To byla část 13. symfonie Dmitrije Šostakoviče, řídil Riccardo Muti. 14. symfonie v podstatě není symfonií. Šostakovič využívá jen malého vyloženě komorního ansámblu a také půdorys připomíná spíše písňový cyklus. Téma je ovšem filozofické a předmětem jeho zkoumání je smrt. Ta zde nemá východisko ve víře, takže nenabízí žádné odlehčení. Řeší se tu masakry na bitevních polích, poslední dny odsouzencovi i ubohý hrob sebevrahův. Ze západu k Šostakovičovi dorazily i nové kompoziční techniky, takže jsou zde i pasáže s použitím atonality a nových barev. Hraje soubor Muzika Eterna, zpívá Piotr Muginov a Julia Korpačeva řídí Theodor Kurencis.

0: мадам, посмотрите, потеряли вы что-то.
1: Пустяки.

dozněla 14. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Hrál soubor Muzika Eterna, zpívali Piotr Muginov a Julia Korpačeva, řídil Theodor Kurencis. 14. symfonie byla zřetelně ovlivněna západním modernismem. A jak vypadá ta 15.? Z našeho pohledu je vlastně nejvíc překvapující. Na počátku 70. let, po letech, v nich se tak trochu stáhl Šostakovič z výsluní, přichází s dílem, v němž se dětské popěvky střídají s citáty z Rossiniho a Wagnera a dalších autorů, včetně samotného Šostakoviče. Občas se mihne úryvek filmové hudby, ale i kus zdrcující tragiky. Symfonie jakoby probíhala v několika vrstvách. Jedné čistě muzikantské, druhé filozofické, rekapitulující celý umělcův život až k nádherné závěrečné rezignaci. Co je na tom tak překvapujícího? Šostakovič tu předvídá umělecký sloh, jemuž dnes říkáme postmoderna. Jenomže my mu tak říkáme od poloviny 80. let, když to Šostakovič svou symfonii napsal v roce 1971. Zemřel o 4 roky později ve věku 68 let. Šostakovičovu 15. symfonii hraje Göteborský symfonický orchestr, řídí Neeme Järvi.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Slovo poloha je odvozeno od slovního základu leh a od slovesa ležeti. Ti z nás, kteří nahlédli do staroindického v sanskrtu psaného textu Kama Sutra, dobře vědí, že mnohé zde nabízené polohy nemají s ležením vůbec nic společného a že jde často o velmi krkolomné pozice, při nichž občas skutečně dochází k lámání krku. V hudbě je to podobné. Každý nástroj má nějakou střední tónovou a výrazovou polohu, v níž zní přirozeně. Občas však po nástroji a jeho pánovi skladatelé chtějí krkolomnosti, při nichž se musí vyšplhat do extrémních výšek, nebo naopak sestoupit do hloubky až na hranici fyzických a fyzikálních možností. Takovými případy se dnes budeme zabývat. A abychom nezůstávali jen u milostných technik, příště se podíváme na city, též extrémní. Teď vám však nabízím velmi drastickou scénu, kterou snesou jen silné povahy. Odehrává se v hudební pohádce Jak se kontrabas zamiloval, kterou napsal můj otec.
1: A tu se vám stalo, že se ten kontrabas do pikoli zamiloval? Byl z ní celý pryč. Vzdychal a koulel očima. Pikola se mu smála.
2: Blázinku, my se přece k sobě nehodíme. Já jsem malinká, ty velký a tlustý. Já zpívám tenouce a vysoko, ty bručíš jako medvěd.
3: Však já taky umím zpívat vysoko, řekl kontrabas a vypěl hruď.
2: To je pořád ještě hluboko proti mně, pískala pikolka.
3: Šok, já můžu ještě výš, zvolal nešťastný kontrabas.
2: Kde pak? Smála se pikolka. Mě nedostihneš.
3: A dostihnu, křičel kontrabas už celý spocený, postavil se na špičky a zaťal zuby.
2: Smála se pikolka, jen se neuškryť.
1: Klarinetovi bylo už chudáka kontrabasu líto a pošeptal mu, ty zkus si víc natáhnout struny. Čím víc je napneš, tím ti budou hrát výš.
3: Tak jo,
1: řekl kontrabas a začal kroutit kolíkem.

Ano, kontrabas by se neměl tolik přepínat, je to nebezpečné. Občas to však po něm chtějí i komponisté. V koncertu pro kontrabas a orchestr Karla Dieterse von Dietersdorf se levá ruka kontrabasisty občas šplhá tak vysoko, že se skoro dotýká místa, kde jezdí smyčec po strunách.

historii se mnohokrát změnila funkce některých nástrojů. Kontrabas byl až do klasicismu považován za čistě doprovodný nástroj a najednou se ukázalo, že může hrát i virtuózní solo v koncertu. Zatímco trubka je v romantickém orchestru instrument, řekněme, mezzosopránový, v baroku byla považována za čistě sopránový nástroj, rovnocenný flétně. V partituře se psala na nejvyšším řádku. Všichni jistě žasneme, do jakých výšin se trubka vypíná v Bachově druhém braniborském koncertu. V jedné své skladbě však Bach své nároky na tento nástroj přece jen přehnal. Svou kantátu Der Himmel lacht uzavřel sborovým chorálem, nad nímž troubí, či spíše píská, trubkový protihlas. Bach měl ve svém orchestru slavného trumpetistu, o němž věděl, že zahraje i ony neslýchané pasáže kolem noty E3. Stalo se však neštěstí. Mistra trumpetistu při nich ranila mrtvice.

Podivuhodné věci se dějí v jazzových improvizacích. Ty vznikají přímo na pódiu jako produkty hráčské extáze. Nezáleží tu tolik na správné intonaci a kráse tónu, takže hráči mohou lámat rekordy bez jakýchkoliv estetických překážek. Takovéto zvuky lze vyloudit na altsaxofon, pokud ho v rukou třímá takový showman, jako je Jan Underwood.

Podivuhodný výkon pak můžeme slyšet na desce big bandu Gila Evanse, kde jistý pan Howard Johnson hraje své solo, věřte nevěřte, na tubu.

až dosud jsem mluvil o nejvyšších polohách hudebních nástrojů. Měli bychom se přesunout na druhý konec. Hluboké rejstříky hudebních nástrojů nejsou tak výrazné a většina nástrojů má svou dolní mez pevně dánu buď nejhlubší strunou nebo délkou zvukového sloupce. Experimentovat však lze s hloubkou lidského hlasu. Stabat Mater pro tři smíšené sbory skladatele Krištofa Pendereckého začíná impozantními vibracemi vypjatých mužských hrudníků.

O podobné sestupy se pokouší hlavní postava Lotzringovy opery Car a tesař. Tady však pěvec přecení své síly a s nejhlubším tónem mu musí pomoci fagot. Ještě že mu mistr pěvec, zde pan Eduard Haken, slušně poděkuje.

Když už se v předchozí ukázce ozval přičinlivý fagot, věnujme mu více pozornosti. Igor Stravinský šokoval všechny své současníky, když své svěcení jara otevřel fagotovým C2. Prý ani mnozí fagotisté netušili, že takový tón se dá na fagot vůbec zahrát. Dnes je tato poloha pro fagot běžná a vyskytuje se v každé novější komorní skladbě. Přesto si vždy s potěšením vychutnáme tu nezvykle sevřenou, jakoby trochu nemocnou barvu fagotu, otevírající apoteózu země, probouzející se ze zimního spánku.

Svěcení jara je skladbou, která se snaží vyždímat z orchestru vše, co umí. Na mnoha místech Stravinský využívá příkrých kontrastů mezi nejostřejšími tóny pikol a vysokých trubek a dunivými hlasy kontrabasů, tuby a velkého bubnu. Účinky takového efektu na lidskou psychiku jsou známy. Při premiéře létaly vzduchem židle.

Mezi nejvyššími a nejhlubšími tóny symfonického orchestru zaje propast zhruba 6 oktáv. Co do rozsahu, orchestr předčí jenom varhany. Ty využívají celého slyšitelného zvukového pásma. Olivier Messiaen v jedné své skladbě Mysterium svaté trojice skutečně využívá krajních poloh tohoto královského instrumentu. Skladba je tříhlasá, jeden hlas se pohybuje v téměř ultrazvukové výšce, basy se plouží na hranici infrazvuku a třetí hlas se vznáší uprostřed vymezeného zvukového prostoru. V chrámu tato hudba zní skutečně mysteriózně. Nevím, kolik z jejího tajemství dokáže zprostředkovat rozhlasový přijímač.

Romantičtí skladatelé dbali na to, aby zvuk orchestru byl pěkně celistvý, aby v něm nebyly díry. Horní tónovou mez určovaly flétny, dolní kontrabasy, střední polohy pak vyplňovaly husté akordy lesních rohů a fagotů, popřípadě figurace viol. Kdo tohle dogma totálně rozbořil, byl Leoš Janáček. Jeho instrumentace se někdy zdá být velmi bizarní. Mezi melodií v nejvyšší houslové poloze a doprovodem kontrabasů, violončel a fagotů mnohdy zaje několikaoktávový prázdný tónový prostor. Zvuk orchestru pak zní nesmírně vzdušně.

Na závěr však nabízím ještě jiného Janáčka, poněkud kuriózního. Soubor tvořený pikolou, čelestou, zvonkohrou a bubínkem je opravdu krajně nezvyklý, protože všechny nástroje jsou tónově posazeny velmi vysoko a jejich harmonii chybí bas. Ale Janáčkův dvouminutový pochod modráčků nás přesvědčí o tom, že skutečný skladatelský talent se projeví i v krajině nevýhodných podmínkách. V příštím Da Capu budeme v hudebních krajnostech pokračovat.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Vždy je osvěžující, když hudbu starých mistrů vezmou do rukou novodobí mistři, kteří se dohloubky zajímají o to, jak se takzvaná stará hudba kdysi skutečně provozovala. Jedním z ansámblů, které mají v této oblasti světové renomé, je britská Academy of Ancient Music, tedy Akademie staré hudby, kterou už v roce 1973 založil a 33 let vedl čembalista Christopher Hogwood. Do konce svého života, do roku 2014, byl čestným dirigentem souboru, který bravurně nahrál tisíce děl 18. století, včetně těch od naturalizovaného Angličana Georga Friedricha Händla, jak si poslechneme teď. Vodní hudba D-dur, světa číslo 2, pátá část. Na dobové nástroje hrají členové Hogwoodovy akademie.

Ve třídobém metru se odehraje příštích pár minut na D-dur. Čeká nás vídeňský valčík, ovšem nikoli od žádného jeho velikánů z Vídně, nýbrž z pera britského skladatele 20. století Benjamina Britna. V roce 1937 měli premiéru na Salzburském festivalu jeho variace na téma Franka Bridge. Britnovi bylo 24 let a tímto dílem vzdal hold svému učiteli, skladateli Franku Bridgeovi, když si pro téma variací vybral motiv z Bridgeova smyčcového kvartetu Tři idyly. Variace měly v Salzburku velký úspěch. Pro mladého Britna první mezinárodní úspěch. Každé z 10 částí Britten zároveň ukazuje na jednu z bridgeových vlastností. Jsou tu jeho energie, šarm, schopnosti, vitalita a v části Vídeňský valčík je to jeho entuziasmus. Tady je v nahrávce norského komorního orchestru s první houslistkou Ionou Brown.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Luigi Boccherini, smyšcový kvintet, E-dur, finální věta, rondo, hraje Pro Arte Antiqua Praha.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernani, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A také je poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenardem baritonista Adam Plachetka.

Pay. Affiderei la mia birra a un tedesco.

Johann Heinrich Schmelzer, Balletto di Pastori e Ninfe pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje Freiburský barokní koncert.

Teď si dopřejeme tóny a barvy a temperament španělské prostřednictvím jednoho z nejzajímavějších a nejpopulárnějších španělských skladatelů 20. století, Joaquina Rodriga. Je autorem asi 200 kompozic a je třeba jedním dechem dodat alespoň dvě zajímavosti. Rodrigo byl od dětství slepý a své pozoruhodné dílo zapisoval brailovým písmem. A za druhé, i když je dnes spojován především se skvostnými kompozicemi pro kytaru a hodně přispěl k etablování kytary coby koncertního nástroje na klasickém pódiu, sám na tento nástroj prý neuměl ani zabrnkat. Nejslavnější skladbou Joaquina Rodriga je Concierto de Aranjuez, krásou rokokového paláce v Aranjuezu inspirovaný třívětý koncert. Krajní věty jsou temperamentní a plné tanečních rytmů, překrásná volná věta uchvacuje svou melodií, jemnou instrumentací i dvojzpěvem kytary a anglického rohu. Poslechněme si. Na kytaru hraje Julian Bream, Evropský komorní orchestr vede John Elliott Gardiner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Walter Gieseking nám zahraje první píseň z 5. sešitu písní Bezeslov Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro vítečného hornistu Josefa Lloyd-Gaba. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Prague.

0: skladby, které stojí za to poznat.
1: Henry Purcell, třetí věta ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur, hraje Maurice André, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků. A tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde v onom létě válečného roku 1917 se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Johann Sebastian Bach, Sinfonia z kantáty Gleich wie der Regen. Akademii Byzantínu řídí Ottavio D'Antoni.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho Jubilate Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Orchestrální svita Planety Angličana Gustava Holsta hledí na vesmír spíše z astrologického než astronomického úhlu. Merkur je tu vyobrazen jako okřídlený posel. Philharmonia Orchestra řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

Jako všichni instrumentalisté, i harfisté a většinou harfistky mají své oblíbené skladatele, kteří jim zkrátka napsali ta nejkrásnější díla. Z barokní éry asi většina hráčů na harfu zmíní na předních místech harfový koncert B-dur Georga Friedricha Händla. On je totiž skutečně obdivuhodně půvabný. Tady je finální věta, v níž harfu rozezní Ursula Holliger a The English Concert vede Trevor Pinnock.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Josef Mysliveček, árie krétského krále Líkida z opery Olympiáde. Zpívá Filip Jaruský, řídí Václav Lux.

Krásné pondělní ráno, vážení a milí. Vltavské vlny vstoupily do 28. zářijového dne a já vás srdečně vítám u svátečně laděných partitur. Poctivá muzika, okořeněná vlídným slovem, k vám dnes přilétá z Ostravy a bude nejen výletem do různých koutů naší krásné země, ale i zvídavým nahlédnutím do hudebních kultur staré dobré Evropy. Pevně doufám, že vám v následujících 2 hodinkách přineseme spoustu hudební potěchy a že spolu s námi vstanete do milého a po všech stránkách hezkého dne. Za overturou dnešních partitur se vydáme na Hanou a na Brněnsko a v interpretaci zpěváků Kláry Blaškové a Martina Prokeše i hudebníků ze souborů Collegium Marianum a Ensemble Flair si poslechneme písně a tance z takzvané guberniální sbírky z roku 1819. Půvabné, milostné i škádlivé nápěvy z Ivanovic na Hané, ale i menuet, skočná, hanácká či uherská z dědin okolo Brna jsou zde, aby vám zpříjemnili ranní probouzení. To si ze studia Českého rozhlasu Ostrava ze srdce přeje a s prvními tóny vám rozmilé podzimní jitro vinčuje Jan Rokita.

podání souborů Collegium Marianum a Ensemble Flair dozněly písně a tance z Hané a z Brněnska doby pozdně barokní, zpívali Klára Blažková a Martin Prokeš, na traverzo hrála Jana Semerádová, primášského smyčce se chopila Lenka Torgersen. Právě tato muzika učarovala německému skladateli Georgu Filipu Telemannovi, který během svého tříměsíčního pobytu v hornosleském městečku Pščina značením poslouchal rustikální výkony lidových zpěváků a hudců, kteří byli mimo jiné původem právě z Hané. Georg Filip si do svého životopisu poznamenal: tři měsíce strávené v Horním Slezsku mi dali dostatek hudební inspirace pro zbytek mého života. V Telemannových Hanatikách uslyšíme úvodem nejen půvabnou třídobou kráčivou Hana Quase, ale závěrem i sonorní část Hanasky, která nám připomene hru dudáků, kteří se v době barokní prosazovali ve velkých skupinách a mohutným průrazným zvukem. Moderáto a vivače z koncerta pro traverzo a basso continuo jsou nejen dokladem Telemannovy inspirace lidovou hudbou, ale i dokladem spolupráce barokního souboru Collegium Marianum a nadžánrového uskupení Ensemble Flair. Přeji vám dobrý poslech.

flétnou Jany Semerádové a smyčci i cymbálem souborů Collegium Marianum a Ensemble Flair uzavřelo první část svátečních partitur krásné taneční a majestátní koncerto barokního mistra Georga Filipa Telemana. V ranním hudebním respíriu na Vltavě to zároveň bylo ohlédnutí za společným koncertním pořadem obou zmíněných hudebních těles, tak jak jej zaznamenaly rozhlasové mikrofony ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava v listopadu roku 2023. Legendy, to je název dvojalba moravských a slezských folklorních zpěváků, které vzniklo před 10 lety, tedy v roce 2016. Za doprovodu cymbálové muziky Technik a cymbalisty Jana Rokity nás v první svitě přivítá ve Valašské Polance dívčí sbor Polajka, ve Strážnici Jan Mučka, na Horňácku Martin Zálešák, v Jablunkově na samém trojmezí česko-polsko-slovenském Otto Žabka, dále pak jejich neméně významní souputníci Zdeněk Kašpar, Karel Zháněl, Eva Porubová a Martin Hrbáč. Poetika padajících iskérek, nad Krakov vyletivší sokol i z vojny se navrátivší slezský mládenec. To je putování s legendárními moravskými a slezskými zpěváky, takto si připomínáme silnou generaci pěveckých osobností Moravy a Slezska. Přehlídka originálních hlasů, ale i osobitých interpretací nás srdečně zve na bal do srdce Valašska, do zástupu robotných horňáků na cestě do Rakouska, dívčí povzdech všedních dnů i pomyslná ruka hore při tanci sedlácká. Takto zní legendy, takto putujeme křížem krážem našimi regiony, abychom poznali jejich věčnou zpěvnou krásu.

Toulky s legendárními zpěváky a jejich písněmi nás zavály na Těšínské Slezsko, Valašsko, Horňácko a na Moravskoslovenské pomezí. A putujeme i nadále za zpěváky toho nejautentičtějšího zrna. Za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů své umění představí Luboš Holý, Luboš Málek, Božena Šebetovská s Joškou Severinem a na milém snímku z Brněnska i Václav Kovářík. A to není vše, protože s albem Legendy se pak vydáme i za Františkem Okénkou na Horňácko, abychom si poslechli vzácné archaické nápěvy a texty k tanci Starosvětská. Poté si odskočíme na Valašsko za Jarmilou Šulákovou a její písničkou O černých očkách. Vínem požehnané hanácké Slovácko nám na snímku z 50. let představí Jaroslav Kovářík, poté opět na Horňácko za neopakovatelným pěveckým projevem Dušana Holého, a to v nápěvech k mužskému sólovému tanci do skoku, a na závěr této svity pozveme na pódium rodačku ze Strání na Kopanicích Vlastu Gricovou a její maminku Alžbětu Končitíkovou, aby nám poetickou notou vyspívali dialog matky s dcerou. Vinčuju vám vždy a všude inspirativní folklorní jízdu a dobrý poslech plynoucích svátečních partitur z Ostravy.

čase svátečních partitur nás potěšily hlasy legendárních zpěváků lidových písní z Moravy a Slezska. Většina z nich se už na nás usmívá z folklorního nebe. O to větší je mé potěšení, že zde teď mohu zmínit jednu legendu, která se stále těší dobrému zdraví a ze života pozemského. V letošní době májové oslavil krásné kulatiny s osmičkou na začátku jeden z nejvýraznějších

nejvýraznějších moravských houslistů a primášů Miroslav Hlosta. Od roku 1969 až do ukončení její činnosti v roce 2013 byl Mirek primášem legendární cymbálové muziky Technik Ostrava. Léta plná cvičení, zkoušek, koncertů a studiových nahrávek pod přísným vedením uměleckého vedoucího Jana Rokity tváří v tvář nejvýznamnějším folklorním zpěvákům Moravy a Slezska, ale i náročným instrumentálním výkonům na profesionální úrovni. Za doprovodu muziky Technik si Miroslava Hlostu nejprve poslechneme v jeho historicky úplně první studiové nahrávce z roku 1969, a to se zpěvačkou Jarmilou Šulákovou, poté v instrumentální svitě tanečních melodií z jihovalašské obce Popov nad Vláří a následně s Josefem Lažou jako zdobícího primáše v předspěvech k tanci Točená i jako solistu ve stereofonní kompozici s příznačným titulem Hudec. Zde je houslista a primáš, jubilant Miroslav Hlosta, neopakovatelný, svůj.

valašskými melodiemi doznělo houslové cifrování primáše a letošního jubilanta Miroslava Hlosty. Mirek se narodil 4. května roku 1946 v Krnově a do dětské cymbálovky na Krnovské lidové škole umění jej přivedl Štěpán Kotek, rodák z Frýdlantu nad Ostravicí a potomek zdejšího významného muzikantského rodu. Tato cymbálovka později doprovázela i dětský taneční soubor Radost z Kunova u Bruntálu, který vedl Miroslav Poláček, rodák z Kostic na Podluží a další zásadní inspirátor prvních hudebních krůčků Miroslava Hlosty. Po studiu střední průmyslové školy odchází Miroslav Hlosta do Ostravy, kde začíná pracovat jako stavební rozpočtář v Nové huti Klementa Gottwalda a později se stává členem i primášem muziky Technik. Hlostův invenční talent zúžitkoval umělecký vedoucí techniku Jan Rokita nejen v lidových melodiích z Valašska, ale i ze Slovenska. Mirek Hlosta působil na primášském postu muziky Technik úctyhodné období 57 let a vedle primášství se tu a tam prosazoval i jako zdatný zpěvák. Za všechny příklady nadčasových studiových výkonů Miroslava Hlosty si za střídavého doprovodu cymbálové muziky Technik a Ostrava Cymbalom Orchestra poslechneme dvě rozverné milostné písně ze západoslovenské Myjavy z repertoáru vyhlášených primášů Samka Dudíka a Jana Petruchy, známou píseň z Horehroní v revivalovém podání Jarmily Šulákové a s drobným houslovým cifrováním našeho primášského jubilanta a závěrem dvě transylvánské melodie ze sbírky muzikologa Lásla Lajty, do níž Mirek vložil nejen svou invenci, ale i nespodobený a zřejmě notami ani nezaznamenatelný timing svých ornamentací a ozdob. A ještě před poslechem jubilantův citát: moje láska k hudebnímu folkloru a mé muzikantství jsou odrazem mého cítění. Považuji za svou povinnost pěstovat a rozvíjet krásu lidové písně, jednoho z vrcholů veškerého umění. Svým talentem a pílí bych chtěl přispět k dokonalému uchování těchto hodnot pro příští generace. K čemuž už jen dodám, Miroslav Hlosta je svým invenčním talentem i jedinečným smyslem pro zdobení, variaci a zčasování jedním z nejvýraznějších představitelů folklorní houslové hry na Moravě a za celoživotní primášské dílo mu právem patří titul Hudec s velkým H. Rád se připojuji ke gratulaci k plynoucím jubilantovým osmdesátinám a uzavírám parafrází výroku Leoše Janáčka, původně mířícího k hornáckému hudci Pavlu Trnovi. Kéž by tě, Mirku, pán Bůh ve zdraví uchoval.

Vážení a milí, na vlnách vltavských partitur dohrál za doprovodu cymbálové muziky Technik a festivalového tělesa Ostrava Cymbalom Orchestra legendární primáš a jubilant osmdesátník Miroslav Hlosta. Spějeme do finále naší sváteční dvouhodinovky, ve které si ještě připomeneme dva jubilanty v nebi, kteří by letos oslavili rovnou stovku. Závěrem si pak v pádivém tempu rumunské muziky vychutnáme magický zvuk panovy flétny. Nejprve tedy za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů vzpomínka na valašského zpěváka Stanislava Tomance a následně zpěvný, ale i komentující hlas českého spisovatele valašského urození Ludvíka Vaculíka. Nedožitá stovka obou pánů zazní jednak několika valašskými pěsničkami, z nichž tu poslední si Ludvík Vaculík takzvaně polepšil, tedy přikomponoval si k ní své sloky. Zazní však i spisovatelova autorská tečka pod názvem Jak jsem já šel do Bůdy, i s průvodním vysvětlením samotného spisovatele skladatele. Tak pojďme poslouchat a začněme v nejseverovýchodnějším cípu Valašska ve Velkých Karlovicích.

Tady bude následovat jakési vysvětlení. Tuto pěsničku jsem poprvé slyšel, nebo slyšeli jsme a i s mojou ženou, když za onoho režimu jsme jezdívali do Zlína k Pavlíščíkovi, Zigmundovi, Zuzkovi. To byla jediná společnost, kde jsme mohli mluvit o všeckém. Prostě byla to velice důvěryhodná společnost kamarádů. A tam jsem tuto pěsničku slyšel, moc se mě lůbila. A když nějaká pěsnička se mě lůbí, to zně vám od rána, jak se zbudím, to celý den to ve mně sedí. A zdála se mě krátká a já jsem řekl k tomu Karlovi Pavlištíkovi, já tu pěsničku prodloužím. A Karel Pavlištík říká, když to uděláš, dám to na strážnicu. On byl v programové radě. Já jsem to udělal, pěsnička se jim líbila, Zuzka dával pozor, či dodržuju ten dialekt a tak. A ten říkal, ano, dám to na strážnicu. Přišli jsme s mojou ženou do strážnice, do bludníku a tam na těch sedadloch byla rozmnožená táto pěsnička, ale z těch mojich slok třech tam byla jenom jedna. Přesto jsem byl velice polichocený, protože jsem za onoho režimu vlastně poprvní publikoval. Že? A potom jsem se ptal Karla, prosím tě, proč tam nedal ty ostatní? A říkal, no já jsem se bál, protože ten vrták Rokita by v tom moc vrtal. No a to štěl uslyšíte ty polepšené sloky.

Zaspívám vám jednu nedašovskou pěsničku, ještě ne, pozor, vysvětluju to, která měla jenom dvě sloky, a protože se mně to zdálo krátké, to jsem si to já o dvě sloky prodlužil.

0: jak mě vlékli z budy ven, chytil jsem se dveří, zhodil jsem jich do oven, nech je duša v péři.
1: Dozněl hlas spisovatele Ludvíka Vaculíka a s ním nejen připomínka jeho nedožité stovky a nadčasové literární tvorby, ale i jeho zdravého zpěvu a autorských polepšených písní. A na úplný závěr krátce před 8 hodinou ranní slíbená panova flétna. A to v podání svých výsostných interpretů z Nizozemí a Rumunska za doprovodu vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vážení a milí, spolu se skvělými hráči Lizelote Rokita, Ruxandrou Pituliče a Georgem Rizeou vám za vaši posluchačskou přízeň děkuji a z ostravského studia Českého rozhlasu vám krásný sváteční den přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu váš průvodce slovem i autor pořadu Jan Rokit.

Je krátce po osmé, vážení a milí. Jana Kozubková vám přeje z Vltavy klidné sváteční ráno, z technického pracoviště také Nataša Vodvářková. Osud světce a patrona české země svatého Václava si teď připomeneme v tragédii Jaroslava Vrchlického bratři, stvárního Pavel Soukup.

tak se opět k sněmu scházejí. Zrak opět vítá všechny staré tváře ctných lechů, kmetů, vladyk, županů. A nikdo nediví se poznovu, že všichni zde se sešli ve zdraví. Jak ničeho by se tu nestalo. Jen delší, šedivější brady jsou. Zda rozumy jsou větší. Těžko říct. A přece velké změny nastaly pro tuto zemi smrtí Ludmily. Co Drahomíra vlády zbavena, tak Ludmilino klíčí dědictví ve Václavovi, mladém knížeti. Dík bohům, odpovědnost není má, neb jinak nechtěl bych být v kůži své a medovinou vlažit půnebí. A Drahomíra škoda vzpomínat. Ta na Kazíně dlouhou chvíli má v svém smutném vdovství, v prázdné samotě.

0: Si pal hojit to ty?
1: Paníma. Mně před očima právě vzpomínka na tebe stála.
0: Veliký to div, že někdo ještě na Vyšehradě mě poznává. Bůh s tebou, příteli.
1: Však zapomněla zříci kněžno, který. Zda starý nebo nový.
0: V bídě mé mne oba nechali, nuž vyber si dle víry svojí. Mně to jedno jest.
1: Ba, nechali tě na holičkách oba.
0: Ne, nevzpomínej. Nech spát minulost. Jak dotkneš se jí, plná hrobů je. A mrtví vstávají z nich na pořád.
1: A s živými tu práce máme dost.
0: Já proto přišla. Ranila mě zvěst, že Jindřich Ptáčník vyslal poselství sem k Václavovi.
1: Však se proto s ním dnes držet má. Už třikrát zněl hlahol trup.
0: Nabízí Ptáčník Václavovi mír a přátelství.
1: A Václav přijme to.
0: Kříž z Němci jde. A kříž ten hlásá mír. Tak Němci nesou mír. To na snadě.
1: Za naše otroctví.
0: Proto jsem zde. Je Václav mladý. Dá si říci snad. Má smysl pro čest, slávu, velikost.
1: Leč krve bojí se a nechce válku.
0: Já musím promluvit s ním dřív, než s ním se sejde a než Němcům odpoví.
1: Co zmůžeš sama proti knížeti? Hleď celou stranu mít za sebou, té neodolá potom. Stranu v šlechtě i stranu v lidu. Lid mám v moci já a šlechtu.
0: Zlický Radslav, že ano. A jsme zas tam, kde kdysi byli jsme. Je Radslav nespolehlivý. Já sama chci stát proti synu svému jako matka jen. Jak by vší kněžna země svobodné. Již prodat on chce za 120 volů a 500 hřiven stříbra vrahům svým.
1: Však Radslav, věř mi, toho tíží přec jeho vlády Václavovi.
0: Nevěřím. Už nikomu.
1: Není-li přítelem, tu aspoň spojencem by mohl být. Mluv sama s ním. Hleď, právě do rány nám přichází. Síň s němu opustiv. Zrak sklopený. Ve tváři pochyby.
2: Ty, kněžno, zde?
0: Víc hodno podivu, že zatímco s ním slavně začíná, pán Zlický kvapně odsud odchází, jak na útěku byl by. Před sebou.
2: Ne před sebou. Já prchám před sněmem, kde zaprodána má být moje vlast.
0: Tak přece. Avšak ty. Co uděláš?
2: Dřív v radu uší pozval kníže nás a dlouho vykládal. A v škrabošku vytáček planých halil bázlivost a plachou mysl. Radil k smírnosti.
0: To Ludmilino símě vzklíčilo.
2: Však s odporem se setkal u nás všech. Tu přísně vystoup, sladkou úlisnost na vůli vládce změnil železnou a pevně neodvratně zjevil nám, co vykoná. Znáš naše vladyky, jak proutí, v které vítr zaduje, se ohýbali před ním potajně a otrocky. Jak poplašená zvěř mu v souhlas kývali. A s Němci mír a Ptáčníkovi daň jsou skutkem již.
0: Teď asi, pane Zlický, mrzí tě, že se zapravdu mě nedal dříve již. Teď zákon s právem, kterým holdoval jsi, ti dají pocítit, jak tíží ho.
2: Já jediný přece ze všech nemohu se vzbouřit proti knížeti a sám dát porazit se před očima všech. Jak jinak nesouhlas lze projevit, než opustím-li síni Vyšehrad?
0: Jsem žena, pane Zlický. Vdova jsem. Jsem sesazená z trůnu vládkyně. Jsem na výměnku, skoro žebračka. A přece vidíš dnes mne tady stát, kdy o věc svatou mého národa se jednat má. Slyš, nejsi zcela sám. Já s tebou jsem a věř, že Boleslav je stejných názorů a mnohý z vladyků a županů až pozná odpor náš. Tu veřejně se k nám též připojí.
2: V to nevěřím. Má kněžno, zdráva buď.
0: Ne, zůstaň zde a vrať se v onu síň, kde padnou kostky naší svobody. Když uprchneš, stanem se otroky. Však zůstaneš-li, volnost vrátí se, o které sněla duše v mládí mém na rozbouřeném Baltu pobřeží.
2: Už přicházejí z Němec poselstvo a kníže český Václav za nimi. Mne Vyšehrad už nikdy neuzří.
0: Já poražená. Já v prah zdeptaná mám odvahu mít mužům vlévat sil, když vladyci se mění na baby.
2: Můj velký kníže, spravedlivý, dobrý, slyš na slovo jen, než s něm zahájíš.
3: Svou velikost jsem dosud neukázal a spravedlivým, dobrým toužím být. A proto, i když vzácné poselstvo už čeká, prosím, pane Zlický, mluv.
2: Můj pane, neprodávej Němcům vlast za mrzký peníz laciného míru, jenž brzy v těžkého se promění naší tvé i tvého národa. Já klekám před tebou a prosím tě, slyš zkušenosti hlasy výstražné a rozpomeň se, co zahubilo kmen slávů na pobřeží baltickém. Jen povolnost jich zrádná, nevčasná. O, kdyby svěřil více ve svůj lid a v jeho meč a v jeho nadšení a lásku k svobodě. Když v chabý mír chceš vstoupit s Němci, dáváš najevo, že zasloužíme jí ho, jež s úsměškem nám dává pyšný soused na bedra. Já tvými předky zapřísám tě a lidu tvého příštím.
3: Radslave můj, vstaň. Co dělstu, uváženo na stokrát v mých nocích bezesných a modlitbách. A s láskou k mému lidu, v jehož budoucí já doufám štěstí, zrovna jako ty. Pojď do sněmovny. Pojď a vyslechni mé důvody, mé poznáš úmysly. Pojď bez předsudků jako přítel můj. Pojď s důvěrou a budeš přesvědčen.
0: Mně ještě vyslyš, dokavat je čas. Když nevyslyšel v zemi prvního a nejlepšího, matce popřej sluch, jež stejně prosí tebe, synu můj. Je vážná, velmi vážná tato chvíle a ztracena se nikdy nevrátí. Dej volnost, neodvislost zemi své, by žehnat mohl po věky ti lid.
3: By žehnat ti mě mohl. Mír mu dám, ne války pochodeň. To vůle má. Čas nadešel. My začneme rokovat. Dál, pánové. I ty, Radslavě. Pojď.
2: Chci vyslechnout i tebe, kníže můj.
3: A s tebou, matko, dojde k řeči

0: tak zavržena, zahambena zas.
1: Před tváří panstva a před tváří všech.
0: Před cizím poselstvem zavržena.
1: A přece dí mi vnitřní hlas,

0: V nevčas přišel si. Tu ve sněmu se pro vás uplétá, jímž spoutají nám nohy, ruce, šíje. A výkvět panstva ještě k tomu jásá.
1: To nesmí být, ne, matko, dokud já...
0: Nač plýtvat slovy. Rozhodnu to jest. Po větru pouštíš prázdná slova jen.
1: Dám skutky k nim.
0: Ne, nedáš, hochu můj. Kdo vládne v zemi? Kdo je pánem v ní? Což nevíš, co ti řekne bratr tvůj? Kraj žírný na Labi si v úděl vzal. Zde hostem si jen znouze trpěným. Jdi raděj domů honit medvědy a rysy plašit z lesních pelechů. Jdi, pospěš si, než slovo přejde v čin.
1: Já vzbouřím lid, ať hrdost osvědčí a poslum z Němec hlavy zutíná. Na výstrahu všem zrádcům domácím, již prodávají vlast, jak ovčí stříž. Já nejsem z těch.
0: Měl jsi vidět Radslava, jak beránek za pána píšťalou šel poslušně.
1: Vím, hlavu má mít zná můj bratříček svým hlasem andělským, svou pokorou, za níž je tvrdá lep.
2: Vám průvod bezpečný dám k hranicím a poctu, jaká sluší vyslancům. Vy svému vladaři teď zvěstujte náš pozdrav, odaný a bratrský.
3: Ach, zapomněl si, kdo je bratr tvůj.
2: A řekněte též, že jsme přijali tu berni na stříbře a dobytku, již předepsal nám, zaručiv však mír.
3: Ty byla matko dobrou věštkyní.
0: Toť hořká radost. Dobře věštit zlé.
2: Hry pod hradem na lukách schystány i hojný lidu kvas. Všem pozdrav náš.
3: Kvas především dnes schystán pro toho, kdo lidu českého je nepřítel.
4: Ach, bratře, věř mi, z duše rád tě zřím. Proč si však na sněmu svůj nezdvih hlas? Jen v předsíních zde s matkou za zády.
1: Žeš k matce zády. Tvoje chyba je.
4: Vy vášnivě svou zastáváte při a samou vášní sobě škodíte.
1: Ty s chladnou myslí zas chceš zardousit, co národa je srdce, dech a krev, co vlastní jádro jeho života.
4: Já rdousím lidu srdce, dech a krev? Já? Ochu, nevíš, co jsi to vyslovil. Ty zaslepený jsi, nic nechápeš. Ty házíš osud svého národa na váhu budoucnosti přes brkle.
0: Zaskouzla bytosti své užívá. Já žasnu, jak se chvěje Boleslav.
4: Já mám tě rád. Věř láskou bratrskou. Ty kdybys třetinu mé lásky měl, pak nikdy nemohl bys pomyslit, že lidu svého chtěl bych neštěstí.
0: Já žasnu, jak se chvěje Boleslav. Jak bledne a jak rdí se zas.
4: Jdi domů, bratře. Pospěš v úděl svůj. Tam v lesu samotě vše promysli a uvaž klidnou myslí, ale sám bez cizích chrad a vlivů. A pak věř, že ještě rád mne v duchu odprosíš.
1: Buď s Bohem, bratře. S Bohem, matko, buď.
0: Jdi, Boleslave, spěchat nemusíš. Už slovo přešlo v čin.
4: Teď, matko, vážné slovo. Poprvé od smrti Ludmily jsme tváří v tvář a beze svědku. Třeba hořkosti dát každé výhost. Býti upřímným a pravdu cenit, jak to zaslouží. Však lásku přitom na paměti mít. Je těžce poraněna duše tvá, však musíš přiznat vlastní vinou jen. Já přál ti klid a přál ti samotu v té naději, že srdce útrapy se zvolna zacelují pomalu. A podivno, já z čista jasna dnes tě vidím zde. Štveš proti synovi lid, šlechtu, bratra jeho? Nechápu. Teď sama řekni. Slovem jediným zda dotkl jsem se věcí minulých.
0: Ne. Ty jsi dobrý, velký.

0: šlechetný. Já zlá a bídná.
1: To jsem neřekl.
0: Ach, proč jsem nezůstala v samotě?
1: To myslím, že by skoro bylo líp.
0: A tím jsi mne soudil, synu.
1: Nechtěně.
0: Však co to značí? Mám na kazíně dny svoje v nečinnosti ubíjet? Já měla pouze za svou povinnost tě varovat před cestou neblahou, již nastupuješ vůči sousedům.
1: Tvé dobré úmysly rád uznávám.
0: Před lety, dříve nežli Vratislav mne odved z žírné země Luticů na chudý stolec svůj, já věštila si jinou budoucnost. Já od moře až k moři viděla. Od jihu na sever, jak národ jediný, můj národ vládne silou, bohatstvím. To slovanstva byl nebetyčný strom. Já chtěla skutkem učinit ti sen a tvému otci ruku dávajíc, já lidu jeho větev mínila ke kmenu svému navždy připoutat.
1: A posud, matko, doufáš v tento sen?
0: V něj doufat, věřit, to je život můj. A nikdo nesmí říkat přede mnou, že marnou jen jsem žila vidinou. V kmen obrovský, věř, dalo křesťanství, jež zakotvila v zemi bába tvá tu první ránu. Druhou dáváš ty, když proutí dobrovolně ohýbáš na rohoš Jindřichovi ptáčníku. Spoj proutí v kmen. A pak jsi synem mým.
1: Ty žiješ vidinami, matko má. Žalbou. Není slovanstvo ten kmen. Je proutí jenom, jež se ohýbá dle silných větrů bouřných nárazů. Však třeba počítat i s tím, co jest. Snad časem také vzrostem v pevnou hráz. Bůh do světa nás nepostavil přec, by bez účelu nechal nás zasmést v plen cizotě. Jen víru v sebe nestraťme. A klid a moudrost. Ostatní dá čas.
0: Jsem všeho schopna pro svou myšlenku.
1: Já vládnu v zemi. Ty jdi na svůj hrad. Hleď v pobožnosti, v tichém ústraní se s minulostí stíny smířit dřív. Bys mohla lépe chápat přítomnost.
0: Dík za tvou péči, synu.
1: S Bohem, matko má.
0: Jsem zavržená. V posměch vydána i s vidinami svojí mladosti. Kam půjdu nyní? Opouští mě vše. Já neopustila však sebe doposud.

0: O nečinnosti. Muka strašlivá. Spíš zubr přikován by žerno v tách se baví líp, než já v svém údělu.
1: Jak starý havran mezi havrany. Má muž se tlouci v hradu svého zdech. U krbu hukot bouře poslouchat a prázdnit pohár v trpkém zklamání.
0: Pod otkou oráčovou tupý vůl před něčím prázdným vyplňuje čas. Já nejsem k ničemu. O, hamba mě.
1: Můj Boleslave!
0: Hamba mě!
1: Ty zvdivné vhroužen sny. Však odpust mi, že ruším nevhodně tvou samotu.
0: Nač omlouvat se? Nejsem poustevník. To spíš už za šaška mě drží svět.
1: Tvá řeč je drsná. Mně však zní jak zpěv.
0: Kdo odsoudil mne k takovému žití? Kdo podvázal mi v žilách mladou krev? Kdo nasypal mi písek do očí? Kdo srdce v prvém vzletu pěstí zmáčk? Kdo křikl na mne zpátky v úděl svůj? Tam živ buď podle vlastní libosti! Co zbývá mi, než býti živ, jak jsem? Mám na hrachu zde klečet den a noc a zazdráva jsem breptat očenáš a rostit víno, péci oplatky.
1: Dík bozi to, můj syn. Má čistá krev. Ty, chlapče, si má naděj poslední.
0: Já, který chtěl bych zvrátit celou zem. Já lišky honím, z župany se pšu a v medovině utápím svůj žár. O, matko, slyš. Ty nevíš, kolikrát jsem hlavou třískal v svého hradu zdi a vlasy rval si jako šílenec. Po činech křičí ve mně každý nerv a přitom k zahálce jsem odsouzen.
1: Já proto přišla.
0: Mně nepomůžeš.
1: Pak pomohu. Z lidského Radslava jsem dala obeslat sem na tvůj hrad. Neb není možné déle snášeti, jak Václav...
0: Václav!
1: Je to bratr tvůj?
0: Bratr? Bratr? Víc mi bratrem je můj ohař, s kterým štvu zajíce. Ten nikdy nikomu mne neprodá, ten nežárlí na moji svobodu.
1: Je to tvůj bratr? Mně jde o věc samu. Ty zaslepenci příliš osobo.
0: Věc sama nikdy z místa nehne se, když osoba jí nepropůjčí paži.
2: Či rozum?
0: Pane Zlický.
1: Radslave.
2: Já, paní, na tvůj rozkaz přišel jsem.
1: Dík, pane Zlický. Budiš vítán všem.
0: Ty tedy nesouhlasíš, Radslave, se způsobem, jak vládne bratr můj?
2: Ne, nesouhlasím. Kníže, nelze mi. Nám třeba jednat, přece nedáme vlast prodat za voli a za stříbro.
1: Jen zemanů mít na své straně víc. A lechů, kmetů.
2: Všeho schopen jsem. Jen položit hráz služebnosti té, v níž upoutal nás Václav slibem svým.

0: A viděl jsem též kníže matku tvou, jak jela sem, a z lidských za ní hned. Sjezd valný lechů, kmetů, vladyků, prý Boleslav dal svolat na svůj hrad.
1: Dík, podivene, za ty zprávy měj. Bůh ovšem ví, kde budeme dnes spát.
0: Vždyť bratra tvého hrad je na dosah.
1: Tam nevejdeme, podivene můj.
0: Leď, stromů koruny se větrem zmítají a houstne déšť.
1: Nám nezbývá, než trmácet se dál. Snad uhlíř nějaký nám nocleh dá.
0: Můj koš je prázdný, vše jsme rozdali.
1: Co zbývá? Dříve dárci, žebráky teď budeme. To osud na světě.
0: Snad přece lépe vejít v bratrův hrad. Už stmívá se a les je šelem pln.
1: Spíš vydejme se v stranu půlnoční, kde rozkládá se dvorec Krajslavův.
0: Tam přenocujeme.
1: A vyčkáme, až voj, jenž pro ptáčníka sbírá daň, k nám před úsvitem dorazí.
2: Jsem Běla, dcera Lecha Krajslava.
1: A otec tvůj?
2: Její kníže Boleslav dal právě k sobě povolat.
1: Ach, odpusť, že tak pozdě rušíme.
2: Bůh přichází k nám s hostem každičkým. A pokud byste za vděk přijali, co skromný dvorec může nabídnout, já ráda připravím vám večeři a lože vystelu vám houněmi.
3: To děvče je tak milé, srdečné.
1: Ba, je to duše zbožná, upřímná. A nepřeji si podivené víc, než srdce její sezdat s bratrovým. Kéž její laskavost a pokora by mohly jeho duši očistit a vášní neblahých jej ostříhat.

0: věz, jak dlouho zde už vedeme řeč zmatenou a brzy přejde noc a půjdem odtud, jak jsme přišli sem. Ni ochlup moudřejší.
1: Máš pravdu, Krajslavy.
2: Ať mluví tedy.
3: Ne, ať mluví Radslav.
1: Ať mluví kněžna. Prosím, paní, mluv. Vytiše tam.
4: Ne, pane Zlický, sám. Ty vylož, oč den nechci mluviti. Jsem matka obou knížat, ve strachu zřím na spor mezi nimi hrozící. Víš, co mi táhne myslí. Promluv ty.
1: Co mluviti? Však z vás to každý ví. Jak bylo vám, když kusy nejlepší vám rvali ze stájí, aby je v daň i s vaším stříbrem dali cizáku.
3: To zažili jsme ovšem.
5: Každý na sobě.
1: A horší přijdou věci v budoucnu. Dnes volí stříbro, zítra obilí a potom vaše děti, vaše krev. V žolt německému přijdou vladaři.
6: To pravda svatá.
0: Nelze otálet.
7: Chceš začít zjevný zápas s Václavem?
2: Mně se ten spolek s Němci nelíbí.
8: Co platno, když je Němec mocnější?
1: Je proto mocný, že je výbojný. A my jsme mdlí a ve všem povolní.
3: Má pravdu Radslav proti křemenu? Zas křemen nastavit je nejlépe.
0: A přece nejsme ještě o krok dál. A nepřijdem dál, dokud nejasně zde budem všeobecně hovořit. Vše je to pravda, co tu Radslav děl. A vše to přec nám málo pomůže. Čas každým krokem blíže posouvá nás k záhubě a blíže v otroctví.
5: Čas kvapí.
6: Musíme se rozhodnout.
2: Ne slov, nám rázných skutků potřebí.
0: Nám třeba vůdce. Ten, ať ve jménu nás všech se staví, skutkům tváří v tvář.
8: To k činu krok.
5: To má je řeč.
6: Mátež.
0: A tím buď Boleslav, buď Radslav jím.
2: Já pro Radslava jsem.
3: Je zkušený?
1: Pojď slyšte naším vůdcem Boleslav.
9: Leď Radslav, jak se umí ovládat. Vždyť sám by rád na místo Přemyslovců vlád.
1: Já mezi bratry nechci jako meč se klást.
9: Je oba nutno míti na očích, ať na úzdě se drží navzájem.
1: Co námi vysloveno zde, to Boleslav sám dobře uhájí.
8: Lze po dobrém snad vyříditi vše, když poselstvo se vyšle k Václavu, ať vzdá se stolce.
5: Ano, ať se vzdá.
6: Ať místo uprázdní.
2: Do pomeči zná sáhnout v pravý čas. Ten vládní nám.
0: Ten muž je Boleslav.
3: Buď Boleslavu zdar.
8: Buď Boleslavu zdar.
2: Buď jemu zdar.
10: Mně těžko proti bratru vystoupit, však musím podřídit se nutnosti. Leč jedno chci vám dáti k úvaze. Nač k bratru vysílati poselstvo, když víme napřed, jak mu odpoví? Tím pouze bychom utráceli čas. Vy řekli jste, vás beru za slovo. A ochoten jsem vaší hlavou být.
0: To moudrá řeč.
1: Buď s Boleslavem zdar.
2: Buď jemu sláva.
5: Sláva.
2: Sláva mu.
11: Teď hlahol trup a rohu.
4: Je to mama.
11: Tak časně z rána?
4: Divná návštěva. Ty čekáš Boleslave koho si?
10: Ne, matko.
0: Václav stojí před branou.
8: Že Václav?
2: Václav jede sem?
5: Je příliš pozdě už.
6: Nám nelze zpět.
4: V tom zjevná zrada.
1: Palhoji, mluv.
4: Mluv.
12: Kryt raní mlhou dospěl k podhradí. Stráž spící na hradbách neopilá. Dřív nezhlédla to svaté kníže míru.
1: Má vojsko sebou?
2: Mluv, člověče.
4: Mluv.
12: Jak kobylek by rosil na louce.
10: Však v hradě dost je silná posádka a být se dovedem.
2: To dovedem.
1: Nás přinutil k zjevnému odboji. Tak musíme se bránit.
10: Nevzdám se.
12: Hrad do kořán je, padly závory. A kníže výjíždí. Davy provázen.
4: To těžký boj, když takto začíná.
10: Jen důstojně, vy směle můžete do očí pohlednout před každému.
9: Zde vítěz Václav. Lépe bude snad, když na kolena padnu do prahu.
13: Vy hlasu srdce svého poslušní zde sešli jste se a já hlasu srdce též naslouchaje. Hodlám nyní zde o vážných věcech začít rozhovor.
14: Buď vítán, bratře. V jakém úmyslu sem přicházíš? S vojenskou družinou?
13: Já jako vladař, bratře, přicházím. A ptám se tebe, proč to spiknutí? Proč lehkověrné strhl z Zemany? Je přemluvil ve spolku s matkou mou, by povinnou mi odpírali daň. To mlčím o loupežích, jimiž daň již sebranou mým mužům bereš zpět. O pitkách, hýření a řádění, jež pořádáš na účet chudáků a podaných zde na svém údělu.
14: Já byl jsem stržen. Vášní.
13: Neblahou. Své vášní vládnout ještě neumíš. A k vládě v zemi obracíš svůj zrak?
14: Už nech těch výčitek a kázání. Co stalo, stalo se, mám v popeli, jak stará bába u kaple seká.
4: Když včera náhodou jsem přijela, já tvého bratra v těžkém zármutku jsem zastihla.
14: Ty chceš mne zahanbit před tváří přátel mých, snad Václave, před naší matkou, bratře.
4: Nemohl mým prosbám naléhavým odolat a se vším se mi svěřil. Uvaž jen, on na své tvrzi nečinnosti schne. Ty vládneš zemí. On tu v samotě se užírá a jaký potom div, že kypící ty síly životní si jinde volnou cestu hledají, než jakou zákon předepsala mrav.
13: To jinak zní, ty jsi jemu překážkou? Ty vzdej se vlády, ustup z cesty mu.
4: Je nutno zaměstnat ho příhodně. A v tom mi jistě, synu, přisvědčíš. Vždyť na severu zuří krutý boj. Mých bratří slabá vojska zápasí tam za řeč předků víru otců mrav s přesilou německého souseda. Můj Václave, tam pošli pomoc svou a Boleslava postav do čela.
13: Ty, matko, ještě nevíš, bohužel, o zvěsti, která zkrušila můj sluch a naděje tvé zklame na nejvýš, jež ctím a chápu. Ale pravdu slyš. Jo, Jindřichovo, střásti chtějíce se zvedli v spolku na život a smrt tví krajané, rataři, lutici. Však do jednoho rozprášen jich voj je konec říše jich a svobody.
4: To není jen tvá hamba, leč nás všech, že k tomu došlo. Dojít muselo, že nenašlo se rámě s odvahou jim pomoci. Neb s nimi zahynout.
13: Tvůj chápu bol a ctím jej z hloubi duše. Však pochopíš, že vzácné rady tvé už nelze upotřebit pro bratra. Víc nežli jindy. Nyní nutno dbát mír svatý udržeti s Jindřichem. Já řídím této země osudy. A každý, kdo se protivit chce mně, je stejně zrádcem na svém národu.

0: jsem neslyšela zpěv. Mám v duši pusto. Srdce jí má mráz. Když na Boleslavově svatbě zněl, mě do očí hned slzy stoupaly. Zpěv svatební prosluch můj hranou zněl. Šat svatební před mýma očima se v okamžení měnil na rubáš. Mrází má srdce. V duši vyhaslo. Mé hrdé sny se v popel rozpadly.
1: Ten rohudutý smích, ten zaslechlas?
0: Ba věru smích, nepvítal Václava. Však přijde k nám.
1: K nám příliš nespěchá. Slez sotva z koně a už odchvátal. V chrám mučedníků již dnes máme den.
0: Jim kvůli přišel. A ne kvůli nám.
1: Ba kvůli nám by posmíval se nám. Mně v srdci na dně sedí urážka jak balvan. Darmo z kořeny chci vytrhnout ji, stále sedí tam. A musel bych i srdce vytrhnout a život s ním.
0: Můj synu ubojí. Hleď zapomenout. Hleď se ovládnout. Já také jiné hrdé měla sny. A v nic se rozplynuli jako dým. Čím starší člověk, tím víc slevuje. Nep jedno vše. Vše stejně spolkne hrob.
1: Dřív život trávil jsem jen nečinně. Teď v pohanění, v děsné potupě se hryžu v němém bolu zoufale.
0: O, stiš se, Boleslave, zapomeň. Máš krásnou ženu, zpívá, poslechni. Jakoby nad kolébkou syna zpívala.
1: Před tváří lechů, kmetů, vladyků jsem před ním skloněn jako chlapec stál a musel snášet jeho plísnění. Ví Bůh to sám, jak mohlo se to stát, že i hned ruka k meči nesáhla to pohanění strestat na místě. Já pokorně vše vyslech. Jako troub, jak vůle zbavený.
0: On vítěz je a všude, vždycky. Vladař německý, jak spojence ho vítá, přítele. Po boku svém muky neusednout.
1: Co počíti chceš, všude v cestě je. On velikost má, slávu a co víc? Má lásku lidu, jeho příchylnost.
0: Má lásku lidu, ale sotva všech. Dost nespokojenců se ozývá, že mrhá příliš země důchody, že chrámy staví živý kněze v nich a rozdává víc, nežli zdrávo jest.
1: A přece láska lidu chrání ho. Jen násilím lze z ruky vyrazit to žezlo, které drží násilím.
0: Dost, Boleslave. Nechci sledovat nit myšlenek tvých až na pekla práh. Jdi k čistému si zdroji omýt tvář. Ať ani žena tvoje nepozná, co na chvíli jí stíny pokrylo.
2: Hej, Bělo! Bělo!
0: Ne, nedokážu.
2: dokážu víc bezstarostný zpěv ten poslouchat.
1: Jen počkej, matko. Bílo.
3: Pane můj.
1: Pojď blíž a pohledni mi do tváře. No, co v ní vidíš?
3: Chceš mne vyzkoušet?
1: Jen řekni.
3: To, co vždycky. Paprsek radosti prodírat se starostmi. Bys ženě své jej mohl darovat. To, co vždy. Úsměv očí vhleděných do budoucna. Jak muži přísluší.
0: Kde jsi přišla k náladě tak zpěvavé?
3: Já chtěla zprávou tou vás překvapit. A kéž by byla vždy tak radostná. Jdu z chrámu před knížetem Václavem. On považ, sotva obřad ukončen, chtěl na koně zazdát se ku Praze. Já všecku nasadila výmluvnost, by zůstal s námi k dnešní hostině.
1: A tobě kvůli on tak učinil?
3: Všem kvůli choti tobě jako mě i matce své. Já hodně prosila a lichotivě až mi povolil. Ty mlčíš, choti? Což jsem chybila?
1: Ne, právě naopak, je dobře tak.
0: Jde za tebou?
3: Ne, zůstal na dvoře, tam veselých se zúčastňuje her. A nikdo neřekl by, jak hřebce ovládá, jak sebe jistě metá oštěpem, jak každá jeho střela najde terč.
1: Já musím jíti bratra přivítat.
3: Tak dobrý je, tak jemný. Jeho řeč, jak jarní déšť mu plyne sertu.
1: Běž. Dej na zvon udeřit. Dej hosty zvát a sama uvítej je k tabuli. Už k večeři je čas.
0: Kvas bude hojný. Snad i veselý. Já půjdu dohlédnout.
4: Jsem se světly a noste na stůl. Otevřete sklep a lidu vyvalte ven medoviny sud. Ať nádvoří se zpěvem rozléhá.
3: Je třeba...
4: Stále vína dolévat, ať prázdné nezůstanou poháry.
5: Mír tvému domu, bratře.
4: Vítej, Václave.
5: Jsem moc ti, Boleslave, povděčen, že ústy běly si mne pozdržel. Na dvoře byla pěkná zábava a závod z praky v běhu s oštěpem.
4: A ty jsi jak vždy byl šťastným vítězem?
5: Že ty jsi tam nebyl, jinak sotva bych mohl s tebou měřit i se, bratře můj.
4: Snad k tomu též se příležitost naskytne.
6: Všem ještě jednou pozdrav srdečný a zasedněme k stolu, přátelé, ať hudba zní v náš posvícenský kvas.

0: tak veselého ještě knížete jsem neviděl.
1: Ba, líp je sedět zde při číši, než s větrem o závod se drátí lesem cestou leshůnou.
0: Tak zůstaň s námi.
1: Dobře, nelze mi. Mám doma práci.
2: A mě čeká žena zas.
1: Tak jeďme spolu.
3: Kam pak, přátelé? Snad nechcete už od nás odejít. Vždyť pravé hody teprve započnou.
2: My rádi bychom, Boleslave, zůstali. Však máme dlouhou cestu před sebou.
1: Buď kníže s tebou zdar a měj náš dík.

0: dřív než temnota si osedlá mou duši stíranou. Má Bíla sedí stále vedle něj a nalévá mu, měkce hovoří.
1: Ach, kdybys jenom věděl, kníže můj, jak ráda. Ráda z celé duše jsem, že vyhověl si mému pozvání a dal si říci, bička v hostiny.
2: I mně je bělo milé prodlíti ve družném kruhu mezi přáteli.
1: A radost vidět tě, jak vesel jsi.
2: Jen kvůli hostům, bělo.
1: Lekáš mne.
0: O, celou tíhu strašné myšlenky, jež drtí mne. A dýku tiskne v dlaně. Mám nejsti sám.
2: Však pověz, bělo. Prci, jsi trochu šťastná. Klidná alespoň.
1: Já? Šťastná ani nevím.
2: A co Boleslav?
1: Je ovšem někdy prchlý, však víš sám. Zlé chvíle mívá časem v srdci svém. Však myslím, že je přímý muž a poctivý.
2: To bělo slyším velmi rád. Neb svého bratra z duše miluji. Chci, aby šťasten byl. By necítil, že odstrčen je nebo ponížen.
0: On v dům můj uvedl, ale proč? Je Kubie na to jeho dobře vyvdaná či špech, jenž jemu zarazuje mé myšlenky, jen jistotu mít. Už by nedýchal.
2: A matka má?
1: Ta žije s námi zde a cítím, kníže, ta, že ze všech nás tu trpí nejvíce.
2: Jen považ, bělo, co to znamená. Vléct stále za sebou tu vzpomínku. Je třeba s matkou trpělivost mít. Je třeba odpouštět a soucítit, neb ona jistě mnoho trpěla. Je k tobě, bělo, vlídná alespoň?
1: Jak kdy. Však ráda strpím vše. Jen Boleslav, když trochu klidný je.
0: Spět v doupě, podezření ohavné. Já utopím tě vína záplavou, bych mohl zapomenout na všechno. Bol přehlušit a nevidět, co vidím přec.
2: Slyš, bělo, tobě mohu všechno říct. Víš, důvěřuji ti od doby té, co na mé slovo srdce dala z bratrovi. Mne tíží, bělo, těžký úkol vladaře. Já často k matce, k Boleslavovi byl krutý, tvrdý víc než nutno je. Však blaho země, kterou spravuji, to velelo. Teď všude bezpečí, mír vládne a mne ví, že pevné přátelství ke knížatům všech zemí sousedních. Já s klidným mohu nyní svědomím se vlády vzdát, předat ji bratrovi. On silného je ducha. Časem dobrý a jistě velký bude vládce z něj.
1: To chtěl bys?
2: Ano. Ať je Boleslav z těch mužů, kteří došli svého snu. Proč pláčeš, bělo?
1: Tvoje šlechetnost mě dojímá. Ty příliš dobrý jsi.
2: Já vzdám se vlády. V tiché samotě chci potom celým zbytkem života jen sloužit lidem a tak Bohu v nich.
1: Jak jsi dobrý, velký, šlechetný. Smím povědět to Boleslavu? Smím? Či aspoň matce?
2: Ještě posečkej. Až bratra mého synem obdaříš, snad brzo bude to. Chci kmotrem být. A otci do vínku dám 100 let svůj. Jdi, bělo, a buď šťastná na pořád.
3: To štěstí, pane, že tě nalézám.
2: No, zda se dobře bavíš s čeledí. Dočkáte asi rána při číši.
3: Ne, pane, prhněm. Není místa zde ti vyprávět vše, co jsem zaslechl. Zlý úklad strojí proti tobě, bratr tvůj. Je hněv za Styrou najat. S čestou pijí teď, a v opilství, co zprozradili hrozného. Hned prchněm, pane, koně osedlám.
2: Proč prchal bych? Já složil v nejlepší dlaň osud svůj. Jdi, podivné, jdi. A v kruhu čeledi se vesel dál. Nepěště lépe učiní. Nalože se odeber a spánkem posilní.
3: O pane, poslechni.
2: Jdi spát, můj podivené. Dobrou noc. Ty z Boleslave ještě na nohou?
4: Na nohou ovšem. Vždyť jsem hospodář.
2: Já výborně se bavil tuto noc.
4: To ovšem chápu.
2: Bratře, v duši tvé stín staré hořkosti se ozval zás. Už netrap se, přej duši mír a promluv někdy s Bělou. Zatím dík za pohostinství přijmi.
4: Ty nejdeš spat?
2: Ne, vyčkám do jitřní.
4: Což tahle noc do spánku náruče nikoho nezve. Naše matka též si k ohni přisedla a v plameny zrak hrouží teskně. Nespí, přemítá.
2: Jak požár. Někdy myšlenky si razí pouť. A spánek odlétá jak vlaštovka z podkrovu vzniceného stavení. Ty však, co hospodář, po těžkém dni se spánku nebraň, bratře.
4: Dobrou noc.
2: Klid nesmírný. A velká vláha kane z hlubiny noci v srdce vzbouřené. Můj národ, Bože, velký učiniš a šťastný, šťastný, šťastný navěky.
5: Jak skvěle tvoří oheň paláce, tam z nakupených polen hořících. Žel oharku, hle, jak již hroutí se pod žárným dechem propadají vnic. Déšť pouze jisker a pak náhle tma. A ze všeho, co oslnilo zrak, je pouze chladná hrstka popele. Tak poznovu vždy vidím národ svůj. Jak z lesku moci jisker sršením se do temnoty noci propadá. Ten obr patou v květném jihu stál a hlavou brázdil mlhy severní, jak natrhat by rukou chtěl si hvězd, jež nad ním spěli věčnou drahou svou. Já zřela kmen, jak vyrost k obloze, to haluzný. A klenby obrovské, kde směstnal ptactva veškerý serot. Tmou listů jeho hvězdy chodily a blesky spaly v jeho koruně. To slovanstva byl nebetyčný strom. Má smrt je blízko. Mám však do hrobu i sen si vzít, jímž žila jsem co den. Z Za chvíli spánek obestřemne kéž, co mysl mučí v bdění.

0: Milý zvonohlas, zve do kostela. Tvůrci vzdá ti dík.
1: To strašný sen byl. Milosrdný Bože, drž nad Václavem ruku ochranou.
2: Co ty zde, matko, chceš?
1: Já znám tvé myšlenky. Mně zjevila se ve snu Ludmila.
2: Jdi na lože. Tvé chmurné vidiny jsou dým a pára. Naspět nelze mi.
1: Stůj, dítě mé. A nevraždi mou krev.
2: Je pozdě už.
1: Zhas měsíc. Vítr jenom úpí tmou. Teď výkřik. Zbraní třesk. Oh, Kaine, stůj. Jsem rychle. Rychle na pomoc.
3: Co stalo se?
4: Kles mrtev kníže Václav. Nežije.
1: Já nejsem vina krví jeho, Bože můj. Já nejsem vina. Ne.
3: A Boleslav?
4: Do temné noci prchá.

Václav usiloval o mír a dohodu s Němci, Boleslav naopak prosazoval bojovnější postoj. Bratři, tak nazval své převyprávění svatováclavské legendy Jaroslav Vrchlický. Rozhlasovou úpravu provedl a režii měl v roce 1983 Josef Melč. Na stereoscénáři spolupracovala Libuše Podlešáková, dramaturgie Ivan Škapa, hudba Jiří Smutný. Účinkovali Jana Hlaváčová jako Drahomíra, Pavel Soukup jako její syn Václav, jako druhý syn Boleslav Petr Štěpánek, dále Jiří Klem, Petr Haničinec, Petr Kostka, Milena Steinmaslová, Soběslav Sejk, Josef Patočka, Ilja Racek, Vladimír Krška, Oldřich Musil a Karel Houska. Svatý Václav byl de tradice zavražděn ve Staré Boleslavi, kde se každoročně koná sváteční pouť. Oslavy začaly už včera večer příjezdem relikvie svatého Václava, která se v 17 hodin opět vrátí na Pražský hrad. Hlavní poutní mše se koná ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí, celebruje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a přímý přenos vysíláme na Vltavě za hodinu, čili v 10. Jméno Václav dostal ale i dirigent Smetáček, od jehož narození uplyne ve středu 120 let a jeho hlas zazní za okamžik na Vltavě z archivních nahrávek.

0: Profesor Křička, který byl neobyčejně přísný, byl také mým učitelem hry generál basu a to se pamatuju, že dopadlo jednou velmi špatně, když jsem spojil špatně pátý a šestý stupeň a když se otevřely dveře a profesor Křička mě vyhodil způsobem a ještě mě udělal ostudu, poněž na chodbě křičel, neumí spojit pátý a šestý.
1: Kdykoliv, kdy se běhne dolů k té babičce a k dědečkovi, tak buď tam ten dědeček sedí a do nekonečna si opakuje nějakou komplikovanou pasáž z nějaký skladby a přehrává si to na kazeťáku, anebo je polední koncert Vltavy. Nesmí se mluvit, ale hezky se poslouchá hudba.
2: My jsme se s mým mužem seznámili v roce 1947 a já jsem od té doby opravdu sledovala velmi, velmi pečlivě a bedlivě ten vývoj, protože vývoj foku znamenal taky vývoj mého muže.

0: Představuji vám tři osobnosti, které se s námi v nadcházejících chvílích podělí o svoje soukromí. Všechny pocházejí z jedné jediné velmi rozvětvené rodiny. Haluze jejich rodinného stromu samozřejmě prostupuje hudba, kterou prakticky i teoreticky na různých úrovních a nejrozličnějších žánrových polích, nejen v hájemství klasickém, nýbrž třeba i jazzovém či rockovém, pěstuje jakožto zcela přirozenou součást každodenního života už čtvrtá generace. Krom toho jsou výhonky této rodiny úspěšné třeba v odborné práci se zvukem nebo dokonce v komunální politice. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje dobrý den. Dnes zavítáme do rodiny a mezi potomky doktora Václava Smetáčka, legendárního dirigenta, hobojisty, uměleckého šéfa Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, jemuž věnoval přes tři dekády života. Zakládajícího člena pražského dechového kvinteta, kde působil přibližně stejně dlouhou dobu. Doktor Václav Smetáček se narodil 30. září 1906 a v nedožitých osmdesátinách zemřel v únoru 1986. Kdo nám tedy kromě Smetáčkových nahrávek bude dnes dělat společnost? Na vzácném záznamu z roku 2004 pohovoří dirigentova choť Míla Smetáčková.
1: Můj muž ty repertoáry obvykle tvořil o prázdninách, aby to pokud možno nekolidovalo s Českou filharmonií, protože on byl ve výborných vztazích s dirigenty České filharmonie.
0: V září 2026 za mnou cestu do studia vážila vnučka, muzikoložka Petra Součková.
2: Ona určovala, jak to bude. A myslím, že ten dědeček se jí rád podřizoval prostě, že on se na ní absolutně spoléhal a ona si to opravdu vzala asi za svoje poslání. Ona opravdu jako odložila všechny svoje ambice a dělala ženu slavného muže. Ale zase to muselo být fajn dělat ženu takovýmu muži, takže my to všichni závidíme.
0: A na unikátních snímcích z let 1976 a 81 pohovoří doktor Václav Smetáček sám. Předtím se ale pokusme sestavit jeho strukturovaný životopis. Brněnské dětství v právnické rodině, první hudební kroky podporované hudbymilovným otcem, pražská studia na konzervatoři a hudební vědě, hobojová židle v České filharmonii, sbormistrovská pozice v pražském Hlaholu, nástup do Československého rozhlasu, který ho zanedlouho delegoval do čela orchestru FOK. Pedagogická práce na hudební fakultě Pražské akademie muzických umění. První zájezd s Fokem, který vedl k polským sousedům. Umělecké cesty od Japonska až třeba po Island, kde uvedl Smetanovu Prodanou nevěstu. Neúnavné šíření moderní české hudby od Janáčka po Kabeláče. Několik unikátních počinů, jen namátkou první kompletní nahrávka Dvořákovi svaté Ludmily, kterou ještě nedlouho před smrtí dirigoval Smetáček také v pražské katedrále. Vlastní instrumentace Musorgského obrázků z výstavy v protektorátních časech, kdy se Ravelova orchestrace nesměla uvádět. Premiéra Janáčkovy opery Z mrtvého domu v milánské opeře La Scala v polovině 60. let. Produkce Janáčkovy Káti Kabanové v Buenos Aires a při tom všem soustavná práce v čele pražských symfoniků.

0: Když se novináři ptali na nejhlubší hudební kořeny, Václav Smetáček vždy odpovídal, že mu je dala rodina. Otec to byl vynikající hudební amatér, schopný vzít do ruky a rozeznít snad jakýkoliv nástroj. Nejradši hrál na klarinet a violu a matka byla zdatnou zpěvačkou a klavíristkou. Na své nejranější vjemy Václav Smetáček také rád vzpomínal.
1: Já vám řeknu jednu malou příhodu, která se mně stala a která na mě udělala dojem do konce mého života. Byli jsme s tatínkem na procházce v Brně a na náměstí jednom byl veliký cirkus a veliký kolotoč. A tam byl takový obrovský flašinet. A na mě imponujícím způsobem zapůsobila předehra k Rossiniho Vilému Tellu. Když jsem slyšel tuto melodii, ta mi zůstala až do nynějška v hlavě a proto jsem tuto uvertýru také velmi rád dirigoval.
0: Když otec Smetáček u svého potomka zavnímal zájem a nadání, nebránil, ba naopak nešetřil podporou ani povzbuzením, tak mladý Václav Smetáček doputoval až na pražskou konzervatoř, kterou ovšem studoval paralelně s docházkou na gymnázium. Nejdříve pronikal do tajů houslové hry.
1: Prvním učitelem byl můj otec, ale to dopadlo velmi špatně, poněvadž každá hodina končila pohlavky a velkým rámusem. Takže otec brzy mě dal k skutečnému učiteli. Můj první učitel byl Josef Michl, žák Dvořákův, a po něm Rudolf Reisig, který byl tehdy ředitelem Filharmonické besedy brněnské.
0: Poté došlo ještě na violu, ale otec se přimlouval za dechový nástroj a tak bere Smetáček do ruky hoboj. A jak zdůrazňoval, nikdy tohoto rozhodnutí nelitoval.
2: Hoboj je krásný nástroj a mám ho rád dodnes. Pak jsem si přibral ještě studium kompozice a dirigování a nakonec ještě hudební vědu na Karlově univerzitě. To se ví, nebylo to snadné. Člověk musel být hodně pilný, aby to všechno zvládl, ale vyplatilo se to. Byl jsem na svou budoucí dráhu hudebníka dobře připraven.
0: Kdo tedy byli klíčoví kantoři Václava Smetáčka na pražské konzervatoři? Dirigent Pavel Dědeček, hobojista Ladislav Skůhrovský a skladatel Jaroslav Křička. Z nich čerpal po celý svůj umělecký život.
1: To, co jsem se naučil jako dirigent po technické stránce, jsem uměl od profesora Dědečka. Profesor Skůhrovský, můj učitel hobojové hry, mě naučil frázování. A profesor Křička, který byl neobyčejně přísný, mě učil přirozeně kompozici, kontrapunkt a harmonii, ale byl také mým učitelem hry generálbasu a to se pamatuju, že dopadlo jednou velmi špatně, když jsem spojil špatně 5. a 6. stupeň a když se otevřely dveře a profesor Křička mě vyhodil způsobem a ještě mě udělal ostudu, poněž na chodbě křičel, neumí spojit 5. a 6.
0: Hoboj pak Václava Smetáčka provázel životem dlouhou dobu. Především jako hráče České filharmonie, kde u hobojového pultu strávil 3 roky. Z vojenské služby už se ale do České filharmonie nevrátil, neboť nastoupil do Československého rozhlasu jako tajemník hudebního odboru a pak správce gramofonového archívu. Ovšem s povinností dirigovat.
1: Měl jsem tedy dirigování ve smlouvě. Přirozeně to byla obrovská škola, poněvadž v rozhlase jako mladý dirigent jsem musel dirigovat všechno. To, co ti druzí dirigovat nechtěli. To znamená od polky, pochodu až po nejtěžší symfonie, které jsem mnohdy dostal třeba den nebo 2 dny před natáčením nebo před přímým vysíláním. A tak jsem zůstal už věren taktovce a zde v rozhlase jsem se sešel také poprvé s orchestrem FOK.

0: žáci. Jsem na ně pyšný. Všichni se dobře uplatnili. Někteří dokonce jako výteční solisté, například Jiří Mihule v České filharmonii, nebo Zdeněk Hebda v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu v Praze. Učil jsem i komorní hru a dirigování. I tady jsem měl štěstí na velmi nadané žáky.
1: Praha, Berlín, Londýn, Vídeň, New York, Buenos Aires, Tokio, Reykjavík, Československo, Německo, Holandsko, Francie, Itálie, Argentína, Japonsko, Evropa, Asie, Amerika. Všude tam vedly umělecké cesty dirigenta a hobojisty Václava Smetáčka. Navázal na nich umělecká i lidská přátelství a kontakty. A znovu a rád se na místa svých zájezdů vracel. Nešlo ale o nějaké zážitkové výlety. Pro dirigenta a vůbec umělce je na začátku každé takové cesty dlouhé a usilovné studium a příprava. Vše vrcholí koncertním výkonem. A mezi tím?
0: Mezi tím je spousta zkoušek, neustálá myšlenka na koncert, která vám nedá ani na chvíli pokoj. Takže člověk doslova krade chvilky na prohlídku města či některé galerie nebo muzea. Sem tam se najde volný večer k návštěvě divadla nebo koncertu. Ale většinou to člověk považuje za přídešné rozptýlení, které si před vlastním koncertem nemůže dovolit. A jak se blíží koncert, tak stoupá napětí. No a po koncertě se zabalí a jde se domů nebo na další štaci.
1: A jedním z těch nejoblíbenějších prý pro Václava Smetáčka byly Island a Kalifornie.
0: Jsou to protiklady. Jeden je opakem druhého, ale obojí kouzelné a nesmírně zajímavé. Moc rád a často jsem jezdil do Jižní Ameriky, speciálně do Buenos Aires. Měl jsem tam už své publikum, které mě vždycky srdečně vítalo. A spoustu přátel. Orchestr byl výborný, jak v opeře, tak na koncertech. A potom ovšem Japonsko. To jsou docela mimořádné zážitky. A to potvrdí každý, kdo tam jednou zavítal. Hudební svět, myšleno ve světovém měřítku, není tak velký, jak by se na první pohled zdálo. Setkával jsem se s mnohými umělci na svých cestách dost často. Jednou v Evropě, podruhé třeba na Novém Zélandě. Jednou jsem doslova narazil v takových otářích dveřích na Deana Dixona. Bylo to v jednom holandském hotelu. Chvíli jsme na sebe koukali a pak jsme si najednou padli do náručí. Nebo v Berlíně jsem až po několika dnech zjistil, že vedle mne v pokoji bydlí můj dávný přítel, polský dirigent Henryk Čiš. A taky si vzpomínám na častá setkání s Erichem Kleiberem. Jednou jsem přišel na jeho zkoušku v Budapešti a s údivem jsem zjistil, že má na programu 4. symfonii Čajkovského a v druhé půli Strausovy valčíky. Když jsem mu šel po pauze složit poklonu, neodolal jsem a zeptal jsem se nesměle, jak došlo k tak podivně sestavenému programu. Ale Kleiber se rozhodl. Pane kolego, ty valčíky, to jsou symfonické básně. Večer při jeho koncertě jsem uznal, že měl pravdu. Už jsem se tomu programu nedivil.
1: V čase konzervatorních studií věnoval Václav Smetáček část své energie také studiu skladby. Sám s povzdechem konstatoval, že jeho portfolio kompoziční příliš rozsáhlé není.
0: Vystudoval jsem sice kompozici, napsal i pár skladeb, které se dokonce dodnes hrají, ale za skladatele jsem se nikdy nepovažoval. Když tak někdy slyším svůj pochod Vivat Olympia nebo suitu ze života hmyzu pro dechový kvintet, ani se mi nechce věřit, že jsem to napsal já. To jsou ale všechno hříchy mládí. Na to musí být čas. A ten jsem pak v životě nikdy neměl.
1: Uzavírá Václav Smetáček. A o svůj čas se s námi teď podělí Smetáčkova vnučka Petra Součková. Už za okamžik ji přivítá.

0: Petra Součková je muzikoložka, arteterapeutka, psychoterapeutka, sociální pracovnice s fokusem především na práci s dětmi a mládeží. Nějakou dobu byla aktivní ve sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Petra je také překladatelkou, tlumočnicí. Několik let pracovala jako vedoucí redaktorka v jednom významném hudebním vydavatelství v Praze. A mimo to všechno je vnučkou doktora Václava Smetáčka. Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den.
0: Když jsme si domlouvali ten náš rozhovor, vy jste mi poslala takové dojemné video, které natočila vaše dcera. Mimo jiné je tam i vaše maminka, dcera Václava Smetáčka, která říká, když jsem byla malá, tak jsem neustále vnímala od rodičů takový tlak, si Smetáčková, nesmíš nikde udělat ostudu, protože v těch dobách byl doktor Václav Smetáček opravdu na vrcholu slávy, nebo ještě k tomu vrcholu stoupal, byl opravdu známý a oblíbený. Cítila jste nějaké takové břemeno, zodpovědnost i vy jako vnučka doktora Smetáčka?
1: No já rozhodně, protože dědeček ještě žil, když já jsem začala se zabývat hudbou a rád se třeba přišel podívat na naše koncerty, když jsme v hudebce hráli a všichni ho znali, že jo? Takže ho všichni zdravili a to očekávání samozřejmě bylo velký. No. Vlastně já jsem ráda začala dělat hudbu až se svýma dětma, bych řekla, jo? Kdy už šlo opravdu o tu muziku a nešlo o to se prezentovat dobře.
0: Hodnotil nějak ty vaše výkony?
1: Já myslím, že ani ne. Jako, že
0: o to nešlo asi.
1: On byl hodnej, on na to jako trochu neměl nervy, bych řekla, protože jsme bydleli s babičkou a s dědečkem v domě a piano, na který já jsem cvičila, bylo u něj v pracovně, takže on poté, co si odcvičil svoje u magnetofonu, nebyl zvědavý na to, abych já tam stále opakovala nějaký etídy. On byl hodnej prostě.
0: Jak napadlo vaší dceru natočit to video? Ono má necelých 20 minut, mluvíte tam vy, váš bratr, bubeník Štěpán Smetáček, rokový bubeník, vaše maminka. A jak ona, její generace, vnímá to, o čem jsme teď mluvili?
1: Julča to video natočila pro moji mámu, svoji babičku k narozeninám. Ona od malinka točí dokumenty a tady to samozřejmě se nejlíp nabízí, jako zpracovat tu rodinnou historii nějakým způsobem. A samozřejmě výhoda byla, že měla spoustu i obrazového, i zvukového materiálu krásného. Ten film se jmenuje A co jsem zdědila já, že jo? A ona taky úplně od malinka se zabývá muzikou, studuje hudební gympl. Určitě to byla pro ní taková jako živá otázka, že jo, co zdědila teda potom dědečkovi, no a proto se ptala. A samozřejmě ona to jako nafingovala, ona tý mámě řekla, že to točí do školy, ona jí neřekla, že točí film pro ní, že jo.
0: Vaše profesní dráha je pestrá, před chvilkou jsem vás stručně představil, vede po několika kolejích zároveň. Vy jste mi před chvílí řekla, že vyznáváte tu cestu, kdy člověk by měl míň mluvit a víc pracovat. Ale já se přesto musím zeptat, k čemu z toho, z vaší aktuální dráhy profesní, vás nasměrovalo dětství v rodině slavného dirigenta? K čemu z toho vás přivedly geny, které jste zdědila? V čem jste naopak vykročila vlastníma nohama bez závislosti na tom, co ta rodina skýtala?
1: No pro nás ta muzika, myslím, byla jako nedílnou součástí života, že prostě všichni se věnovali hudbě. A když jsem byla malá, tak já jsem, když jsem se ptala někoho, jak se jmenuje, tak jsem se zároveň ptala, na co hraje, jo? Že to prostě, já jsem si myslela, že opravdu každý člověk na něco hraje. Rozhodně teda, když jsem přemýšlela o tom, co bych studovala po gymplu, tak nějak jako samozřejmě jsem si říkala, že by mě mohli vzít na něco, co souvisí s hudbou, protože jsem to prostě znala, takže jsem šla studovat hudební vědu a až tam jsem se dozvěděla, že dědeček ten doktorát má z hudební vědy. My jsme o tom teda o tady tom doma nikdy nemluvili. A pak jsem se teda samozřejmě úpěnlivě snažila, aby se tam nikdo nedozvěděl, že jsem z té rodiny Smetáčkových, aby na mě nebyly kladeny větší nároky než na ostatní, což oni se potom stejně dozvěděli, ale ničemu to nevadilo. No, ale zároveň bych řekla, že mě formovala i ta rodinná zátěž, jo, nebo i ten tlak, jakoby, který byl vyvíjen a proto jsem se začala zabývat, nebo vlastně vždycky jsem se zabývala nějakou pomocí dětem a pracovala jsem s mentálním mentálně postiženými a postupně se to prostě stalo mojí cestou, která mi dává víc smysl. Jo. Já jsem si říkala, že už té práce pro hudební vědu bylo uděláno dost. Já jsem prostě zredigovala, nevím, desítky, možná velký desítky knih a pak jsem si říkala, že tady to prostě by mohlo víc pomáhat. Když jste mluvil o tom, že já nerada mluvím, jo, takže já právě proto pracuji s hlínou a mám pocit, že tady ta haptická práce vlastně je taková jako bazálnější a dá se s ní vyjádřit víc.
0: Ta práce s dětmi vyžaduje samozřejmě i nějakou osobnostní výbavu, bez které to nejde. Nějakou empatii, trpělivost, laskavost, velkorysost. Tohle ale vlastně všechno doktor Smetáček v sobě měl. Já to vím od vás, vím to i od vašeho bratra Václava Lipky, zvukového mistra Českého rozhlasu, se kterým jsem v kontaktu a taky mi vypráví. Já si myslím, že i v tomhle musela vést nějaká genetická linie.
1: No, to je otázka, jestli genetická nebo výchovná, nebo prostě, že to je norma. Já jsem o tom samozřejmě přemýšlela, když jsem sem šla, co je to, co nás teda spojuje. A to, že když člověk dělá tu práci nebo vůbec se něčím zabývá, tak to dělá jako do hloubky a zároveň dost jako neokázale. Já si myslím, že to známe od toho Štěpána našeho, jo, že všichni dělají velmi poctivě tu svoji práci a zároveň jsou takový jako velmi civilní.
0: Vzpomenete si na nějaký nejzazší zážitek, který máte s vašimi prarodiči, s Václavem Smetáčkem a jeho manželkou, vaší babičkou Mílou Smetáčkovou? Co by to bylo? Co vylovíte z paměti? A jak moc by to bylo třeba určující? Často tyhle ty nejzazší vzpomínky se té rodiny týkají.
1: To je takový akustický pocit, že prostě zní ta hudba a že kdykoliv, kdy se seběhne dolů k té babičce a k dědečkovi, tak buď tam ten dědeček sedí a do nekonečna si opakuje nějakou komplikovanou pasáž z nějaký skladby a přehrává si to na kazeťáku, anebo je polední koncert Vltavy a ten se poslouchá v tichosti a v klidu, dá se přitulit k dědečkovi, nesmí se mluvit, ale hezky se poslouchá hudba.

0: Já to vím i od vašeho bratra Václava Lipky, našeho zvukového mistra. Jak jsem říkal, my jsme v kontaktu na pravidelné bázi, takže od něj mám taky řadu informací. Konec konců tento náš rozhovor je vlastně trošku dílem jeho a mým, protože já jsem chtěl původně pozvat jeho. My dva jsme se neznali do dneška, ale on říkal, to bude lepší, když přijde Petra, protože Petra toho pamatuje víc ohledně mých prarodičů Václava Smetáčka a Míly Smetáčkové. Ale vím od něj, že jste často k prarodičům chodili, konkrétně teda k němu, k dědečkovi, právě proto, že to byl takový vlídný a laskavý pán a že mu vlastně nevadilo, že ho rušíte v práci. Ale že babička byla ten dráb v vozovkách, který vás tam vždycky jenom chvilku nechal a pak řekla, a konec, dědeček musí pracovat. Bylo to tak?
1: No tak Vašek je mladší. My jsme si toho dědečka asi ještě usápli víc, nebo já prostě, ale jako je to možná proto, že já jsem opravdu od malička pozorně poslouchala tu hudbu, jo? Takže já jsem asi nerušila. Mě prostě zajímalo, co on poslouchá a jak to poslouchá a proč opakuje nějakou tu část.
0: Jak jste vnímali ten jejich vztah? Dělil je velký věkový rozdíl Václava Smetáčka a Mílu Smetáčkovou, ale myslím z toho, co vím, že to byl příklad jako partnerské harmonie v rovině čistě osobní a vlastně i profesní, kdy ona mu do jisté míry ten umělecký život nějak, by se dneska řeklo, manažovala nebo nějak zastřešovala organizačně.
1: No, ona za ní vyřizovala korespondenci a tak. Oni se, jako z mýho pohledu, se měli strašně rádi. My jsme s nima byli rádi, protože oni se měli rádi, ale tak jako něžně, že oni prostě spolu chodili za ruku a pusinkovali se, prostě se měli velice rádi. A zároveň babička byla taková jako přísná, ona byla na všechny přísná. Ona ho tak jako pokárala někdy, že říká, Vášo, prosím tě, to byl takový typický jako tón její, když on dělal nějaký legrácky, tak ona ho tak jako usměrňovala všechny teda. Ale samozřejmě mu byla opravdu velkou oporou, nebo si pamatuju samozřejmě ty poslední jeho koncerty, kdy ona mu chystala všechno přesně, aby tam jako nebyla žádná chybička, nebo aby on nebyl ničím zneklidněný, nebo aby se nemusel o nic starat. Jako si pamatuju třeba právě tu svatou Ludmilu, což byl jeden z asi z posledních jeho takových velkých koncertů.
0: To bylo ve svatém Vítu.
1: Svatém Vítu. A to jsme byli všichni opravdu jako velmi nervózní, protože on byl skoro slepej. Byl to jako nemohoucí člověk vlastně, jo. Takže nikdo nevěděl, jak on to zvládne. A všichni byli nastražení, aby mu nějak pomohli. A já si to jako pamatuju, jako to dítě, jako prostě ohromný nervy, že jsme tam seděli v té první řadě. On tam téměř nemohl dojít na to pódium, protože neviděl, tak si ho tam tak jako předávali ty hudebníci. A jakmile vstoupil na to pódium, tak prostě to byl dirigent a prostě byl úplně bezchybnej, jo? Nebo úplně suverénní. Ta nahrávka je krásná, že jo. No a potom zase, když odcházel, tak už to byl zase ten dědeček, no. A ta babička na něj čekala, mě to připadá v ringu, jo, že tam čekala s tím ručníkem a ošetřovala ho.
0: Pro mě osobně, Petro, je Míla Smetáčková taky něčím velmi důležitým v mojí rozhlasové činnosti, protože byla jedním z prvních lidí, se kterými jsem měl tu čest pořídit rozhovor pro Vltavu. V roce 2004 to bylo, když měl FOK jubilejní sezónu, tak jsem chystal takový malý cyklus a Mílu jsem si pozval do tohoto studia, tady na té židli, kde jste vy. Seděla na podzim 2004 vaše babička.
1: No.
0: Já mám ten rozhovor připravený, poprosím režii, kousek si poslechneme.
2: Pro mě byla mužova spolupráce s Fokem v podstatě také začátkem mého skutečného života, protože já počítám jaksi éru před sňatkem a po sňatku. My jsme se s mým mužem seznámili v roce 1947 a já jsem od té doby opravdu sledovala velmi, velmi pečlivě a bedlivě ten vývoj, protože vývoj Foku znamenal taky vývoj mého muže.
3: Jak tedy nastínit pro naše posluchače začátek té první éry orchestru FOK?
2: Fok se tady objevil v tom 42., říkám až v tom 42. roce, jako druhé těleso vedle České filharmonie. Česká filharmonie měla svoje publikum a teď šlo o to získat publikum pro Fok. Což bylo v přímé závislosti s repertoárem. Musel to být repertoár vhodný pro, abych tak řekla, střední posluchačskou obec, která nebyla ještě zvyklá na vysloveně závažné věci, které prezentovala Česká filharmonie, a byla naopak zvyklá spíš na hudbu lehčího žánru. A šlo o to všechno to nějak skloubit.
3: Brzy se začalo hovořit v souvislosti s Fokem už o oboustranně užitečné protiváze k České filharmonii.
2: Bez pochyby ano. Můj muž ty repertoáry obvykle tvořil o prázdninách a věnoval tomu opravdu několik týdnů, aby to bylo vyvážené, aby to pokud možno nekolidovalo s Českou filharmonií, protože on byl ve výborných vztazích s dirigenty České filharmonie. Programy sestavoval celkem důmyslně vždycky tak, aby tam byla jedna věc notoricky známá, nejméně jedna věc, potom, aby tam byl nějaký dobrý solista, který by to publikum jaksi podnítil k tomu, aby přišlo, ale zároveň tam většinou byla nějaká novinka. Něco, co to obecenstvo, které přišlo do Smetanovy síně, bez pochyby ještě neznalo.
3: Řada dlouholetých členů Foku říká, že tohle byla právě jejich služba, uvádět české soudobé novinky.
2: Ano,
3: je to tak?
2: Ano, to je bez pochyby tak, ano. Známé věci, výborně hrané, pokud možno, a vedle toho něco úplně nového. Dodnes se setkávám s lidmi, kteří se ke mně hlásí a říkají mi o tom, jak pro ně můj muž objevoval, co já vím, francouzské impresionisty nebo samozřejmě naší českou hudbu, naše soudobé autory, Kabeláče, Klusáka, ale dalo by se jich samozřejmě jmenovat strašná spousta.

0: Rozhlasové a gramofonové nahrávky, jakou pozici měly mezi prioritami pana doktora Smetáčka?
1: Tedy v rozhlase to pro něj byla celkem běžná praxe, protože tady mnoho let vlastně orchestr pracoval a on sám pracoval v rozhlase. Ale gramofonová deska byla jaksi ještě dlouhodobější, bych řekla. Takže se velmi, velmi pečlivě připravoval na všechny nahrávky, aby to bylo co možná rychle a co možná dobře. Protože si byl vědom toho tam, že nelze experimentovat a že ta skladba musí být zažitá. Já si vzpomínám, když tady byl poprvé Zubin Mehta, jako docela mladičký byl u Foku, protože můj muž ho slyšel a řekl si, Fok musí do svého čela dostávat ty nejlepší dirigenty. A ptal se ho, jak to, že nemá nahrávky. Tehdy jsem u toho byla a tehdy řekl, já nechci ještě nahrávat, já jsem ještě moc mladý, já bych se za ně později styděl. Tedy samozřejmě Fok a já s ním vzpomínáme na první zájezdy do Itálie. Oty se zasloužil také už bohužel dávno zesnulý profesor Ladislav Vachulka, který tam měl báječné styky a který ten Fok takzvaně vyvážel do té Itálie. A to byly první zájezdy na západ. Ale nemohu opomenout taky německé zájezdy, protože německé publikum se velmi podobalo našemu publiku. Ovšem byl také zájezd do Anglie, velmi, velmi úspěšný byl zájezd do Ameriky. V počátcích to bylo velmi svízelné, protože se cestovalo za doslova nelidských podmínek. Špatné ubytování, bydleli jsme ve vlaku, v jednom kupé třeba s dvěma dětmi Lískova pěveckého sboru. Nicméně to je zákulisí, to nezajímá publikum. A publikum, pokud já si vzpomínám, bylo opravdu vždycky nadšené.
0: Kdybych vás poprosil, abyste pojmenovala jednu, dvě nebo tři zlaté nitě, které prostupují tu šéfovskou éru pana doktora Smetáčka, co by to bylo?
1: Fok pracoval po několika liniích. Například pravidelně hrál ve Valštinské zahradě. Tam musel být pochopitelně víceméně populární program. Ale to bylo tak krásné a tak báječně přijímané publikem, že to patřilo k té kmenové práci. Pak samozřejmě byly abonentní koncerty ve Smetanově síni. No tak to už bylo publikum vysloveně pravidelně přicházející. Pak se začaly ty abonentní koncerty rozšiřovat na A a B a C a už to prostě jelo tak, jak to jede dneska.
0: Na závěrech z roku 2004 jsem si povídal s Mílou Smetáčkovou, manželkou dirigenta doktora Václava Smetáčka. A ve studiu se mnou je stále jejich vnučka, muzikoložka Petra Součková, která poslouchala pozorně. Řekla jste mi několik historek, které vyplynuly z toho poslechu. Jedna se týká Zubina Mehty, indického dirigenta slavného.
2: Dědeček Zubina Mehtu pozval do Prahy jako mladýho kluka vlastně a já jsem po letech tlumočila v rámci nějakého hudebního festivalu a měla jsem dojet s řidičem pro Zubina Mehtu do Vídně, vyzvednout ho tam v opeře a přivézt ho do Prahy a tak jsem mu vyprávěla, že jsem teda z té rodiny Smetáčkových, tak on na to strašně rád vzpomínal, že prostě ho nikdo neznal a že ten dědeček mu dal důvěru a že mu je za to hrozně vděčný, že fakt odstartoval jeho kariéru.
0: Já se vám svěřím s dojmem, který jsem si odnesl z toho setkání s vaší babičkou Mílou Smetáčkovou tehdy. Ten dojem je velmi živý. Velice laskavá, příjemná, milá dáma, která nádherně hovoří. Teď jsme si to tady říkali, že ona byla odchovancem Dismanova rozhlasového souboru, takže ta dikce byla prostě propracovaná, perfektní, ale zároveň jsem z ní cítil velkou racionalitu, nekompromisnost možná, s jakou i mluvila o tom, jak fungovali dohromady s Václavem Smetáčkem. Byla taková opravdu? Už jste to vlastně nastínila předtím.
2: Myslím, že jo. Ona vnášela do toho takový jako řád, který byl nekompromisní. Jo? No, ona prostě určovala, jak to bude. A myslím, že ten dědeček se jí rád podřizoval prostě, že on se na ní absolutně spoléhal a ona si to opravdu vzala asi za svoje poslání. Ona opravdu jako odložila všechny svoje ambice a dělala ženu slavného muže. Ale zase to muselo být fajn dělat ženu takovýmu muži, takže my to všichni závidíme.
0: Petro, co to byla touženka? To já vím od Vaška Lipky, vašeho bratra. A myslím, že by to tady mohlo zaznít.
2: No, touženka byla taková chaloupka, tak to by samozřejmě moje máma mohla vyprávět, kterou si babička s dědečkem téměř vlastníma rukama postavili za Prachaticema na takový louce. Touženka stále stojí a je to prostě dřevěná chaloupka, kde není elektrika, kde není voda. A tam my jsme trávili celý léto vždycky s babičkou a s dědečkem. A myslím si, že to pro ně bylo takové jako útočiště od toho velkého světa, kde se hodně komunikovalo a člověk musel být, se dobře oblíkat a dobře se chovat. A tam prostě se chodilo na houby a chodili jsme tam na vrch Výrovčici s dědečkem obden pozdravit tyčku, což byl takový triangulační bod. A on tý tyčce vyprávěl, co zrovna dělal. A bavili jsme se tam s místním panem Shortnerem, který nám vyprávěl, co kde zrovna roste a tak. A byl to takový úplně obyčejný prostě dětský prázdniny.
0: Ale přesto i tam měl doktor Smetáček gramofon nebo magnetofon.
2: To nevím, jestli gramofon, ale magnetofon, já si teda pamatuju magnetofon a kazeťák na spoustu baterek se vždycky vozilo sebou, aby to fungovalo a jakoby ten režim podle mě byl furt stejný, jo, že dědeček se učil nebo cvičil prostě, že si vytáhnul tu taktovku tam pod Františka Kakose, což je slunečník, který tam stále stojí od té doby a prostě učil se. No a potom byly ty polední koncerty, že jo? Ty polední koncerty prostě se poslouchaly každý den. Nebo já nevím, jestli běžely každý den.
0: Běželi.
2: Běželi, jo.
0: Až do nedávna běželi od pondělí až do neděle.
2: Jo.

0: Já vím také od vašeho bratra, že Václav Smetáček si velice pečlivě vedl deníky za celou dobu své kariéry, ale že je tam určitá propast v 50. letech, kdy ty deníky chybí.
1: To je pravda, ale samozřejmě to já nevím, nebo my se domníváme, že nějakým způsobem ty deníky zlikvidoval, protože tam pravděpodobně bylo něco, co třeba ho nebo někoho jiného mohlo ohrozit. Ale já jsem teda dostala tu příležitost s těmi deníky pracovat, když babička chystala druhý vydání té své knížky Život s taktovkou, tak mě poprosila, nějak uznala, že teda jsem ta knižní redaktorka, že bych jí s tím mohla pomoct, takže jsme udělali takový jako hezčí vydání a já jsem jí nabádala, ať tam se otisknou nějaký faksimile těch deníků, protože to je krásný, jak on si to psal každý den tu A5-ku. Ale jinak my jsme to měli jako zakázaný si to číst, takže já jsem si pročítala. Říkala jsem si, co je tam tak tajného, že to nesmíme číst. A to tajný bych řekla, že je to, že on si tam pořád píše, jak má tu babičku rád. Ale vlastně tam byly spousta toho o hudbě a velice málo, řekla bych, třeba těch politických věcí. Spíš jak scháněl někde česnek a jeho babička poslala, aby šel spravit auto a takovýhle.
0: Jo, gas pobjeda. Říkám to dobře.
1: Je to. No ale potom Simka.
0: A potom ještě Renault 5.
1: Ano, ale to už měla babička, no. Ale oni jezdili se Simkou.
0: Teď jsme se bavili také, když Míla Smetáčková hovořila, bavili jsme se o tom, že nebylo jednoduché se dostat do těch západních zemí a nebylo jednoduché tam vlastně vcházet v kontakt třeba i s krajany, protože s tím orchestrem jezdil vždycky nějaký dozor nenápadný, který to všechno hlídal a který to všechno musel hlásit. Doléhalo tohleto nějak na ty vaše prarodiče? Mluvili o tom někdy?
1: Minimálně. Vůbec. Já jsem se na to ptala potom babičky vlastně později. Jako vím, takový jako útržkovitý historky, kdy dědeček jako pašoval nějaký materiály pro Antonína Svobodu, což byl jeho nejlepší kamarád a autor prvních počítačů tady. Málo.
0: O čem hovořili teda nejvíc, když vy jste u toho byli? Tak zajímali se o školu, o vaše zájmy, o to, co vás baví, o to, co vás štve.
1: To si teda nepamatuju. Prostě se řešily takové jako praktické věci. Já si pamatuju hodně praktických věcí, že to je to, co určovala ta babička, že se prostě vařila polívka, Vášo, přines cibuli. To si myslím, že jsme taky zdědili všichni, že vedle těch svých povolání, které jsou takový mentálně nastavený, tak všichni jsme hodně praktický, jo? Že jsme zvyklí prostě normálně fyzicky pracovat a pořezat dříví a opravit záchod a tak, jakože spíš tady to, jo, že tak on umřel, když mě bylo 12, že jo, nebo 11, takže o jídle, no mluvil se o jídle.
0: Vzpomenete si, jak vypadaly oslavy narozenin doktora Václava Smetáčka? Já jsem našel takový materiál v archivu, kde ten redaktor popisuje, jak do té klidné ulice, kde doktor Smetáček bydlel, zavítali s magnetofonem a že tam klid opravdu nebyl v čase těch narozenin.
1: Tak to si nepamatuju, jestli zrovna to byly narozeniny, ale že byly příležitosti, kdy se opravdu všichni sešli a že to byly desítky lidí, že běžný bylo, že tam přišli lidi, který jsme nikdy neviděli a tvrdili, že jsou naši příbuzní. A že to bylo takový běžný, že jsme se tam dohadovali, jak jsme příbuzní. To bylo také jako folklor. Byla zábava, no, velká, hrály se hry, lítalo se tam po tom baráku. Já si to pamatuju spíš jako Vánoce, že se tam takhle sešlo spousta lidí a každý tam byl jako vítaný, každý si tam nějak tak jako mohl dělat, co chtěl. To se dělo podle mě, i když tam přišli na návštěvu nějaký význační umělci, tak my jsme tak jako zapojili do toho rodinného života. Já pamatuju, že třeba já jsem s panem klavíristou Panenkou hrála ruletu a pana dirigenta Košlera jsem hladila po pleši a tak a dívala jsem se, jak to, že nemá vlasy. A že to bylo normální prostě, že ty lidi se tam asi cítili tak jako, že to bylo takový jako vřelý, otevřený.
0: Oni se chovali prostě oba dva, Václav i Míla, velmi laskavě ke svému okolí.
1: Laskavě a tak obyčejně prostě. Já si myslím, že to bylo to pěkný, jako, že to nebylo jako u slavných lidí, ale jako doma. Ale debatovalo se tam, to je pravda, že při tady těch příležitostech se hodně debatovalo. a co je komický pro lidi dneska už, že se tam vždycky jako dohadovali, jak se něco řekne v němčině, jak se to řekne ve francouzštině, jak se to řekne v italštině a ty se začali hádat, že přece se to nevyslovuje takhle, ale vyslovuje se to takhle a tady lepší je to říct takhle. Takže byly takovýhle intelektuální debaty.
0: Jak je vlastně ta hvězda doktora Václava Smetáčka, vašeho slavného dědečka, dneska na tom?
1: No tak já mám teď takovou živou vzpomínku, že teď byly dva koncerty ve Valštejnské zahradě, foku věnovaný dědečkovi. Jednak tam zněla ta jeho instrumentace kartínek a jednak tam teda můj syn četl Hrabolovu povídku Prokopnutý buben, která je taková jako legrační, že o tom, jak tý bitce, která se tam strhne mezi příznivci orchestru folk a dechovky pana Polaty. A přišlo mi to jako velice živý, nebo prostě, že tam byly i takové jako babičky, které teda za náma přišly, protože já jsem tam byla s tím naším Frantou, tak mu šli jako poděkovat, jak hezky to četl. A že vzpomínali na toho dědečka a vzpomínali, jak tam chodili do té valštinské zahrady. No a já to nedovedu říct objektivně prostě. Takže
0: ve foku třeba. Tam už asi nebude mnoho pamětníků.
1: To asi ne, ale teď jsem děkovala Martinu Rudovskému, dramaturgovi Foku, že to bylo takový pěkný a on mi napsal, on je takový jako šprýmař, že jo, tak on říkal, on si z toho dělá legraci a říká, buď Smetajda, nebo Smeták, že jo, a teď dokonce říkal docent Lopatka, teda o dědečkovi a říkal, jak si to ten docent Lopatka založil, tak se to snažíme dělat, takže může za to vaše rodina.
0: No tak já děkuji muzikoložce Petře Součkové, vnučce doktora Václava Smetáčka, a zase někdy brzy na viděnou a naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Stěžejní etapou uměleckého života Václava Smetáčka bylo 30 let, po která stál coby šéfdirigent v čele symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Organizačně šlo původně o spolek a tento spolek měl angažován symfonický orchestr. Spolek FOK potřeboval šéfdirigenta a protože měl smlouvu s Československým rozhlasem o stálé spolupráci, delegoval rozhlas Václava Smetáčka jako šéfa orchestru s tím, že Československý rozhlas samotný bude mít kontrolu umělecké práce tohoto tělesa.
1: Počátky nebyly jednoduché, protože víte, že byla válka a že orchestr potom později byl dokonce nasazen v továrně, ale okamžitě po převratu v roce 45. jsme se znovu sešli a začali jsme pracovat už jako družstvo, ne jako spolek. A v roce 1952 se orchestr stal orchestrem hlavního města Prahy a já jsem byl převzat jako hlava tohoto orchestru. Úmyslně jsme se snažili Českou filharmonii jaksi doplňovat v její práci, ne jí konkurovat. Přebírali jsme úkoly, které Česká filharmonie dělat nemohla, a dokonce jsme společně dělali programy, abychom si nekonkurovali, abychom se nezdvojovali, abychom neopakovali skladby, které v jedné sezóně byly hrány po obou orchestrech.
0: Právě pod vedením Václava Smetáčka vyrostl symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v těleso světové prestiže. A i Smetáček sám také s pražskými symfoniky vykonal své první zahraniční cesty. Ta vůbec první vedla do Polska. Brzy na to zamířili jejich kroky do Itálie a Rakouska.
1: Tam vlastně byla založena, bych řekl, známost orchestru FOK v cizině. Do Rakouska i do Itálie jsme potom jezdili častěji. K zájezdům do NSR a do NDR přistoupili potom zájezdy do Anglie a dokonce i do Španělska. Já sám jsem dostával pozvání do dalších různých států. Byla to nejenom Amerika severní, ale Amerika jižní. Bylo to Japonsko, byl to Nový Zéland, byla to téměř celá Evropa. A vyvrcholením těchto zájezdů bylo potom turné do Spojených států v roce 69. Od té doby se tam orchestr objevil ještě několikrát, ale už beze mě.
0: Jednou z nejoceňovanějších sfér dirigentské činnosti Václava Smetáčka byla interpretace velkých vokálně instrumentálních skladeb, Beethovenových, Dvořákových, tady musíme připomenout průkopnické nahrávky Svatebních košil nebo Svaté Ludmily, ale třeba také děl Karla Orfa, která na našem území právě Smetáček uvedl vůbec poprvé. A tady se Václav Smetáček vždy jako ke klíčové zkušenosti vracel ke svému sbormistrování v pražském Hlaholu, kam nastoupil jako 28letý v roce 1934.
1: Byl jsem sbormistrem Hlaholu celkem 12 let. Původně hrávala Česká filharmonie s Hlaholem a zvala toto těleso pěvecké k velkým kantátám. Ale zvolna za mého vedení se ujala tohoto místa FOK a spolu s Hlaholem jsme zejména v těžkých válečných dobách uvedli spoustu kantát. Moje činnost hlaholská byla věnována nejenom, řekněme, Beethovenovi, Mozartovi a klasikům, ale i českým moderním autorům. Provedli jsme Rudolfa Karla, Otakara Ostrčila, provedli jsme Axmana a další. Po válce ovšem, když jsem odešel z Hlaholu, se obrátila naše pozornost na spolupráci s Českým pěveckým sborem, dnešním sborem filharmonickým. A ve spojení s tímto sborem jsme nejenom velmi často koncertovali, ale nahráli jsme také řadu desek pro suprafon. jedny z nejznámějších byly kantáty Orfovy. Ať to byla Carmina Burana nebo Catulli Carmina.
0: Vrátíme-li se ale na úplný začátek, Václav Smetáček vždy tvrdil, že se měl stát vojenským kapelníkem. Když v Brně v Údolní ulici v neděli 30. září 1906 přišel na svět, hrála prý pod okny vojenská dechová hudba a Václav Smetáček se svou náklonností k dechovce také nikdy netajil.
2: Když to na mě nepovíte, tak vám prozradím, jsem v posledních letech dvakrát s nadšením řídil v Praze na Slovanském ostrově ústřední hudbu federálního ministerstva vnitra a nezaváhám přijít znova, jestliže mě pozvou.

0: Vojtěch Babka připravil Vltavskou hodinku s dirigentem Václavem Smetáčkem, jehož 120. výročí narození připadne na tuto středu 30. září. Provázela nás hudba z gramofonové desky Slavné české maličkosti, kterou Václav Smetáček natočil, co by šéf dirigent Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Dalším nositelům jména Václav, písničkáři Václavu Koupkovi, zhudebnění poezie Václava Hraběte anebo Václavu Havelkovi z kapely Please the Trees se budeme věnovat dnes v 16 hodin a 10 minut. Teď ale zpátky ke svatému Václavovi, který právě 28. září zahynul násilnou smrtí v sídle svého bratra ve Staré Boleslavi, kde se na Mariánském náměstí pod širým nebem teď koná Národní svatováclavská pouť. Přímý přenos bohoslužby slovem provází Eva Hazdrová-Kopecká.
1: Abychom na přímluvu svatého Klimenta zachovali...
2: Tak tady krásné sluncem zalité sváteční dopoledne vám všem, kteří se s námi v tento slavnostní zářijový den propojujete na vlnách stanice Vltava. Jak řečeno, hlásíme se živě z místa, které hluboko pod svými základy ukrývá samotné kořeny naší identity, naší kultury a naší státnosti z Mariánského náměstí ve Staré Boleslavi. Jako každý rok stojíme s naším přenosovým vozem v bezprostřední blízkosti posvátného okrsku, kde se před neuvěřitelnými 1091 lety onoho osudného pondělního rána 28. září odehrál příběh, který tehdy otřásl naší zemí a zároveň ji navždy sformoval. Příběh bratrovraždy mladého přemyslovského knížete Václava. Je to tak dávno, že by se ona událost mohla vnímat spíš jako mýtus či legenda. Nicméně je to fakt. Svatý Václav byl reálnou osobností, která stála v čele naší země. A i díky starým kronikářům, i díky dochovaným ostatkům a jejich pečlivému vědeckému zkoumání, o něm přes tu časovou vzdálenost víme poměrně dost. A je to dost na to, abychom výroční den jeho smrti, tedy den jeho narození pro život věčný, jak říkají křesťané, slavili jako státní svátek. Jakkoliv žijeme v přetechnizovaném a sekularizovaném světě a jakkoliv jsme vnímáni jako ateistický národ, ještě stále se nevzdáváme úplně ani víry, ani tradic svých předků. Atmosféra ve Staré Boleslavi je vždycky velkolepá, plná radosti i spirituálního stišení. Město se odělo do svátečního a přivítalo tisíce poutníků z celé republiky. A zatímco opodál v houšťce se roztáčejí kolotoče a mladší generace se těší na odpolední světský program s Adamem Mišíkem nebo Jiřím Kornem, zde na náměstí se právě teď otevírá samotné duchovní srdce celé pouti. Liturgický průvod, tvořený desítkami ministrantů, jáhnů a kněží, prošel špalírem věřících a dorazil k hlavnímu pódiu. V závěru průvodu přišel hlavní celebrant a kazatel dnešní bohoslužby, nový pražský arcibiskup a primas český, jeho excelence monsignor Stanislav Přibyl, kterého doprovázejí hosté z řad České i Moravské biskupské konference a také irský arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se záhy ujme role nového apoštolského nuncia v České republice. Za malou chvíli bude mše svatá zahájena, následně všechny přítomné přivítá starosta dvojměstí Stará Boleslav Brandýs nad Labem, pan Petr Soukup, který také předá vzkaz prezidenta České republiky. Hudební doprovod tradičně zajišťuje hudba hradní stráže a policie České republiky pod vedením dirigenta Jana Zástěry a místní chrámový sbor Václav. Náměstím se teď nese staletí stará píseň V zemi věrných Čechů. Vše je, jak má být, tedy jak tradice velí. A já vám s celou osádkou našeho přenosového vozu přeji nerušený poslech a samozřejmě hluboký duchovní prožitek.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pokoj Kristův, ať je s vámi se všemi.
1: Jistě.

Vaše excelence, pane arcibiskupe, dovolte mi, abych vás jménem našeho města srdečně přivítal při Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Spolu s vámi vítáme pana arcibiskupa monsignora Eugena Martina Nagenta, všechny české a moravské biskupy, kanovníky staroboleslavské kolegiátní kapituly svatých Kosmy a Damiana, opaty, kněze a představitele duchovního života naší země. Je mi ctí v den české státnosti v našem městě přivítat předsedu Senátu parlamentu České republiky Miloše Vystrčila, senátory a poslance parlamentu České republiky, poslance Evropského parlamentu, ministry vlády České republiky v čele s místopředsedou vlády a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Vítáme pana profesora Václava Klause z Chotí, vítáme hejtmanku Středočeského kraje paní Petru Peckovou, vítáme členy diplomatického sboru, představitele armády České republiky, policie České republiky a hasičského záchranného sboru České republiky. Vítáme zástupce akademického světa, kulturních a společenských institucí a médií. S radostí v našem městě znovu vítáme poutníky z celé naší vlasti i občany našeho města, kteří jsou zde doma. Všem přejeme krásné prožití Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Mezi pozvanými na dnešní významnou událost byl i prezident republiky Petr Pavel, který se bohužel nemůže zúčastnit. Spolu s omluvou nám všem zaslal pozdravení, které si nyní dovolím citovat. Vážení účastníci Národní svatováclavské pouti, vážení duchovní, milí poutníci, rád bych pozdravil vás všechny, kteří jste se dnes ve Staré Boleslavi sešli k oslavě svátku svatého Václava. Svatováclavská pouť patří k událostem, které nám každoročně připomínají nejen jednu z nejvýraznějších postav našich dějin, ale také hodnoty, s nimiž se odkaz svatého Václava po staletí pojí. Spravedlnost, solidaritu, respekt druhým i odpovědnost za svou zem. Právě 28. září si připomínáme, že stát není pouze souborem institucí, ale také výsledkem práce a péče mnoha generací lidí, kteří ji utvářeli před námi a kteří jej utváří dnes. A snad není příhodnější místo, kde si to uvědomit, než právě Stará Boleslav. Místo, v němž se naše historie přirozeně potkává se současností a kde každoroční pouť ukazuje, že odkaz minulosti nemusí být jen něčím, k čemu se ohlížíme. Může nám také pomáhat přemýšlet o přítomnosti a o tom, co chceme předat těm, kteří přijdou po nás. Přeji vám, ať se vám dnes podaří na chvíli vystoupit z každodenního schonu a třeba obrátit pozornost z vnějšího světa k tomu vnitřnímu. V dnešní uspěchané době to není jednoduché, ale svatováclavská pouť je proto skvělou příležitostí. Petr Pavel, prezident republiky.

Milí přátelé, i já bych vás rád všechny přivítal. Jsem tu dnes poprvé jako pražský arcibiskup a jsem tu s vámi rád. A přivítal bych vás rád nejen ty, kteří jste tady na místě, ale také všechny, kteří nás sledují prostřednictvím přímého přenosu České televize a Českého rozhlasu. Vítejte ve Staré Boleslavi. Dříve, než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Všemohoucí věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje.

0: Čtení z knihy moudrosti. Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté. Ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu a poučí vás. Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ní je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje zpřízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska k ní je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha. A tak touha po moudrosti přivádí ke králování. Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnu a žezel, ctěte moudrost, abyste královali na věky. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.

0: čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil. Takže s mrtvým vstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine. Na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi. Protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On nezhřešil a nikdo od něj neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel. Když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom my byli mrtvi hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Amen.

Ježíš řekl svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Slyšeli

Milé sestry, milí bratři, vážení představitelé veřejného života, milí poutníci. Když dnes poprvé jako pražský arcibiskup předsedám Národní svatováclavské pouti zde ve Staré Boleslavi, cítím velikou radost, ale i odpovědnost. Současně si uvědomuji zvláštní spojení dvou míst. V Praze sloužím v katedrále, která nese rovněž Václavovo jméno a uchovává jeho ostatky. A zde stojíme na místech, kde jeho pozemský život skončil. Mezi Prahou a Boleslaví se tak rozprostírá celý příběh svatého Václava. Příběh víry, vlády, odpovědnosti, politické prozíravosti, ale nakonec také zrady, krve a odpuštění. Dnešní první čtení z knihy Moudrosti je určeno těm, kdo nesou odpovědnost za druhé. Moudrost není luxus pro chvíle, kdy je všechno snadné. Je schopností rozlišit, co je opravdu dobré, co slouží životu a co má budoucnost. A právě takovou moudrost potřeboval i mladý český kníže Václav. Nevyrůstal v jednoduché době. Jeho babička Ludmila mu předala křesťanskou víru. Na Budči dostal vzdělání, které ho otevíralo širšímu světu. Když převzal vládu, česká země ještě zdaleka nebyla jednotným křesťanským prostorem. Staré zvyky se střetávaly s novou vírou, jednotlivá mocenská centra spolu soupeřila a česká politika musela hledat své místo mezi silnějšími sousedy. Václav v této situaci nestavěl jen kostely, stavěl budoucnost. Zvlášť výmluvné je jeho rozhodnutí ve vztahu k saskému králi Jindřichu Ptáčníkovi. České prostředí bylo předtím tradičně spojeno především s Bavorským a Řezeňským okruhem. Václav však rozpoznal, že se těžiště moci mění. Přijal vztah k Jindřichovi a také povinnost odvádět tribut, tedy vazalský poplatek za ochranu. Můžeme se přijít o jednotlivosti, jak to historikové také dělají. Podstatná je však jeho schopnost vidět dál než k nejbližší hranici a dál než k vlastní prestiži. Dokázal se spojit s těmi, kteří v dané chvíli představovali sílu schopnou utvářet budoucnost střední Evropy. Tradice s touto orientací spojuje také získání ostatků svatého Víta, Václavova rotunda svatého Víta na Pražském hradě se stala symbolem tohoto nového směřování. Každá společnost potřebuje vědět tři věci. Odkud jsme přišli, kde jsme a kam chceme jít. Kdo neví, odkud přišel, snadno ztratí svou identitu. Kdo si nepřizná, kde skutečně je, začne si o sobě vyprávět pohádky. A kdo neví, kam jde, může sice běžet velmi rychle, ale vůbec ne správným směrem. Svatý Václav nám připomíná, že k našemu odkud patří křesťanství. Ne jako jediná vrstva našich dějin, ale jako vrstva zásadní. Naše chápání lidské důstojnosti, odpovědnosti za slabé, odpuštění, svědomí, služby, ale i naše umění, krajina, kalendář, jazyk i pojetí vlády byly po staletí formovány biblickou a křesťanskou tradicí. Řekl jsem nedávno, že Evropa potřebuje duši a že její židovsko-křesťanské kořeny mohou být tím, co nás spojuje. Platí to i pro naši zemi. Proto bych se nezříkal pojmu kulturní křesťanství, jako by šlo o cosi méně cenného. Pro sekulární společnost může být kulturní křesťanství důležitou pamětí a společným jazykem. Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že slabý člověk nestrácí svou důstojnost, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti. To jsou plody křesťanské kultury a stojí za to je chránit a rozvíjet.
ale nám, praktikujícím katolíkům, a platí to dle mého podobně pro všechny křesťanské církve, kulturní křesťanství nestačí a stačit nemůže. Naším úkolem totiž není pouze udržovat kostely, opravovat památky, pořádat poutě a připomínat, co vybudovali naši předkové. Církev není muzeum a křesťan není kustod minulosti. Víra musí být živá. Musí vycházet z živého vztahu s Kristem, kterého jsme přijali jako Pána a Spasitele, a je třeba, aby se stala životním stylem, totiž způsobem, jak jednáme či mluvíme, jak podnikáme a jak vykonáváme veřejnou službu, jak zacházíme s protivníkem nebo jak se chováme k člověku, který nám nemůže nic oplatit. Společnost od nás nepotřebuje, abychom se stali hlučnými a všehoschopnými, nicméně musí nás být vidět a slyšet jako věrohodné svědky Evangelia, tedy lidi, kteří přinášejí pokoj tam, kde je neklid, naději tam, kde je únava a pravdu, která, ač jednoznačná, není zbraní proti druhému člověku. Právě zde v Boleslavi, milí přátelé, ale nesmíme přeskočit poslední kapitolu Václavova života, která končí násilím mezi nejbližšími. Bratr zabíjí bratra. Spor o podobu vlády a budoucnost země se mění v krev. To není jen vzdálený příběh 10. století. Je to varování každé společnosti, která dovolí, aby nesouhlas přerostl v nenávist a protivník se změnil v nepřítele, jemuž už ani nepřiznáváme dobrý úmysl, ani čest, ani lidskou důstojnost. V litoměřické diecézi, odkud jsem přišel do Prahy, jsem letošní rok vyhlásil rokem smíření. Opakoval jsem při tom, že minulost nelze uzdravit tím, že ji vymlčíme. A tou minulostí nemám na mysli jen historické rány a křivdy, ale prostě všechno to, co jsme si v minulosti udělali a čím jsme druhé zranili. Staré rány je potřeba odvážně otevřít, aby se mohly zahojit. Pravda je prvním krokem ke smíření, ale musí být spojena s milosrdenstvím. A odpuštění to není slabost. Je to životodárná síla, která nám umožňuje nezačínat každé ráno znovu od starých křivd, jak to zpíváme v písni o svatém Václavu. Nikdy nezahyne plémě věrných Čechů, dokud bratr bude bratru odpouštět. Totéž platí pro celou společnost. Moje biskupské heslo zní pak svou bispokoj vám. Pokoj pro mě není nehybnost ani mlčení o problémech. Je to boží dar, který nám umožňuje pravdivě se vidět a přesto zůstat spolu, stát se odolnými, tvořit odolnou společnost. Odolnost společnosti se neměří jen výkonem ekonomiky, kvalitou infrastruktury nebo schopností obrany, jakkoliv jsou všechny tyto věci důležité. Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Potřebuje lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje ochotu nést a snést něco pro společné dobro. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost. Svornost pak neznamená, že máme všichni stejné názory. Znamená, že kvůli rozdílným názorům nepřestáváme patřit k sobě. To říkám dnes nám všem, ale také vám, kdo jste nositeli politické a veřejné moci. Církev zde není proto, aby soutěžila s politickými stranami nebo nabízela svůj volební program. Chce mluvit o hodnotách Evangelia a vést dialog se všemi, kdo nesou za naši zemi odpovědnost. Moc je vždy svěřována jen na čas. Svatováclavská tradice nám připomíná prostou věc. Nejsme vlastníky země, v níž žijeme, ale jsme pouze jejími služebníky a správci. Mnoho jsme přijali od těch před námi, máme na tom poctivě pracovat a jednou to předat těm, kteří přijdou po nás. A to pokud možno v lepším stavu.
A nám všem dnešní evangelium říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. To je poselství tajemství Václavovy moudrosti. Nestačilo mu správně odhadnout politickou situaci. Jeho nejhlubší orientací nebylo ani Bavorsko, ani Sasko, jeho orientací byl Kristus. Proto mohl ztratit život a přece se nestal poraženým. Proto ten, kdo zemřel u dveří Boleslavského kostela, vstoupil do dějin silněji než mnozí vítězové bitev. Svatý Václave, uč nás moudrosti, která vidí dál než k příštímu dni. Uč nás vážit si dědictví, z něhož jsme vyrostli, a přitom se nebát budoucnosti. Uč nás spojovat víru s odpovědností, pravdu s milosrdenstvím a svobodu se službou. Vyprošuj naší zemi, aby byla domovem lidí, kteří vědí, odkud přišli, poctivě vidí, kde jsou a mají odvahu společně hledat, kam mají jít. Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím. Amen.

0: Bratři a sestry, s důvěrou se obraťme k našemu nebeskému Otci a na přímluvu svatého Václava, dědice a ochránce české země, mu přednesme své prosby za církev, za naši zem i za celý svět.
1: Modleme se za církev na celém světě, za papeže Lva, našeho biskupa Stanislava a všechny biskupy. Dej jim moudrost a sílu, ať neunavně slouží Božímu lidu a ohlašují tvé evangelium pokoje.
2: Modleme se za probuzení víry v našich farnostech a za dar nových duchovních povolání. Učiň naši církev místem živého společenství, otevřeným pro každého, kdo tě hledá.
1: Modleme se za prezidenta republiky, za členy vlády a parlamentu a za všechny, kdo mají v rukou politickou moc. Daruj jim ducha spravedlnosti, odpovědnosti a péče o společné dobro.
2: Modleme se za spásu celého světa, za ukončení válek a za nastolení spravedlivého míru. Veď všechny národy k životu ve vzájemné solidaritě a úctě ke každému člověku.
1: Modleme se za mladé lidi, za jednotu a porozumění v našich rodinách i v celé společnosti. Pomáhej nám překonávat vzájemná rozdělení a hledat to, co nás spojuje.
2: Modleme se za všechny, kdo jsou s námi spojeni prostřednictvím médií. Především za nemocné, za ty, kdo o ně pečují, i za všechny trpící chudobou, osamělostí či nespravedlností. Daruj jim úlevu a pomoc i naději u svých bližních.
1: Modleme se za toto starobylé poutní místo Starou Boleslav, za zdejší farnost, všechny poutníky i za ty, kdo ctí hodnoty, pro které svatý Václav položil život. Posiluj naši věrnost a veď nás k duchovnímu růstu.
2: Modleme se za naše zemřelé, příbuzné a přátelé. Odplatím všechno dobro, které v životě vykonali. Odpustím jejich lidská pochybení a daruj jim plnost věčného života.
0: Bože náš Otče, ty jsi vedl svatého Václava k tomu, aby ti sloužil s láskou a spravedlností. Přijmi na jeho přímluvu tyto naše prosby a naplň nás svým požehnáním skrze Krista, našeho Pána.

Na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi se uzavřela první polovina dnešní slavnostní bohoslužby Národní svatováclavské pouti, bohoslužba slova. Pražský arcibiskup monsignor Stanislav Přibyl ve své homílii promluvil k tisícům přítomným velmi lidským tónem, jak je ostatně jeho zvykem. Je to letos mimořádně významná pouť právě i díky faktu, že otec arcibiskup se svého úřadu jako 38. nástupce svatého Metoděje a Arnošta z Pardubic, jako primas český, ujal teprve letos na jaře. Přesněji papežem Lvem 14. byl jmenován začátkem letošního února. Úřadu se pak oficiálně ujal při slavnostní intronizaci v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha 25. dubna. A mimochodem ve svých 54 letech je nejmladším pražským arcibiskupem za posledních více než 100 let. Tento rodilý Pražan a řeholník z řádu redemptoristů je mužem s neobyčejně širokým rozhledem. Vedle teologie vystudoval finance a management a nedávno získal i doktorát z dějin výtvarného umění. Pro milovníky hudby je pak nejzajímavější jeho bytostné sepětí s hudbou. Od chlapeckých let je totiž vášnivým varhaníkem a živé hudební umění v chrámech považuje za nejkrásnější bránu k lidské duši. Dnes tedy vede boleslavskou bohoslužbu pastýř, o němž je všeobecně známo, že rozumí lidem, má k nim vřelý přístup, má rád humor a ze všeho nejraději chodí mezi lidi pěšky na poutě. Ostatně zatímco teď pražský arcibiskup Stanislav Přibyl stojí na hlavním boleslavském pódiu v záři reflektorů před kamerami a televizními štáby, ještě před několika hodinami v 5 ráno za hluboké tmy a chladu stál mezi věřícími na okraji Prahy v Kyjích a začínal tento sváteční den modlitbou požehnání pro pěší poutníky do Boleslavy. S nimiž mimochodem i část 15-kilometrové trasy ušel. Často říká, že církev nemá být uzavřeným klubem pro vyvolené, ale otevřeným domovem pro každého, i pro lidi hledající, pochybující nebo zraněné životem. Jako primas český má velmi jasnou vizi tlumit konflikty ve společnosti, zvedat témata, která nepřinášejí politické body a žít víru upřímně a autenticky. Právě v těchto chvílích přecházíme k samotnému eucharistickému vrcholu mše svaté. K oltáři byly v slavnostním průvodu přineseny obětní dary. Přinesli je farníci z brandýské a staroboleslavské farnosti, kteří reprezentují všechny generace, od seniorů k sedmileté holčičce. Tato sympatická volba měla připomenout možná trochu opomíjené téma mezigenerační blízkosti. Totiž to, že právě vzájemné pochopení generací, podpora a součinnost mezi mladými a staršími lidmi je základní podmínkou kvalitního fungování a pokračování společnosti, protože prostě dává naději všem. Hudba Hradní stráže a spojené sbory pod vedením Jana Zástěry provádějí skladbu Hle anděl na slova Jiřího Pavlici a s hudbou Jana Zástěry. Vůně kadidla se nese Mariánským náměstím a mnozí z dary nesli v duchu k oltáři své soukromé radosti, starosti, prosby. Můžete i vy skrze propojení na našich rozhlasových vlnách. Stanice Český rozhlas Vltava vysílá živě ze Staré Boleslavi.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přinášíme, Bože, k oltáři dary z úrody naší země, jako to činíval svatý Václav, a prosíme tě, přijmi tuto naši službu a posiluj v nás lásku k tobě i k bližním, abychom ti sloužili jako on celým svým životem. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

sebe. A ty jsi mu dopřál, aby se k oběti Krista tvého syna připojil mučednickou smrtí a získal tak nepomíjející korunu slávy. Proto tě

Pravděj jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Proto na památku spasitelné smrti Tvého Syna i Jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání Jeho slavného příchodu přinášíme Ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť Tvého Syna a Jeho obětí jsme byli s Tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme Jeho tělo a krev, naplň Jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu.
1: Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Sancto Venceslao et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvare.
2: Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, místního biskupa, mého spolubratra Stanislava, jeho pomocného biskupa Zdenka, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.
3: Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, stůj při nás, vždyť stojíme před Tebou podle Tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v Tobě.
4: Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v Tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v Tobě věčně žít a vidět Tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí.

Pozdravte se navzájem pozdravením pokojem.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi dospěla ke svému nejtišímu, nejhlubšímu a spirituálně nejintenzivnějšímu bodu. Nastává čas komunia svatého přijímání. Stovky tisíce věřících se v dlouhých tichých zástupech vydají napříč zaplněným mariánským náměstím ke kněžím a jáhnům pro proměněné hostie, tělo a krev páně. A my máme na vltavských vlnách prostor pro malé představení dnešního prvního koncelebranta, jímž je irský arcibiskup Eugene Martin Nugent, o kterém víme ze sdělovacích prostředků, že ho papež Lev XIV. Jmenoval svým vyslancem a apoštolským nunciem v České republice. Ale protože své pověřovací listiny předává prezidentovi České republiky až zítra, dnes ještě vystupuje toliko jako arcibiskup. Eugene Martin Nugent je jedním z nejzkušenějších diplomatů současného Vatikánu. Jeho životní dráha ukazuje fascinující cestu od klidného irského venkova až do center globální geopolitiky, kde musel prokazovat mimořádnou obratnost a odolnost. V malebném irském hrabství Clare se narodil roku 1958 a jeho cesta k duchovnímu poslání začala studiem keltských kultur na irské akademické půdě, odkud už jeho kroky vedly přímo do Říma. Tam získal nejen teologické vzdělání, ale později také doktorát z kanonického práva na prestižní papežské univerzitě Gregoriana. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Po několika letech pastorační služby v rodném Irsku jeho schopnosti neunikly pozornosti vatikánského aparátu a tak v roce 1991 vstoupil na papežskou církevní akademii, která vychovává budoucí papežské diplomaty. Do diplomatických služeb oficiálně nastoupil v roce 92 a start neměl právě snadný. První zkušenosti sbíral na nunciaturách v Turecku, Izraeli a Palestině, tedy v regionech s mimořádně citlivou náboženskou i politickou situací. Zlomový moment jeho kariéry nastal v roce 2000, kdy byl vyslán do Hongkongu. Celých 10 let zde Eugene Martin Nugent vedl studijní misi svatého stolce, přičemž pod tímto oficiálním názvem se skrývala nesmírně delikátní a polotajná role. Nugent fungoval jako klíčový neoficiální most mezi Vatikánem a takzvanou podzemní katolickou církví v komunistické Číně. Musel zde prokázat absolutní diskrétnost a schopnost vyjednávat pod neustálým politickým tlakem. V roce 2010 ho papež Benedikt XVI. Jmenoval arcibiskupem a vyslal ho jako nuncia na Madagaskar, Mauritius a Seychely. O 5 let později jej papež František pověřil misí na Haiti, kde čelil nejen vleklé politické a bezpečnostní krizi, ale stál také v čele církevního úsilí o obnovu infrastruktury a zničených kostelů po katastrofálním zemětřesení. No a jeho zatím poslední misí před příchodem do Prahy byl Perský záliv, kde od roku 2021 zastupoval Vatikán v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. V této převážně muslimské oblasti si získal pověst velmi otevřeného a lidského diplomata, který dokázal budovat skvělé mezináboženské vztahy. Arcibiskup Nugent mluví plynně anglicky, irsky, francouzsky, italsky a německy. Jako své biskupské heslo si zvolil latinská slova z Janova evangelia quod cumque dixerit facite, tedy cokoliv vám řekne, učiňte. Do České republiky přichází jako doyen diplomatického sboru, což z něj činí nejen reprezentanta papeže, ale i formální hlavu všech zahraničních velvyslanců v naší zemi. A jsme rádi, že je tu s námi už dnes ve Staré Boleslavi, a spolu s dalšími duchovními rozdává věřícím Kristovo tělo.

Poslechli jsme si Moteto a Vivarium Corpus, jednu z posledních dokončených skladeb Wolfganga Amadea Mozarta. Kolegové z České televize nabízejí v nastalém čase pohled na vznik nové schránky pro vzácný ostatek svatého Václava, neboť ta legendární Jagellonská helma z 15. století je artefakt, který se také musí chránit, aby se neustálými přesuny nepoškodil. A tak letos u oltáře ve Staré Boleslavi stojí poprvé nová stříbrná schránka, dokončena teprve před několika týdny v dílnách v severočeském Turnově. Fascinující je ale vše kolem ostatků svatého Václava a jejich vědeckého zkoumání. Existuje vzácný historický tisk, totiž původní pojednání slavného českého antropologa, lékaře a kapitolního kanovníka doktora Antonína Podlahy z roku 1911 s názvem Svatého Václava hrob a ostatky. Právě v dubnu 1911 proběhlo vůbec první soustavné a interdisciplinární vědecké ohledání ostatků našeho národního patrona. Do výzkumu se tehdy zapojili špičkoví profesoři lékařské fakulty Jan Hnátek a Jindřich Matějka. A výsledky jejich bádání byly tehdy stejně jako dnes vlastně šokující a dojemné. Největší objev na vědce čekal v pokladu chrámu svatého Víta, uvnitř onoho nádherného stříbrného poprsí svatého Václava z roku 1486, protože po celá staletí se věřilo, že tato bysta je pouhým uměleckým dílem a že je uvnitř prázdná. Když ji však tehdy lékaři odšroubovali, našli v její vnitřní dutině v hedvábném šátku ukrytou kompletní dolní čelist lebky se čtyřmi dokonale zachovalými stoličkami. Profesor Matějka tehdy čelist vzal a zkusil ji přiložit k samotné slavné lebce knížete, která byla uchovávána odděleně. A k obrovskému úžasu všech přítomných kloubní plošky i takzvané zkousnutí zubů absolutně přesně a neomylně zapadly do sebe. A aby toho nebylo málo, v malé skleněné kruhové jímce na čele stříbrné koruny byly uloženy další čtyři samostatné zuby. Když je lékaři výmuli a zkusili vložit do prázdných horních lůžek Václavovy lebky, zuby tam padly jako klíč do zámku. Věda tak podala jasný a nespochybnitelný důkaz, tyto relikvie patří jednomu a témuž člověku. Doktor Podlaha si do protokolu zapsal detaily, ze kterých dodnes téměř mrazí. Na samotné lebce se tehdy našly zachovalé zaschlé vrstvy měkkých tkání a zřetelné zbytky obočí, vlasů a vousů. Vědci popsali jejich barvu, byla světlehnědá až rezavohnědá, tedy přesně taková, jakou uvádějí nejstarší středověké legendy, například Wolfenbüttelský kodex z doby kolem roku 1000. Středověcí mistři a písmáci si tedy Václavovu podobu nevymysleli, ale předávali ji podle reálné historické paměti dále. Později zkoumal ostatky svědce náš přední antropolog Emanuel Vlček, který dostal k rukám kompletní svědcovy ostatky na přelomu 70. a 80. let. Použil na zkoumání Václava tehdy převratnou zubní metodu, která sice vyvolala mezi vědci diskuze o přesném věku dožití, ale přinesla plastický obraz o fyzické zdatnosti našeho knížete. Vlček také metodou superprojekce lebky zjistil, že Parléřova kamenná socha v katedrále má na vlas stejné proporce jako Václavova kostra. Asi bychom čekali, že středověký sochař tvoří podle své fantazie nebo že tvář svědce idealizuje. Jenže antropologické výzkumy ukázaly, že Petr Parléř tvořil v podstatě jako dnešní kriminalisté. Vzal skutečnou lebku knížete Václava, kterou nechal Karel IV. Výmout z hrobu, položil ji na stůl a podle jejich naprosto přesných rozměrů v měřítku 1:1 vymodeloval svědcovu tvář. Vzdálenost očních důlků, šířka lícních kostí, výška čela, to vše na kamenné soše sedí na milimetr přesně se skutečnými kosterními ostatky. Je to v podstatě nejstarší forenzní rekonstrukce v našich dějinách.

Emanuel Vlček také rozpoutal zajímavou bitvu z historiky, protože podle srůstu lebečních švů došel k názoru, že Václav nebyl mladík, ale čtyřicátník, když zemřel. Zároveň ale potvrdil, že stav v chrupu naopak svědčí o mladém věku. Václavův věk v době vraždy se obvykle odhadoval na 20 až 28 let. Strhla se nevídaná vědecká debata, do níž po letech opět vstoupila další vědecká odvětví. A nakonec bylo konstatováno, že kníže měl zjevně vrozenou genetickou anomálii. Lebeční švy mu kvůli genetické vadě, kterou sdílel se svými přemyslovskými předky, prostě srostly předčasně, hluboko před 30. rokem.

0: tak ještě chvíle ztišení před závěrečným požehnáním a před zakončením letošní národní svatováclavské pouti, kterou stanice Vltava přenáší živě z Mariánského náměstí ve Staré Boleslavi.
1: Modleme se. Bože, přijali jsme z tvého stolu pokrm, který posiloval svatého Václava a všechny, kdo šli v jeho šlépějích. Dej, ať v síle tohoto pokrmu dojdeme k nebeské hostině a jsme s nimi spojeni na věky. Skrze Krista.

0: Milí přátelé, naše slavnost tady na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi se chýlí ke konci. Já vám chci poděkovat za to, že jste přišli, že nás není málo a že jsme se mohli společně modlit o přímluvu svatého Václava za nás, za naše bližní a za naši zemi. Děkuji zvláště těm, kteří připutovali pěšky. Někteří šli už od půlnoci, jiní od pěti od rána. Vždycky je to krásné, když pouť je opravdu pouť, to znamená od slova putovat, když se vydá někdo pěšky. Pan arcibiskup tady vedle mě se jmenuje Eugene Martin Nugent a je to nastupující apoštolský nuncius. Zítra předá prezidentu republiky pověřovací listiny, tak jenom abyste věděli, koho máte mezi sebou. Vítám vás. You are very welcome. And if you want to say something, we are ready to hear you.
1: Very happy feast of Saint Wenceslaus to all of you. Happy feast.
0: Netřeba překládat, že? Tak přijměte požehnání, pak se pomodlíme k Paně Marii jako Paládiu země české a budeme dál pokračovat té naší slavnosti.

Duch, radost a sláva všech svatých, ať je vždycky i vaší radosti a ať vám žehná. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista, sloužili bratřím a sestrám, a ať vás na přímluvu svatého Václava a všech svatých vysvobodí ode všeho zlého. Ať vám otevře své věčné království a ať se ve společnosti svatých stane i vaší slávou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec

Matko Boží, víme, že chováš zvláštní lásku k naší vlasti. Zde ve Staré Boleslavi jsi vybrala místo k soustředění naší úcty k tobě, odkud nám chceš dávat svoje dary. Přijmi za to vyznání naší hluboké lásky a oddanosti k tobě. Z tohoto poutního místa jsi vždy ochraňovala českou zemi. Prosíme tě, ochraňuj naši duši a pečuj o spásu našich příbuzných a přátel. Na tomto posvátném místě si vyslechla tisíce prozeb věrných českých srdcí. Vyslyš i naše vroucí prosby a vypros nám vyslyšení v záležitostech, které ti svěřujeme. Nikdy si nikoho nesklamala, jistě nesklameš i nás. Matko českého národa, naše nebeská Matko, přijmi nás zde na tomto posvátném místě jako své milované a milující děti. Vypros nám zdraví, sílu ve cnostech, útěchu v utrpení a požehnání v práci. Ochraňuj nás v každém nebezpečí, vypros nám šťastnou hodinu smrti, uveď nás jednou do slávy věčného života pro nekonečné zásluhy svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Zbožím synem máti, rač nám požehnání dáti.

0: Slyšeli jsme modlitbu k paní Marii u Paládia země české, dnes samozřejmě zde vystaveného a jímž se také v závěru žehnalo. Slyšeli jsme státní hymnu naší země. Slavnostní bohoslužba letošní národní svatováclavské pouti na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi je prakticky ukončena. Neklamným znamením čehož je i právě znějící majestátní starobylý svatováclavský chorál. Jeden z krásných dokladů hluboké úcty již měli ke křesťanskému knížeti už naši předkové před staletími. A je dobře, že ta úcta přetrvala staletí i časy, kdy nesměla být svobodně vzdávána a že trvá dodnes. Vždyť den Václavovy mučednické smrti je státním svátkem moderní České republiky a vrchol svatováclavské pouti mši svatou přenášejí obě naše audiovizuální veřejnoprávní média. Všem nositelům hrdého a krásného jména Václav hojnost zdraví a vše dobré a vám všem u rozhlasových přijímačů klidný prožitek dnešního svátečního dne a do budoucna dny plné naděje a radosti pod ochranou svatého Václava. Z duchovního srdce národa ze Staré Boleslavy se s vámi za celý tým Českého rozhlasu loučí Eva Hazdrová-Kopecká.
1: A tím na stanici Vltava už skončil přímý přenos bohoslužby z národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Bylo 11:30, čas vltavských rozhlasových memoárů.
2: Osudy.
1: Pětadevadesátiny oslaví ve čtvrtek Jiří Suchý, který stál u zrodu divadla Na zábradlí a spolu založil divadlo Semafor. A toto je první část jeho vzpomínání z roku 2007.

Každý se nějak jmenujeme. Já se například jmenuji Jiří Suchý a mám tady vydat svědectví o sobě, o svém životě. Tak já se pokusím. Narodil jsem se 1. října 1931. Co myslíte, udělal jsem dobře? No prostě už jsem tady. A sice v Plzni ve Vencigově ulici, kde stála porodnice, musím říct stála, poněvadž ta za druhé světové války vzala za své při náletu na Plzeň, prostě dostala ten nešťastný zásah, poněvadž jasně, že porodnice se bombardovat nemají, no ale ta moje měla smůlu, nemůžu mluvit o štěstí, ale pro mě bylo štěstí, že už to bylo po mém narození už řadu let, nevím přesně kolik. V Plzni jsem si moc nepobyl a asi tak za rok jsme se odstěhovali. Já jsem tenkrát ještě neměl pojem o tom, jak se měří čas, takže nevím, kdy to bylo, ale asi tak za rok jsme se odstěhovali do Klatov, poněvadž moje rodina vlastně celá byla z Klatov. Tatínek tam byl syn truhláře Jakuba Suchýho a vyučil se truhlářině u svého otce. Maminka byla jako spíš taková jako ze selského rodu, tam vedle Klatov byl statek, kde jako ona jim patřil nějak. No a pak, když si vzala tatínka, nebo on jí, já už nevím, jak to tenkrát bylo, tak byla v domácnosti de facto pořád. Starala se o mě a musím říct, že se starala velmi dobře. Takže bydleli jsme v Klatovech a zajímavá věc, mě na ty Klatovy utkvělo tolik vzpomínek, ale úplně bezvýznamných, to jsou kolikrát větičky nebo skutky. Třeba si vzpomínám, jak jsem jednou stál jsem u takové zítky, která byla u mojí babičky, ta byla taky z Klatov, takhle na zahradě a dědeček zrovna se sbíral od slepic vejce a maminka mě držela v náručí a povídala si s ním a já jsem hrábil do těch vajec a to jedno jsem vzal a pustil jsem ho. A ono se roztřísklo, samozřejmě rozprsklo se a já jsem se dal do hrozně, do takového smíchu, mě to tak pobavilo a dědeček byl tak nadšený, že mě podával jedno vajíčko za druhým a já je mrskal na zem a on se radoval z toho, jak se směju, tak jsem jich, asi pět jsem jich pohřbil takhle. Tak to si například pamatuju a to jsem musel být opravdu hodně malej, já nevím, 3 roky, jestli mě byly nebo tak. No, já si pamatuju dokonce i na tak bezvýznamnou věc, jako když jsem pil z dudlíku a ta dírka tam byla taková malinká a maminka v tom dudlíku udělala takový 2 zástřihy a vznikl tam takový nedokončený trojúhelníček a já jsem si s ním jazykem hrával. To mě muselo být, já nevím, 1,5 roku nebo já nevím, já jsem nepil z dudlíku s flaškou do 16. To muselo být opravdu někdy v těch nejranějších letech. A myslím, že to byla vůbec moje první vzpomínka životní. Poněvadž nedovedu si představit, že bych si pamatoval ještě něco dřív.

Já se velice rád vracím teď do Klatov a vždycky si tam zajdu na místa, kde jsem bydlel, kde jsme bydleli. My jsme tam vystřídali dva byty a moje tetička, která tam bydlela na rozvoji, se jmenovala ta čtvrť, tak to byl třetí takový byt, ke kterému se vížou mé vzpomínky. Tak já vždycky se tak tam jako objevím v těch Klatovech a obejdu si tyhle ty místa a najednou vám mě napadají věci, co se tam stalo. To jsou tak zasunuté věci, že bych si v životě na ně nevzpomněl. Já si vzpomněl třeba jednou, jsem byl takhle před tím naším bývalým barákem a tam byl takový kopec a já jsem si říkal, tam do toho kopce, tou silnicí, jsme chodili k vodojemu. Si pamatuju, tak já se tam půjdu podívat. A cestou jsem přemýšlel, jak vlastně ten vodojem vypadal, jak ho poznám. A teď já jsem došel až na ten kopec a tam jsem ten vodojem našel a byl to taková jako kaplička, to vypadala skoro. A najednou já tam viděl ty vrata a tam byla taková velká klíčová dírka, která předpokládala takový ten veliký železný klíč. A já jsem si najednou vzpomněl, já, který jsem si nemohl vzpomenout, jak ten vodojem vypadal, tak jsem si vzpomněl, jak mě maminka vždycky musela zvednout, poněvadž já jsem se tou klíčovou dírkou chtěl podívat dovnitř. Samozřejmě tam byla tma, viděl jsem úplný trus, ale chtěl jsem to vidět. A to mě vyvstalo teprve, když jsem stál před tím vodojemem. Tak si říkám, jak ta paměť je vlastně zvláštním způsobem zainstalovaná v té hlavě. Taky jsem si ověřil, že ten Freud měl pravdu, když říká, že jako to, co se v člověku zapíše do těch 5 let, takže to jsou jako vlastně ty zážitky, které ho potom utvářejí. Skutečně ty Klatovy mě poznamenaly vůbec ze všeho nejvíc. To, co přišlo, tak potom, tak samozřejmě taky, ale tady já jsem objevoval svět a život. Jo. Tak si vzpomínám, jak jsme třeba šli, už byl večer, no tak večer, bylo to v zimě, takže mohly být 4-5 hodin, už byla tma a šel jsem kolem kluziště a to už mě byly takový 4 roky asi, nebo možná ani ne. A tam jezdila taková holčička a tlačila před sebou takovou lavičku, to tam měli pro ty začátečníky, aby jako se měli čeho držet. A ona, jak viděla, jak tam stojím s maminkou a koukám, okouním, tak říkala, pojď chlapečku, já tě svezu. A já, který jsem si tehdy ještě říkal ve třetí osobě, poněvadž tu první osobu jsem neznal, prostě mě říkali, když o mě mluvili, tak říkali, on vám je takovej a takovej, tak a já jsem jí říkal, von nemůže, von nemá prusle, jo, takže já jsem si říkal von, takže jsem byl takový jako nějaký takový šlechtický pocity se ve mně, jaksi, ale samozřejmě záhy jsem si to přestal říkat, no ale no a takových vzpomínek, to jsou desítky, které se mě vynořujou, ale nebudu tady s tím jako zasekávat tenhle ten program, protože ty dojedou nějak pobavit pouze mě.

Takže v těch Klatovech jsem pobyl do svých 6 let. S maminkou jsme chodívali do biografu a sice brala mě sebou, kdykoliv hrála Shirley Templeová. To ještě nebyla tenkrát velvyslankyní, neměla ani na to věk. A nebo když hrál Laurel a Hardy, tak tyhle ty 3 osoby jsem miloval. To byl můj svět. Vůbec miloval jsem film jako takovej. Doma jsem měl laternu, takovou laterničku, na kličku, tam se dal film, kousek filmu a když se točilo, tak byla tam petrolejka malinká, taková, ta se zapálila a na zeď to dělalo obrázky a to byla magie, pro mě obrovská magie, protože na té bílé zdi, kde nic nebylo, jsem najednou si sám pustil obrázky, které se hýbaly a navíc ta laterna, ten lak se vypaloval, jak tam byla ta petrolejčička. A mělo to takový pach. Kdykoliv tu dneska třeba někde a oni třeba opalujou lak z rolety u garáže nebo co, jako zavětřím tenhle ten pach spáleného laku, tak mě okamžitě vystanou ty obrázky, které jsem tam viděl. Nebudu vyprávět jaký, poněvadž to zase už zajímá jenom mě, ale mohl bych, poněvadž si je všechny pamatuju. A začal jsem chodit do houslí. Maminka totiž zjistila, že jsem docela nadaný dítě. Já jsem už ve svých 3 letech toužil, nevím, jak jsem k tomu přišel, potom mít harmoniku tahací. A pořád jsem říkal, tatí, kup mu homoliku. Říkal zase ve 3. osobě, kup mu homoliku. Tak mě koupili potom harmoniku a já jsem si s ní zales a nechali mě bejt, je takovou malou harmoničku. A já jsem si s ní zales a teď jsem si... No a když mě byly 4 roky, tak jsem už uměl hrát Nejkrásnější hvězdy hoří ve Splitu nad mořem. A uměl jsem hrát Zelení hájové, bývali jste. No, několik písní jsem si, sám jsem si našel, takže tatínek, který kromě toho, že dělal tu truhlařinu, tak dělal, taky hrál v takovým kavárenským orchestru. A ten orchestr občas hrál v létě v neděli na kolonádě v parku. Tak mě tam jednou vzal a já jsem tam vystoupil, měl jsem obrovský úspěch, tak mě potom nechali ještě vystoupit na Sokolské akademii. A když mě bylo 4,5, tak maminka usoudila, že to je sice dobrý, že jsem se naučil na tu harmoniku, ale že bych se měl nějak vzdělávat odborně. A dali mě, do houslí jsem začal chodit. A to byly takový malinký housličky ještě, samozřejmě to pro děti jsou takový čtvrteční nebo co. A k panu Hlinkovi, který tehdy byl v Klatovech a to byl takový muzikant, o kterým ještě budu vyprávět, až budeme v Praze, poněvadž on se ocitl potom taky v Praze. No a ten mě učil. Od mých 4,5 let jsem začal chodit do houslí a chodil jsem tam asi do 13, takže mě to vydrželo dost dlouho.

Já jsem byl vůbec zvláštní dítě. Nejenom, že jsem se naučil sám na tu harmoniku, ale naučil jsem se vlastně sám číst. A sice takovým zvláštním způsobem, že vždycky jsem přišel za maminkou a říkal jsem, jak se čte tamhle to písmeno? A ona mě řekla, to je B. B, jo, a zase nic. Ještě odpoledne jsem třeba přišel a tohle to je, ona říká, to je Z. A pak nic. Druhý den zase jsem nějaký písmenko se zeptal, nebo pak po několika dnech jsem se zeptal na dvě písmenka a tak. A tak jsem si to, a vždycky jsem chodil a říkal jsem, to je B, to je Z a tak. A jednoho dne jsem překvapil maminku, že jsem přišel a říkal jsem, maminko, my máme na šicím stroji napsáno Minerva. Ona říká, no máme, no kdo ti to řekl? Nebo říká, já jsem si to přečet. A to ona tak se zarazila. To mě bylo taky kolem necelých 5 let. A ona se zarazila, říkala, počkej. Tak a vzala noviny a říkala, tak co je tady to? Tam byl titulek a já jsem je vzal a obrátil jsem je vzhůru nohama a četl jsem ty písmena vzhůru nohama. Jako, ne svýma vzhůru nohama, jako ne, že bych to stál na hlavě. Jako ty noviny jsem obrátil. Jako, a od té doby se to stala taková atrakce, když někdo k nám přišel, tak mě vždycky strkali do rukou noviny a řekli, no hele, Jiří, tak přečti tohleto. A já jsem si s bravurou prostě vždycky obrátil. A já jsem uměl číst i normálně, ne, že bych uměl číst jenom obráceně. Jako, ale věděl jsem, že tomu se lidi víc divějí, když to čtu obráceně a tak. Jednoho dne maminka usoudila, že jsem dítě celkem nadané a řekla, hele, tady v těch Klatovech nemá nějak moc šancí. Já si myslím, že v té Praze přece jenom se bude moc líp projevit, jestli z ní něco bude a tak. Praha je přece jenom Praha. A protože tatínek tehdy dostal místo na dráze v Praze, a to byla veliká krize totiž a nezaměstnanost a jako truhlařina už vůbec tam by ho neuživila v Klatovech a tak začal hledat práci a dostal místo na dráze, ale vyloženě to nejhorší, jo, že dělal na trati, ale byl vděčný i za to. No a vždycky na neděli přijel domů a zase v pondělí už byl tam, tak maminka řekla, nejdi tam být a odstěhujeme se do Prahy. No tak skutečně jednoho dne jsme zbalili všecko a jeli jsme do Prahy. No to byl pro mě obrovský zážitek, protože to bylo nad mý představy, že jo, teď tramvaj, teď jsme jeli tramvají, teď jsem tam viděl semafory, zelená, červená, jak to tam naskakovalo. Ohromně to na mě zapůsobilo. Otec nás vzal na Václavský náměstí, říkal, to je tady náměstí. No já jsem znal Klatovský náměstí akorát, no a to Václavský je, já nevím, 10 klatovských náměstí pod sebou, že jo, takhle, kdybychom se řadili. No tak to bylo obrovský. A teď mě řekl, a my budeme bydlet na Máchově náměstí. Já tak jsem se, jenomže netušil jsem to, Máchovo náměstí bylo na Chodovci, takže jsme jeli na Konečnou 19 na Spořilov a potom jsme šli na ten Chodovec, se šlo 1/4 hodiny do kopce pěšky a potom tam bylo takový malý náměstíčko, kde uprostřed byly asi 3 břízky tam rostly a tak. Tak to bylo první zklamání z Prahy, tak říkal jsem, to je náměstí. To bylo zase proti Klatovskému náměstí úplně zanedbatelný. Těchhle těch Máchových náměstí by se do Klatov vešlo 10, do Klatovského náměstí. Takže to bylo takový zklamání. Já jsem totiž všechno tehdy poměřoval těma Klatovama. Třeba věděl jsem, že Černá věž měří 78 metrů. A vždycky, když jsem potom už byl i starší, do dneška, když mě řeknou, že třeba ta raketa měří 120 metrů, tak se říká, aha, tak Černá věž plus ještě skoro 50 metrů. Jo? To, a vždycky všechno poměřuju tou Černou věží, tak proto taky to náměstí poměřuju Klatovským náměstím. No a tak jsme se ocitli, to už mě bylo skoro 7, v 6 letech mě nevzali do školy, protože já jsem byl dost slabý dítě. A já jsem odmítal hodně jíst, to jsem se natrápil rodiče hrozně. No ale tak v 7 mě vzali do školy a to jsem chodil na Spořilov. Ten Chodovec leží takhle hned vedle Spořilova, takže se jenom přejde silnice a byl jsem u Spořilovské školy. No a na tu mám velice krásné vzpomínky. Paní učitelka Roskovcová, já jsem ji úplně vášnivě miloval.
To byla paní učitelka, ve které jsem se viděl, takže poněvadž ona každý den musela přijet na konečnou 19, ona nebyla ze Spořilova, a potom jít pěšky ke škole, tak já jsem jí čekal už na cestě a vždycky jsem jí vyrval aktovku a nesl jsem jí aktovku. Nebyla to podlízavost, nebo nechtěl jsem si tím polepšit nějak, ale prostě jsem pro ní něco chtěl udělat. Ona měla takový kudrnatý drobný vlasy a takový jiskrný oči a já jsem prostě miloval paní učitelku Roskovcovou v 7 letech. Jenomže ona se mi vdala hned, takže v 2. třídě už jsme ji neměli. Ale měli jsme pana učitele Muchku, který se stal náma řidicím, takže pana řidicího Muchku. A k tomu jsem chodil do houslí, poněvadž naši řekli, že musím pokračovat. Tak jsem chodil hrát na housle. A pokud jsem byl na obecné škole, tenkrát byly obecná škola Měšťanka a gymnázium a takový. Na gymnázium jsem se nedostal, poněvadž na to jsem byl blbej. To jsem měl tak katastrofické vysvědčení, že mě tam nevzali. Ale v obecné škole jsem byl primus, tam jsem byl pořád mezi nejlepšíma. Já nevím, jak je to možné, že když jsem potom přešel na tu Měšťanku, za protektorátu se Měšťance říkalo hlavní škola. Nevím proč, ale to do dneška se pořád dělají nějaké reformy a začne se něčemu říkat jinak. Takže tenkrát jsem chodil na tu hlavní školu a tam to šlo se mnou z kopce. Ovšem v té obecné škole jsem byl velice dobrý, pořád samý jedničky ve všem, až do 3. třídy na Spořilově. A do 4. třídy to už začala válka a naši usoudili, že líp než v Praze, že se budu mít někde venku a dali mě do svatého Jana pod Skalou, kde byl učitelský ústav a školští bratři, to byl takový francouzský řád, který založil svatý Jan de la Salle. Nosili takový černý volný hábity a dva takový, jako mají protestanti, takový ten rozeklaný límec do takových těch dvou jazyků. Tak to byl jejich úbor. Tam jsem jaksi trávil rok. Byl bych tam zřejmě i déle, ale pak to obsadila německá armáda a udělala z toho lazaret. Já bych měl říct, že když jsem začal chodit do té školy na Spořilově, tak se začaly velice měnit poměry politické samozřejmě, poněvadž začala, blížila se prostě okupace a válka. No a jednoho dne byla mobilizace. A to jsem děsně prožíval, protože jednak školu nám zabrala armáda naše, z toho udělali dočasně kasárna, takže my jsme neměli kam chodit, ale chodili jsme k té škole a koukali jsme se na všecko. Děsně jsem to prožíval. Já si vzpomínám, jak třeba jednou letěli, jak byla ta mobilizace a manévry všelijaký, tak letěl nad námi, nad Spořilovem, takový roj, veliký roj letadel, ale to byly dvojplošníky ještě takový ty. A bylo jich možná 60. A ti jeli tak pomalu, se tam plazili po tom nebi a já jsem říkal, my tu válku nemůžeme prohrát, když máme takovýchhle letadel. Byl jsem takový vlastenec nadupaný. No ale netrvalo to dlouho, naši vojáci se zase stáhli a my jsme se vrátili do školy a zase to netrvalo dlouho a vyhodili nás, poněvadž se tam nastěhovala německá armáda. A teď jsem zase chodil, koukal jsem, ty měli zase úplně takový jiný, takový šedo-modrý uniformy, nebo šedo-zelený, taková polní šeď, tomu říkali Feldgrau, a takový čepice jiný a tak. Od té doby vlastně se datuje to, že dneska sbírám přilby, poněvadž mě fascinovaly ty proměny. Pak jsem zažil samozřejmě sovětskou armádu, tedy rudou armádu, že jo, americkou armádu a všechno tohleto. A ty proměny mě fascinovaly a já jsem to děsně obdivoval. Pak jsem jel do toho svatého Jana, tam to bylo takový poklidný, tam se válka nekonala vůbec, tam jsme o ničem takový nevěděli. No a jednoho dne se nám přihodilo, že nás nikdo nebudil, tam se vstávalo dost časně, myslím v 7 hodin ráno se tam byl budíček. Dokonce v prosinci, když byly roráty, tak v 6:30 ráno byl jsem vždycky trošičku otrávený, vstávat v 6:30 a šli jsme do takového studeného podzemí, kde byl taková, tam byla taková krypta, vlastně takový kostel v jeskyni a ten byl pod tím velkým kostelem a ty roráty se konaly tam. Tam nebyla elektřina, tam svítily jenom svíčky a byla tam zima a tak.
Dneska na to vzpomínám jako na fantastický zážitek. Tenkrát jsem byl takový z toho vždycky otrávený. Říkal jsem už, aby byl zase jaro, aby nebyly roráty, ale dneska to mělo takovou atmosféru v té kryptě. Tam byly taková krápníková jeskyně, kamenej oltář a teď jenom světlo těch svíček a teď se zpívaly ty adventní písně, které jsou... To je zajímavé, zatímco většina písní chrámových, co zpívají lidi, to je spíš baroko a ještě pozdější, že jo, a tak ty adventní se zachovaly, to je 12. 13. století, jo, to je všechno. A ty jsou tak nádherný a takový syrový a hrozně se to hodilo. Oni věděli asi, proč to situovali ty roráty tam dolů, poněvadž to mělo takovou jednotu, to vytvářelo, to vidím teprve dneska, tenkrát jsem... Ale vzpomínám na to jako na obrovský zážitek, který mě možná i trošičku zase posunul nějakým směrem k tomu, jak dneska myslím a co dělám.

potom svatým Janě jsem se vrátil samozřejmě do Prahy a naši mě chtěli dostat na gymnázium, když to tam jsem nějak neuspěl, takže mě dali na tu Měšťanku, která se tenkrát říkala hlavní škola. Učitelů jsme museli říkat pane odborný učiteli. No a tam já jsem dostal najednou takovou absolutní averzi k učení. Jedně kreslení mě trošku bavilo a zpěv, anebo takovýhle ty únikový předměty, ale absolutně jsem nechápal matematiku, přestože ten odborný učitel Čáp se jmenoval, nám to vysvětloval velice trpělivě a tak, ale v okamžiku, kdy místo čísel začal psát na tabuli písmena A na druhou plus B na druhou rovná se A, B na druhou nebo co, tak já jsem nechápal, proč. Že jsem si říkal, že jsme matematici. A prostě to mě nedokázal vysvětlit. A tehdy jsem byl absolutně, naprosto, vždycky jsem dostal 4, nebo vždycky 4 a vedle toho bylo napsáno N, čemuž se říkalo v naší hantýrce napínák, dostal jsem napínáka, to už byl jako náběh na naprosto jako nedostatečnou. Nepochopil jsem nic. Taky když jsem potom bral rozum, bylo mě 18 nebo 19 a najednou jsem si uvědomil, jak ta matematika, co je to za obrovskou vědu a tak, tak jsem to děsně tím začal trpět, že jsem to nepochopil. Tak jsem si koupil aritmetiku pro začátečníky knihu a začal jsem soukromně si to studovat. Došel jsem ke třetí straně a už jsem nevěděl, o čem to je, tak jsem to musel odložit. Pochopil jsem, že prostě tenhle obor není pro mě. A do dneška mě to mrzí, ale nepochopil jsem nic. No.

0: Básník, textař, zpěvák, skladatel, dramatik, režisér, spisovatel, filmař, výtvarník. Jiří Suchý nám bude o svém životě vyprávět v Osudech na stanici Vltava zase zítra v 11 hodin a 30 minut. Teď už minulo poledne, hlásí se Radek Rejšek.
1: O dnešním svátečním poledni zazní na stanici Český rozhlas Vltava souzvuk památných zvonů Pražské katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Je známo, že zdejší soubor zvonů byl nedávno doplněn o nové zvony, ale dnes zazní v souzvuku historická trojice. Zní je nejmenším zvonem svatý Jan, odlitý mistrem Stanislavem v roce 1546. Prostředním zvonem je svatý Václav z roku 1542, dílo mistra Ondřeje, a králem souboru je pak král všech českých zvonů, svatý Zikmund, odlitý Tomášem Jarošem v roce 1549.

0: Zvony katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha ohlásily na stanici Vltava sváteční odpoledne. Se svatým Václavem jsou spojovány hodnoty míru, spravedlnosti, víry a péče o zemi. Dnes 28. září si jeho odkaz celostátně připomínáme. Legenda o jeho smrti zazní za okamžik, tentokrát ve zhudebnění Josefa Bohuslava Ferstra. Následovat bude meditace na staročeský chorál svatý Václavé z pera Josefa Suka a jeho barokní verzi pak přinesou staří mistři ve 14 hodin. Václavům z české alternativní hudby dáme prostor v 16.10 a na Václava Větvičku, botanika, spisovatele a oblíbeného popularizátora přírody, který zemřel letos v červenci, zavzpomínáme v 17 hodin. Vážení a milí, ať je pro vás dnešní den povzbuzujícím a pokojným. To vám z Vltavy přejí Jana Kozubková od mikrofonu a Nataša Vodvářková od mixážních pultů.
1: Polední koncert. Vážení posluchači, dnes je svátek svatého Václava a na program poledního koncertu se bude hodit něco se svatováclavskou tématikou. Vybrali jsme pro vás kantátu Josefa Bohuslava Ferstra, svatý Václav, opus 140 pro sóla, sbor, varhany a orchestr z roku 1928. Josef Bohuslav Ferstr v ní zhudebnil libretto Antonína Klášterského. Jedná se o historickou nahrávku, která pochází z koncertu, který se konal v roce 1948.

Ach, mrute fie mui kinișă, sem blíže, být na svon, lidé blíže, sem hrnce, upít.

svat, kníže míru. První bratrovražda Ulp jela na cném Přemyslově rodu. To bude dračí sedba a děs a kletba. Jen vzroste z toho na vší země škodu. Krev prolije tu rodnou doba každá a v bratrském tu sváru nebohá tato země v cizáku mrzký sváru, kde moře zášti všude se octne, úpět temně a umírati bude.

leč zemhy věků slyší. Muce, dlobě, jak lid tvůj.

Vyslechli jsme kantátu Svatý Václav opus 140 pro sóla, sbor, varhany a orchestr od Josefa Bohuslava Förstera. Nahrávka pochází z roku 1948. Recitoval Miroslav Doležal, zpívali Beno Blachut, Ladislav Mráz, Zdeňka Hrnčířová, Věra Krylová, Eduard Haken, Hanu Stein, Václav Bednář, Rudolf Vonásek, Jiří Joran a Vladimír Jedenáctík. Dále zpíval pěvecký a dětský sbor a hrál symfonický orchestr Československého rozhlasu, který řídil Karel Ančerl. Ve zbývajícím čase se ještě nerozloučíme se svatováclavskou tématikou, protože si poslechneme dílo Josefa Suka Meditace na staročeský chorál Svatý Václave z roku 1914. Uslyšíme je v

0: Petr Altrichter vedl symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v meditaci na staročeský chorál Svatý Václave. Tento polední koncert v roce 2020 připravil Miroslav Pudlák. Svatováclavský chorál nahrála v roce 2015 také schola Gregoriana Pragenci s podvedením Davida Ebena na albu představujícím hudební svět Prahy za Karla IV. Ho zařadila do tématického oddílu Karel a úcta ke svatým a my si tento kancionál poslechneme znovu v jejich podání za půl hodiny na stanici Vltava. Večer se dnes můžete těšit na jeden z nejsilnějších symbolů české země. Cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast nám zahrají rozhlasoví symfonikové pod vedením Petra Popelky ve 20 hodin. Teď je 13 hodin a 31 minut.
1: Povídka.
0: Pátek 2. října uplyne 80 let od úmrtí Eduarda Basse, nejen autora románu Cirkus Humberto či povídky Klapzubova jedenáctka, ale také herce, zpěváka, textaře, kabaretiéra, konferenciéra, režiséra, novináře či divadelního kritika. Umělecký pseudonym Bass si Eduard Schmidt zvolil podle svého hlubokého hlasu. A toto je jeho příběh o Martičce, která nespí, nesoustředí se a je neklidná a myslí si, že za to může hypnotizér.

Ne, jak jste drzí, okamžitě přestaňte. Rozdurděná Martička si srovnávala klobouk, jejíž Jiří Konopásek při prvním políbení pošinul. Bohužel, Martičko, jsem hrozný chlap, ani ponětí nemám o slušnosti. Podívejte se, vím například, že jste docela bezbraná dáma a přesto vás znova obejmu. A než ho mohla Martička škrábnout, stiskl jí do náruče, líbal jí na ústa, na ouško, na krk, že jí bylo, jako by jí tělem probíhaly elektrické rány. Husí kůže jí naskočila a bylo jí tak horko, že myslela, že omdlí. Když ji pustil, vstala z lavičky, ale kolínka se jí třásla tak, že musela zase usednout. Konopásek jí šeptal nějaká horoucí slova, ale Martička nerozuměla. Byla příliš omámena. Když se trochu vzpamatovala, zvedla se a šla z parku. Konopásek šel s ní. Když vyšli do matně osvětlené ulice, podala mu ruku a nedívajíc se na něho řekla: nemyslila jsem, že se odvážíte takových věcí. Víckrát už vám na rande nepřijdu. Mějte se hezky, pane Konopásku, a styďte se. Pak se mu vyškubla a utíkala domů. Nerozsvítila ani lampy, jen se vrhla na pohovku a div se nedala do pláče. Bože, bože, a to je prý Konopásek ze slušnějších lidí, což pak teprve ti neslušní. Slíbila mu, že přijde v 7 hodin k Jindřišské věži. Ten si počká. Do smrti smrťoucí se tam Martička neukáže. Dvě minuty po 7 hodině šla Martička mimo Jindřišskou věž. Nemůže přece za to, že tudy jde cesta domů. Ostatně po tom, co se včera večer stalo, se jí Konopásek jistě neodváží přijít na oči. Ne, je to drzý člověk. Tamhle stojí. Zrovna na rohu. A dokonce smeká a usmívá se. Martička sotva poděkuje na pozdrav. Pane Konopásku, nemyslete si, že jdu na rande? Nechci s vámi nic mít. Neříkám, že bych se s vámi nemohla bavit. Ale to, co jste si včera dovolil, to byl skandál. Konopásek brumlá nějakou omluvu a prosí, aby jí směl doprovodit. Dobrá, abyste neřekl, ale slibte mi rukou dáním, že se to už nestane. Konopásek jí na to podal ruku. Dejte mi ještě čestné slovo. Konopásek dal čestné slovo. Přísahejte, že je to tak. Konopásek přísahal, že je to tak. Řekněte ještě na mou duši. Konopásek řekl na mou duši. Martička tedy dovolila, aby se s ní šel projít. O 10. hodině se přihnala domů, zase všechna vyjevená. Konopásek zrušil dané slovo, podání ruky, přísahu i dušování. Dva měsíce chodila již Martička s Jiřím Konopáskem a on se nepolepšil. Naopak byl každým dnem divočejší a divočejší. Martička se chvěla v jeho obětích a vracela se domů rozčilená, nervózní, nesvá. V noci nespala a když usnula, objevil se zase Konopásek a jeho vášnivé polibky. Probouzela se unavená, práce v kanceláři jí nešla od ruky, dělala chyby a šéf ji začal plísnit, že se kolikrát rozplakala. Tak se nějak cítila opuštěnou ve světě. Nikdo jí nepomohl v těžkém životě. Jediný Konopásek s ní laskavě a mile hovořil o jejím kancelářském trápení, ale pak si zase za to dovoloval jí líbat a šeptal jí takové hrozné řeči. Lákal jí, sliboval, prosil, co si ten člověk myslí. Martička ho přece vůbec, ale vůbec nemá ráda, ale ani Ždivínek. Že s ním chodí, to je přeci jenom ze soucitu k němu. Neříkal už tolikrát, že by bez ní nemohl být živ? No tak, Martička si ho přece nevezme na svědomí, ale kdyby aspoň nevedl ty ohavné řeči. Bylo jí z toho úzko. Tak, jako by na samém krajičku propasti chodila. A nikoho není, kdo by jí mohl poradit.
ke komu by se utekla, u koho by se ze svého žalu vyplakala. Leda snad Helena Drábková? Ano, to byla taková podivuhodná žena, která měla za sebou několik románů a přesto nestrácela hlavu. Všecka děvčata chodila ke slečně Heleně a svěřovala se jí se svými tajemstvími. A veselá Helena Drábková radila a pomáhala, ochraňovala mladé lásky, smiřovala rozvaděné milence, utěšovala opuštěné. Helena Drábková byla strážný anděl lásky. Ano, Martička půjde k ní a vyspovídá se jí, jak je nešťastná, jak ji ten konopásek trápí, jak ona přece nemůže ani pomyslit na ty ošklivé věci. Ze všeho se jí vyspovídá a o radu ji poprosí.

Takový jasný, útulný pokoj se žlutými kosatci ve váze. Martička sedí na pohovce, v rukou škube bílý šáteček a s uslzenýma očima končí svou zpověď. Helena Drábková sedí u ní lehce opřena o lenoch a náhle ji teplým sesterským gestem přitahuje k sobě. Martička cítí najednou všecku svou bídu a na hrudi Helenině propuká v křečovitý pláč. Helena hladí jí vlasy měkkou, laskavou rukou a moudře čeká, až první záchvat pláče přejde. A pak se potichu rozhovoří. Takhle, ano, zrovna takhle, Martičko, bylo to s námi se všemi. Ať nás vychovali střízlivě nebo pokrytecky, ať jsme prosiceni představou ctnosti či morálních zásad, nebo se chvějeme touhou po neznámém dobrodružství, o němž jsme si tolik šeptávali, najednou přijde kdosi a všechno se s námi zatočí a řítí do propasti. Kouska pevné půdy pod sebou nemáme a není nikoho, kdo by nám pomohl. Nikdo není opuštěnější než děvče v těchto věcech. Všechno, co v nás bylo vychováno a co jsme sami vypěstovali, nás zrazuje. Chtěla byste se brániti, chtěla byste křičeti, ale nic to není platno, není rady, není pomoci a z té hezké, veselé, dovádivé Martičky se najednou stane takováhle hromádka neštěstí. Ale to celé není tak strašná tragédie, jak se vám zdá. Miliony žen před vámi takhle trpěly. Miliony budou trpěti po vás. A se všemi to dobře dopadlo a dopadne. To je láska, děvče moje. Milujete svého konopáska a... Ale když já ho nemiluji, zavzlíkala Martička a znovu se rozplakala. Ale ne, děvenko, vy ho milujete. Vy jste všecka vyděšena, protože cítíte, že je dobyvačný. No víte, to je na mužích to nejhezčí. Až trochu ty potvůrky poznáte, uvidíte, jak by byli nudní, kdyby nebyli dobyvační. Ne, má zlatá, to je starý světský řád. Oni dobývají a my se bráníme, až podlehneme. Jde jen o to, abychom podlehli jen jejich dobyvačností, a ničemu jinému. Ani penězům, ani spekulaci, ani nátlaku nebo rozkazu odjinut. Aby to zkrátka přišlo samo ze sebe, děvečko moje. Vyplní-li se osud, nemůže to být nic špatného. Naopak musí to přinést štěstí. Nebylo by souladu v životě, kdyby tohle nebylo pravda. Ostatně to jen první prohra stojí nás takové hoře. Možná, že ani slovo prohra není správné. Jaká prohra? Znamená-li štěstí? Tomu vy teď, Arci, ještě nerozumíte, ale jedno je jisto. Bránila jste se už dost. Teď je čas, abyste už pomalu myslila na prohru. Nebo na vítězství. Pojmenujte si to, jak chcete. Ne, ne a nikdy ne, jektala zuby Martička. Je to ohavné, je to ošklivé, je to mrzké a nikdy bych k vám nešla, kdybych byla věděla, co mi řeknete. Helena Drábková se usmála a pokračovala ve své filozofii, jako by Martička docela nic neřekla. A Martička poslouchala s obličejem zabořeným do dlaní, škubala tvrdošíně hlavou, opakovala svoje ne a ne, dupala zlobivě nožkou a poslouchala dál. Po této návštěvě bylo jí ještě hůře než předtím. Dříve se aspoň mohla obelhávat i o smyslu toho všeho, ale teď, co Helena jasně všechno vyslovila, stalo se tušení skutečností a pronásledovalo Martičku ve dne v noci. Bránila se zoufale a nepřipustila si nikdy, že by měla konopáska ráda. Ta celá věc je jenom proto, že on má na ně nějaký tajný vliv. A když o tom Martička přemýšlí, najednou se jí všecko vysvětluje.
Konopásek je hypnotizér. Ano, on jí prostě hypnotizoval. On je takový záhadný mák, namluví všelijakých podivných věcí a když se na ní podívá, Martička se musí zachvěti. A tím pohledem ji pronásleduje, i když není přítomen. Jak si Martička na něj vzpomene, mráz jí běží po těle a musí jít k Jindřišské věži, i kdyby nechtěla. Taková hypnóza je strašná věc. A nejsilnější je, když jsou spolu sami v parku. Jenom proto se Martička nemůže vytrhnout z jeho obětí. Konopásek ji tak hypnotizuje, že je pokaždé všecka bez sebe. A jen malinko, docela malinko vědomí jí zbývá, že jen ten poslední krůček nesmí udělat. Tohle vědomí nesmí ztratit. To si musí udržet. Děj se, co ději. Jinak by mu propadla docela. Ano, takhle to je. Ať si Helena Drábková vykládá svoje teorie. Dělá to bez toho, aby nějak omluvila svůj vlastní život a jeho romány. Martiččin případ je docela jiný. Zde nejde vůbec o lásku. Jen o to, že Konopásek je strašný mák a hypnotizér. A Martička jeho ubohá oběť.

Bohužel takto rozřešená záhada nijak Martičce neulevila. Byla již všechna vysílena svým zoufalým odbojem. Konopásek dorážel víc a víc. Jakoby mu to dělalo zvláštní rozkoš vidět je tak zmatenou, klesající a předrážděnou. Martička už vůbec nespala. Jen někdy padla únavou do jakési mdloby, z níž se probouzela jako polámaná. Ve dne při práci byla jako z jiného světa. Neviděla, neslyšela, nechápala. Probudila-li se z tohoto snění, byla podrážděná, nervózní, neklidná, s pláčem pořád na krajičku. A zrovna teď se jí nic nedařilo. Stenogramy i diktáty do stroje dopadaly čím dále tím hůře, šéf se zlobil, Martička plakala. Pak jí bolela hlava, na jídlo neměla ani pomyšlení, hubla a všecka se třásla při každé nehodě, která ji při práci potkala. Pramalou útěchou jí bylo, že její kolegyně v kanceláři Ada Wertheimerová kopá diktáty zrovna tak, jak ona. A bylo to jednoho dopoledne, kdy obě byly šéfem pro nedbalou práci vyplísněny, že se dali po jeho odchodu do pláče a naříkali na svůj hořký osud a kříž. Ada Wertheimerová byla mladá dívka, která se jednou docela upřímně Martičce přiznala, že jí ještě žádný mužský nepolíbil. Měla tak vybrané způsoby, že se žádný z jejich ctitelů neodvážil překročit jí meze zdvořilého zbožňování. Uvnitř však nebyla Ada tak vznešeně klidná, jak se navenek zdálo. Hořela touhou po lásce a o samotě prosnila celé hodiny uměle přivolanými představami divokých rozkoší. Vysilovala se svou obrazností, ale jakmile se ocitla ve skutečnosti v přítomnosti muže, přepadl jí děs před neznámými tajemstvími a Ada se uzavřela v neprostupnou formu společenské vybroušenosti. Jenže se její vnitřní neklid časem zvětšoval, prorážel navenek při práci a tak se Ada najednou viděla se stejným údělem jako Martička. Plakali tedy obě. Já za to přece nemohu, vzlikala Ada ze slz až tkaní. Já bych ráda pracovala, ale já jsem nemocná, tolik nemocná. Martička zvedla trochu zvědavě a trochu uraženě hlavu. Prosím ji, Ado, co jí schází? Takhle kdybych já to řekla po tom všem, co mě potkalo, ale ona? Kde má jakou nemoc? Kde? Všude, všude, v hlavě, v srdci, v rukou a nohou, všude. Nespím, nejím, nic mě netěší, hlava mě bolí, srdce mi tluče. Pořád jsem taková rozčilená, hned je mi do pláče, hned do vzteku. To je přece neurastenie. Kdo jí to a dořekl? Oskar to povídal. On to jako medic zná. A pak máme doma takovou tlustou knihu Der praktische Hauszart. Všecko je to tam vypočítáno zrovna, jak já to mám. Poslechla, Ado, ví, že to všechno já mám taky? To je možné. Oskar říkal, že prý tím trpívají mladá děvčata, jsou-li chudokrevná. A není v té knize, jak se to léčí? Stojí to tam, ale nejlíp prý se obrátit na nějakého specialistu, jenomže já se stydím. Prosím ji, svlíkat se před doktorem, co kdyby to byl náhodou mladý člověk. Ado, co kdybychom tam šli spolu? Martičce se třásl rozčilením hlas. Což kdyby to nebyla hypnóza, nýbrž ta, jak se to jmenuje, neurastenie. Ada se dívala na zeď před sebou, oči jí plály nějakou představou a po chvilce řekla odhodlaně a s jakýmsi vzdorem, já bych šla.

Oběma bylo velmi zle u srdce, když seděli v čekárně profesora Mahulíka. Martička by byla nejraději utekla, ale Ada jí poručila, že musí zůstat. Ada se vůbec najednou chovala, jako by měla svésti hlavní bitvu. Profesor Mahulík byl ošklivý, tlustý člověk se zarputilým pohledem. Dlouho trvalo, než mu obě dívky třesoucím se hlasem vypověděli svoje útrapy. Vyptával se jich a rovnou po takových věcech, že Martička jen hořela. Ada měla zase svou neporušitelnou masku klidu. Odpovídala přesně a Martička žasla, odkud nabrala všelijakých slovíček, kterými tak jasně mohla říci všelicos, co by Martičce přes rty nepřešlo. Profesor už jen pokyvoval hlavou, trošku je prohlédl, pak jim poručil, aby se zase oblékli. A když stáli, čekajíce jako na ortel, podíval se na ně ostře a diktoval jako do stroje. Medicínu vám žádnou nedám, prášky taky ne. Pro vás je jeden medikament. Provdat se, rozumíte? Vdát se a rychle. A nejde-li jináč, může to být i bez svatby. Martička vyrazila od doktora, že jí Ada nemohla ani dohonit. Všecko se spiklo, aby Martičku zničilo. Co zkusila, když Ada po několika dnech si v kanceláři prospěvovala a po velikých oklikách konečně Martičce svěřila, že profesor měl pravdu. Martička už neměla sil, aby si opakovala své předsevzetí. Šla na schůzku s Konopáskem jako v mátohách. Ani si neuvědomovala, že Jiřík byl poslední dobou nějak změněný. Toho večera šel dlouho podle ní mlčky, až sama zaútočila, proč nemluví. Posadil ji na lavičku a vzal ji za ruku. Martičko, víš přece, že tě mám rád. A proto ti musím otevřeně říci něco, co je pro mě hrozné, ale co je přece pravda. My se k sobě nehodíme. Já cítím jasně, že bychom mohli být šťastní, ale ty si toho nepřeješ. Trpíme oba a nemá to konce. Buďme rozumní, Martičko. Rozejděme se. Konopáskovi nebylo nijak veselo, když ze sebe vypravil těch několik vět, o kterých již dlouho přemýšlel. Martička byla zdrcena. Toho se nenadála. Seděla podle něho zaražena, hryzela šáteček, ale nedovedla domyslit jí jediné věty. Konopásek se zatím schopil a dokazoval jí oprávněnost svého rozhodnutí. Myslela, že se jí srdce rozkočí, ale nemohla se vzepřít jeho domluvám. Hlava se jí ubohé trpitelce skláněla, až klesla Konopáskovi na rameno. On sám byl zmaten, měl slzy v očích a chvějícím se hlasem se jí zeptal, mohla-li by ještě změnit i své rozhodnutí. Nevím, zaupěla Martička, pro boha Jiříku, nechtějte to vědět, nevím, snad vám to řeknu zítra, snad pozítří, ale teď nemohu, nevím.

Ta noc byla v Martiččině životě nejhroznější. Všecko rozvážila, všecko promyslila a nakonec přišla na to, že jí není pomoci. Ne, že by chtěla ještě vzdorovat, ale není pomoci. Protože sám Konopásek se jednou zmínil, že jeho bytna netrpí dámských návštěv. A Martička se rozplakala, jak je to hrozné, že jsou na světě takové bytné. A když se dost vyplakala, začala zase sbírat i myšlenky. Něco jí bleskl hlavou, maličký nápad, který jí překvapil a zaujal. Najednou se jí myšlení otočilo jiným směrem. Může být Konopásek v takovém bytě šťasten? Je to nějaký domov? Necítí-li se v něm volný? A nezaslouží si ten hoch, aby byl živ co nejlépe? Martička se s ním asi rozejde, ale neměla by se napřed postarat o jeho osud? Tihle mladí hoši jsou takový neskušení a neobratní. Není povinností ženy, aby jim pomohla? Chudáček Jiřík, jak on asi v té své díře zakouší? Když Martička usínala, byla rozhodnuta. Než se rozejdou, ještě se o Konopáska postará. Ráno vzkázala do písárny, že je nemocná a zatím vyrazila do bytové kanceláře. S dlouhým seznamem adres jezdila pak křížem krážem po městě. Všechno prohlížela, všude se vyptávala. Někde byl pokoj tmavý, neveselý, někde špinavý. Někde slyšela příliš křik dětí. Někde ji odradil odraný nábytek. Někde se jí nelíbila bytná, někde se jí nezdála ulice. Teprve odpoledne našla v Rígrových sadech pokojíček, který se jí zamlouval. Prohlédla jej jako při nejostřejší inspekci. Bytná musela u ní dělat hotovou maturitu. A když bylo všechno v pořádku, najala jej pro pana kandidáta filozofie Jiřího Konopáska, který je jejím bratrancem. Čekal na ní večer jako obvykle, ale šel s ní s tesklivou zdvořilostí. Mlčeli oba. Až na lavičce se jí otázal, jak se rozhodla. Prosím vás, Jiříku, nemluvte mi o tom. Pamatujete se, jak jste si stěžoval na svou bytnou? Jak to, že si vzpomněla zrovna na ní? Na tom nezáleží. Řekněte rovnou, jste v bytě spokojen? Nejsem. A proč jste si nenašel lepší? Dá to moc práce. Nemám kdy na hledání. Vidíte, takový jste. Bůh ví, jak vlastně žijete. Pořád byste někoho potřeboval, kdo by se o vás staral. Nemusela jsem vám již kolikrát přišívat knoflík? A přitom chcete, abychom se rozešli. Dobrá, rozejdeme se, když myslíte, že se k sobě nehodíme. Ale abyste viděl, že na vás myslím, budete se stěhovat. Já si vám našla byt. Byt? Vytřeštil oči Konopásek. Co tak křičíte? Není to ode mne hezké? Zítra zbalíte svoje věci. Máte veselý pokojík do sadů. Tam budete docela jinak moci studovat. Já myslím, že se vám bude líbit. Mně by se aspoň nesmírně líbil, kdyby... Martička se po očku utrápeně podívala na Konopáska, pak sklonila hlavu a nespouštějíc oči ze svého střevíčku tiše dodala, kdybyste mě někdy pozval.

0: Povídky Eduarda Basse uslyšíte denně na Vltavě v tomto týdnu až do neděle, vždy ve 13 hodin a 30 minut. Dnes to byla jeho Martička v podání Vladimíra Brabce a v režii Vladimíra Gromova z roku 2007. V pátek, v den 80. výročí autorova úmrtí, uslyšíte v tento čas na Vltavě text Faninka. A večer ještě v řadě povídky klasiků premiérové nastudování příběhu Eduarda Basse Import Johnny v pátek ve 22 hodin. Teď je tu, vážení a milí, se 14. hodinou svatováclavská tématika v barokní hudbě a za hodinu vám předložíme dramatickou koláž o životě a díle Jaroslava Ježka Tmavomodrý svět z pera Jaromíra Ptáčka.
1: Staří mistři.
2: Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům božím přisluhoval a zdobil mnohé kostely. Tolik slova legendy a mnicha Kristiána o jednom z nejvýznamnějších českých svědců, jakým byl kníže a hlavní národní patron svatý Václav. Úcta k svatému Václavovi jako symbolu české státnosti se vine staletími jako pevná nit a zvláště v těžkých dobách se k němu národ s oblibou obracel s prosbami o ochranu. Není divu, že svatému Václavovi jsou dedikovány mnohé písně a další hudební díla. Některá díla se svatováclavskou tematikou, převážně z období baroka, si představíme v dnešním pořadu, u kterého vás vítá Lenka Hrigelová. S poslechem však nemůžeme začít jinak než u svatováclavského chorálu, jehož kořeny sahají patrně až do 12. století. Společně s písní Hospodine pomilujny byl zpíván při významných církevních a státních událostech, včetně korunovací českých králů. V dnešním pořadu nám ho představí soubor Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Na ní naváže píseň Náš milý svatý Václave, která ze svatováclavského chorálu vychází a je zapsána ve speciálníku Královéhradeckém, zvaném též Kodex speciální. Tento rukopisný pramen z konce 15. století obsahuje tvorbu jak českých, tak i evropských autorů. Vyslechneme ji v podání souboru kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda.

Dozněly písně svatý Václave v provedení souboru Schola Gregoriana Pragensis a náš milý svatý Václave v podání souboru Kapela Mariana. Svatý Václav se narodil kolem roku 907 jako nejstarší syn přemyslovského knížete Vratislava I., syna knížete Bořivoje a jeho manželky Drahomíry z rodu polabských Stodoranů. Václavovi výchovy a vzdělání, které bylo v té době nadstandardní i pro panovníky, se ujala jeho babička Ludmila na Hradišti Budeč. Ludmila měla patrně též velký vliv na jeho křesťanské vzdělání a nejspíše díky ní vynikal velkou úctou a láskou ke Kristu a k Eucharistii. Po smrti Václavova otce Vratislava I. v roce 921 se vlády ujala jeho matka Drahomíra, neboť Václav ještě nebyl dospělý. V září toho roku vyvrcholily spory mezi Drahomírou a Ludmilou Ludmilinou vraždou najatými vrahy. Po převzetí vlády v roce 925 nechal Václav ostatky své babičky přenést do kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Václav se jako panovník snažil upevnit fungování země a o její nábožensko-kulturní povznesení. Jeho vláda, postavená na křesťanských principech, včetně jeho postoje vůči neukázněné šlechtě, však zemi vyvolávala silnou opozici, která ještě zesílila po jeho smírčím jednání s králem Jindřichem I., nazvaným Ptáčník. Vyvrcholením tohoto napětí byla Václavova vražda, zosnovaná jeho mladším bratrem Boleslavem, ke které dle legendy došlo 28. září roku 929 či 935, u dnes již nedochovaného kostelíka svatých Kosmy a Damiana v Boleslavi. Pronásledování a zabíjení byli i Václavovi stoupenci, jak popisuje i Kristiánova legenda o jeho životě. Vrahové svatého mučedníka rychlou jízdou do Prahy pospíšili a všechny jeho přátelé rozličným způsobem krutě zahubili a jejich děti zaživa do hlouby řeky Vltavy potopili. První akt, který posmrtně zdůraznil Václavův význam, provedl sám jeho vrah Boleslav, který, zřejmě jako pokání, 3 roky po bratrově smrti nechal jeho ostatky převést na Pražský hrad. Další kult vznikal v církevním prostředí, ze kterého pochází první, o několik let desítek mladší, dochované legendy. Již záhy se projevil dvojí význam Václavovy postavy, jednak jako svědce vyznačujícího se křesťanskými ctnostmi, jednak jako symbol vládce přemyslovské dynastie a českého státu. Toto vše vtiskl do svých písních k tomuto svědci i Adam Michna z Otradovic. Z pera tohoto raně barokního skladatele pochází písně o svatém Václavu, patronu a dědici českém, a druhá o svatém Václavovi. Autor se v první z nich obrací k našemu národnímu patronovi slovy. Svatý Václave, kníže náš, věrný zástupce náš, k tobě Čechové voláme, pomoci žádáme. O dědici české země, vzpomeň na své plémě, v těžkých bídách postavené, ze všech stran soužené. Obě písně, které si nyní vyslechneme, jsou zařazeny ve sbírce Svatoroční muzika, již Michna vydal v roce 1647. Představí nám je soubor Kapela Regia Praha pod vedením Roberta Huga.

Vyslechli jsme písně o svatém Václavu, patronu a dědici českém, a druhá o svatém Václavovi. Obě jsou ze sbírky Svatoroční muzika Adama Michny z Otradovic a zazněly v nastudování souboru Kapela Regia Praha. Svatému Václavovi Michna věnoval i rozsáhlejší dílo, kterým je svatováclavská mše. Zkomponovali pravděpodobně v roce 1669. Odkaz mše na svatého Václava vychází zřejmě ze snahy o oživení svatováclavské úcty, o níž se v 60. letech 17. století zasloužili zvláště jezuité. S nimi byl Michna ve styku díky působení v Jindřichohradecké koleji, kde vyučoval studenty hudbě. Dalším důvodem dedikace mše může být slavnostní mše po dokončení stavebních úprav presbytáře biskupského domu svatého Václava v Olomouci v roce 1661. Tomuto určení by nasvědčovalo i použití dvou obligátních koncertantních klarin, které se v jiných Michnových skladbách neobjevují a celé mši dávají slavnostní ráz. Jednolitost mešního celku podporuje opakování úvodního motivu Kyrie eleison i v průběhu mše, přičemž v závěrečném Agnus Dei přítomnost tohoto motivu symbolicky ukončuje celé dílo. V provedení souboru Kapela Regia Praha pod vedením Roberta Huga vyslechneme části Kyrie, Gloria, Sanctus a Agnus Dei.

Dozněla svatováclavská mše Adama Michny z Otradovic a její části Kyrie, Gloria, Sanctus a Agnus Dei. Vše v provedení souboru Kapela Regia Praha pod vedením Roberta Huga. Další hudební dílo se svatováclavskou tématikou vzniklo k příležitosti korunovace císařského páru Karla VI. A Alžběty Kristýny českým králem a královnou, která proběhla dne 5. září roku 1723. 12. září téhož roku bylo v novém divadelním sále Jezuitské koleje v pražském Klementínu uvedeno holdovací alegorické melodrama o svatém Václavu s názvem Sub olea pacis et palma virtutis conspicua orbi regia bohemia corona. V překladu pod olivou míru a palmou ctnosti nádherně se skvící koruna Čech. Jeho autorem byl český skladatel Jan Dismas Zelenka, působící tou dobou na Královském dvoře v Drážďanech. Dílo v sobě kombinuje prvky melodramatu, činohry a soudobé opery s cílem oslavit památku největšího českého světce a patrona země, knížete Václava, jako jednoho ze zakladatelů českého státu. Libreto k melodramatu o svatém Václavu je dílem jezuitského kněze pátera Matouše Cila. Děj popisuje získání královské koruny svatým Václavem a jeho prostřednictvím vzdává hold novému českému králi Karlu VI. Do Zelenkova melodramatu Sub olea pacis et palma virtutis nás uvede soubor Muzika Floria a Muzika Eterna pod vedením Marka Štrincla. Vyslechneme úvodní symfonii a dále recitativ a árii pro soprán a alt nazvanou Meto culmos lego spicas. Solových partů se ujali Anna Hlavenková jako soprán a Markus Forster jako kontratenor.

V podání souboru Muzika Florea a Muzika Eterna pod vedením Marka Štrincla jsme vyslechli několik částí z melodramatu Sub olea pacis et palma virtutis Jana Dismase Zelenky, který vznikl k příležitosti korunovace císařského páru Karla VI. A Alžběty Kristýny českým králem a královnou. Zazněla úvodní symfonie a árie pro soprán a alt s názvem Meto culmos lego spicas. Zelenka toto své dílo pojal opravdu velkolepě. Kromě 8 sólových zpěváků a orchestru do provedení hry obsadil 142 osob, včetně tanečníků a herců. Celá skladba sestává z úvodní tříveté symfonie, prologu a tří mluvených dějství. V těch jsou představeny výjevy z české historie a jsou proloženy hudebními vstupy alegorických postav. Slavnostní premiéra trvala přes 3 hodiny a byla provedena za přítomnosti císařsko-královského páru. Skladatel své dílo v Praze sám naskoušel a dirigoval. Po odchodu do Drážďan to byla jeho jediná návštěva Čech. Zelenkova hra měla obrovský úspěch a pro velké množství zájemců bylo dílo po 3 dnech znovu reprízováno. S pořadem věnovaným svatováclavské tematice v barokní hudbě a se samotným světcem, ke kterému se český národ dnes, stejně jako před lety, utíká v radostech i strastech, se rozloučíme chórem andělů a závěrečným sborem ze Zelenkova melodramatu o svatém Václavu, nazvaným Vos Oriens Adoret. Opět nás jim hudebně provede soubor Muzika Florea a Muzika Eterna pod vedením Marka Štrincla. Od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Harigelová.

Na stanici Vltava dozněl chor andělů a závěrečný sbor z alegorického melodramatu Jana Dismase Zelenky Pod olivou míru a palmou ctnosti před celým světem nádherně se skvoucí koruna česká. Soubor Muzika Florea a Muzika Eterna vedl Marek Štrincl. Staré mistry se svatováclavskou tématikou v barokní hudbě připravila Lenka Harigelová. A teď se na Vltavě hudebně naladíme na následující rozhlasovou hru

to, že na hlavě tmavomodrý klobouk má. To je právě klam. Nemám hlad, však co mi na plat?

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Píseň Jaroslava Ježka na text Voskovce a Wericha Tmavomodrý svět vystihuje Ježkův vlastní životní osud, téměř úplnou ztrátu zraku a schopnost rozeznávat jen některé odstíny modré. Skladba bývá označována za Ježkovu hudební vizitku a tak není divu, že po ní pojmenoval Jaromír Ptáček svou dramatickou koláž o Ježkově životě a díle a my si ji na Vltavě poslechneme hned po pozvánce na večerní souzvuk.
1: Dům bez závor, bez žaluzí, jen málo kdy se zamyká. Kdo dávno zemřeli, tam žijí, v tmách potkávají poutníka, jen s věčnou oklikou se vrací pohledání a bloudění. Bloudili větry, letí ptáci, hnízd bludičkami vedení.
0: Ivana Martina Jirouse přizvala Jana Doležalová-Franková k natočení podzimních básní Bohuslava Reinka. K jehož dnešnímu 55. výročí úmrtí vysíláme na Vltavě večerní souzvuk ve 22 hodin. Teď ovšem v 15 hodin zohledňujeme jiné výročí, jak jistě už od nás mnozí víte, od narození Jaroslava Ježka uplynulo v pátek 120 let. A před námi je rozhlasový portrét Jaroslava Ježka z pera Jaromíra Ptáčka, nazvaný Tmavomodrý svět.

0: Tohle jste četla, paní Česká Třebová? Pod okny pochodovala infantérie. Vojáci měli na zádech telata, páni důstojníci blíštivé šavle se zlatými třepci, dragouni červené kalhoty a přilby z lesklé černé kůže s ochranným řemenem zděděným po Alexandrovi Velikém. Artileristi obratně vedli 4 spřeží, vlekoucí polní děla a muniční vozíky, myslivcům se třepetalo peří na kloboucích, matku zbraní po kraji předháněli hbití velocipedisté se štábními rozkazy v torbách. Není to krásné?
1: Moc staré, zlaté časy.
0: No, ano, ano.
1: Ale poslechněte si, paní Trhová, Svinová, zase tohle.
0: Ano.
1: Paní Millerová oznámila Švejkovi.
0: Prosím vás.
1: Tak nám zabili Ferdinanda. A svět si navlékl parádní uniformu a bílé rukavice a tasil šavly a vytáhl do pole.
0: Jo. Toho Ferdinanda nám neměli zabít.
1: Staré zlaté časy mohly pokračovat dál.
0: Klidně, nerušeně.
1: Nikomu by nic nescházelo.
0: Krásně by se žilo.
1: Ta naše viktoriánská a edvardiánská Evropa.
0: A nebo francjosefská a carská.
1: By se ubírala vpřed elegantně pohodlným klusem v luxusní ekvipáži status quo.
0: No, jenomže vykládejte to mladej. Mládí ví vždycky všechno líp. Mládež je střeštěná.
1: A co rodiče? Rodiče ji mají držet zkrátka.
0: No, ono se to řekne. Ale jak? Jak? Otcové nikdy nebyli dost přísní, jak se vždycky zjišťuje.
1: Ale vlády. Vlády by to neměly trpět.
0: Ovšem, ovšem, aby si každý hned nedělal, co ho napadne.
1: No, je to tak, paní vrchní Trhová Svinová, ale hlavně neměli zastřelit toho Ferdinanda.
0: Taky se říká, paní oficiálová Česká Třebová, že kdyby tady byl Ferdinand, nebyl by tady ten ošklivej Hitler.

chtěl bych vidět víc. Svou hlavu trup.

na všem leží neproniknutelně modrý mrak, tmavomodrý mrak. Sám nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavomodrý klobouk mám, to je právě klam. Nemám hlad, tak co mi naplat, že mi chutná? Co naplat, že ač nemám hlad, duše smutná? Pět neděl, 7 hodin, 3 měsíce a 6 let.

Milá, milá, milá, byla si tady, já vím. Ty modré růže jsou přece od tebe. Vždycky říkám, že to jsou modré růže. Jsou opravdu modré? Nikdo nikdy neslyšel o modrých růžích. A nebo o nich slyšel, ale nikdy je neviděl. Jenom já vím, že skutečně existují. Všechny růže, které jsem od tebe kdy dostal, byly modré. Jsou modré.

Promiň, já vím, že jsem se měl vrátit. Ale takhle je to vždycky, po každé úspěšné premiéře. Po premiéře se přece vždycky oslavuje. Musel jsem s ostatními. Oslavoval se úspěch. Oslavoval se taky můj úspěch. A mně je mezi lidmi dobře. Ty písničky jsem přece nepsal jenom pro sebe. Já vím. Psal jsem je taky pro tebe. Na tebe jsem měl myslet především, promiň. Měl jsem se vrátit. Nevrátil jsem se. Nemohl jsem se vrátit.

0: Včera to moc velká sláva nebyla. Vlastně se o premiéře ani moc nemluvilo. Jakoby všichni najednou měli strach. Jakoby se báli, že to tady s námi špatně skončí. Že nebudeme mít možnost hrát dál. Že sem přijdou oni. Včera už jejich velvyslanectví protestovalo proti našemu divadlu. Není to směšné. Oni prostě se bojí i toho, co se řekne na prknech jeviště. Jsou směšní. Jsou hrozní. Ale cítí se pevní v kramflecích. A celá Evropa jim ustupuje. Vždycky jsem doufal, že Hitlerovi nikdo neuvěří. Uvěří mu. Nalítnou. Diplomati v tomhle století umějí jenom nalítnout. Čert ví, co v tom je, že nevědí ani zlomek toho, co vědí všichni. Něco by se mělo stát. Nic se nestane. V téhle Evropě nikdo pro nás nedokáže hnout ani prstem.
1: Na nás neplatí.
2: Říkám, že nám nikdo nesmí stát v cestě.
1: Ni pouta, okovy, ni řetězy.
2: Říkám, že kdo má moc, má také právo podle toho jednat.
1: Pouta zrezatí.
2: Říkám, že tu nejsme pro národ, ale národ je tu pro nás.
1: A svoboda v řetězech nevězí.
2: Říkám, že ten, kdo nám bude odporovat, bude zničen.
1: Spoutat se nedá.
2: Říkám, že budoucnost musí být vykoupena obětmi.
1: Vždycky zbourat se dá hlavou.
2: Říkám, že každý národ potřebuje hrdiny.
1: Pouta zrezatí.
2: Říkám, že budoucnost patří nám.
1: Staré železo na nás neplatí.
2: Říkám.
0: Ale kam bychom měli odejít? Do Ameriky. Kluci míní, že do Ameriky. Ach bože, nikdy jsem si nedovedl představit, že bych měl odtud odejít. Proč bych měl odtud odcházet, když sem patřím? Já tady chci zůstat. Nemohu tady zůstat, jestli chci pracovat dál. Kdybych tady zůstal, byl by se mnou konec. Oni přece znají způsoby, jak likvidovat ty druhé. Třeba i v tichosti. Prostě je vygumovat. Vyškrtnout ze života. Jakoby ani nebyli, jakoby nikdy ani nebyli. Rozhodli se zkrátka psát historii znovu. Musí zapudit živé, aby mohli přijmout mrtvé, takže bych měl odejít do Ameriky. Co bych tam dělal? My stránkové si představují, že se tam dá udělat ještě moc, jestli vypukne válka. A potom je tam Benny Goodman. Můj Benny. Benny. To by byla šance taky pro mne.

Ty víš, že musím odejít. Ty víš, že tu nemohu zůstat. Tyhle růže si mi poslala na rozloučenou. Vezmu si je sebou. Třeba tam opravdu k něčemu budu. Třeba tam něco získám. Třeba je to opravdu šance, kterou nesmím prohrát. Ať už to dopadne, jak chce. Já se vrátím. Až to tady všechno skončí, až se budeme všemu jenom smát. Až to bude za námi jako zlý sen. Já se vrátím. Musíš tomu věřit se mnou, tohle šílenství musí skončit. Musí brzo skončit. Evropa snad už konečně pochopí. Ale proč to všem trvá tak dlouho? Jak to, že nikdo správně nechápe slova těch šílenců? Jak to, že všichni tak lhostejně vyčkávají? Jak to, že jsou tak neteční, tak slepí? Tak hluší.

0: věci.
1: Říkám, že jsme k tomu byli vyvoleni osudem.
0: Aby zdražil chleba.
1: Říkám, že malí nesmějí stát velkým cestě.
0: Je to divný svět.

0: Říkáte demokracie? Rozložila všechny hodnoty.
1: Ale když jim plynová maska...
0: Říkám, že pravda může být podpořena i lží.
1: Přilíbání vadí.
2: Říkám, že práva může být dosaženo násilí.
1: Možná, že to vše pravda není.
0: Říkám, že nejvyšším dovršením života je padnout pro naše ideály.
1: Snad je to jenom zlý sen.
0: Říkám, že velikost národa musíme velikostí jeho modlit.
1: Čekám na svoje probuzení.
0: Říkám, že válka řeší všechny problémy.

και μου σέμψε το ροζόρλ. С чим се то хцеш розлучити? Кого хці опустити? Kam se to odvažuje? Rozvážil jsem všechno. V co doufám? Co ztrácím? Co ztratím navždycky?

Modrý pokoj. Modré růže. I ty skol. I ty skol. I ty skol.

0: Rapsodie v modrém, modrá rapsodie, je opravdu modrá. Tady jsou všechny modré jakoby jiné, tady v New Yorku. Ani jedna nepřipomíná tu mou modrou, modrou mého pokoje, modrou závěsu na mém okně, modrou hru slunce na stropě nad mou hlavou, modrou růží ve váze na klavíru. Teď žádné modré růže nedostávám. Premiéry se už konat nebudou. Kdy jsem měl vlastně poslední premiéru? Už se ani nepamatuju. Hrozně dávno to je. Dočkám se ještě někdy premiéry. Ale kde? Tady? A nebo tam u nás doma? V New Yorku to nebude, to už vím určitě. S tím se musím smířit. Po tom všem, co se mně tu stalo. Miluji New York, ale New York nemiluje mne. A nebo jej nemiluji tak, jak bych jej měl milovat za to, že mě přijal. Já jsem vlastně miloval jenom modré siluety soch v mém modrém světě. Miluji New York, ale chtěl bych být doma. A New York to ví a dává mě to znát. S tím se opravdu nedá nic dělat. Znepokojuje mě jenom to počasí. Bídné počasí, pořád 90 stupňů vlhkosti. Někdo to snáší dobře, já ne. Hrozné pocity únavy asi stárnu. Už se z ničeho nedovedu radovat. Ani z piva ne. Z toho nejmíň. Někdy to přetáhnu přes půlnoc, druhý den proležím v posteli, jako by mě přejel parní válec. Bolestí nemohu otevřít oči. Proč bych je otevíral? Už skoro nevidím. Už vůbec nevidím. Jak teď budu psát dál? Že musím do nemocnice? Kvůli ledvinám? Mělo smysl se hádat, stejně bych ho nepřesvědčil. Cestou se mě zastavily hodinky. Špatné znamení. Kdo to říkal? Už nevím. Jestli to řekl, musel se přece vrátit z té nemocnice. Jestli to ovšem neřekl, když zjistil, že už se nevrátí. Nikdy jsem si na to nevzpomněl až teď. Proč jenom jsem si na to musel vzpomenout právě v tuhle chvíli? A potom ten katafalk. Ten katafalk mě vyvedl z míry. Nikoli katafalk, jenom příliš vysoká postel. Vlastně jsem ji neviděl. Uvědomil jsem si jenom, že je příliš vysoká. Teprve když jsem si lehl, teprve potom to přišlo. Pocit, jako bych ležel na katafalku. Jako bych se velice pozdě náhlu odpoutával od země.
1: Jenomže, pane doktore, jsou Vánoce. Po novém roce bychom měli mít vystoupení. Diriguju pěvecký sbor a dneska večer máme zkoušku. Zkouška nebude? A kdo jim to řekne? On už se někdo postará. Vždycky se někdo najde, konečně mohou se sejít i beze mne. Diriguju je rád, ale není to můj orchestr. Něco tomu schází, ten pocit, který jsem měl, kdykoliv jsem vstoupil do divadla. Já jsem vlastně žil jenom v divadle, já snad bez divadla umřu.
0: Divadlo není. Divadlo už nebude. S tímhle se musím rozloučit. Taková ztráta šance. Ale není tahle ztráta současně nalezením jiné šance? Té, kterou jsem pořád odkládal ze dne na den? Kdy jsem pro divadlo neměl na nic jiného čas, ani sám na sebe? Není tohle příležitost, která se mi najednou nabízí až teď? V New Yorku? Jakou barvu má tohle osudí? Modrou? Opravdu modrou? Vrátit se sám k sobě. K možnostem, které jsem naznačoval, k poslání, ve které u mě věřili jiní, tomu je capriccio. Říkali, že je působivější než Stravinského pianou rap music. Nosil jsem to v hlavě. Když jsem to jednou přehrál v Mánesu, chtěli, abych to napsal. Jenomže mě ta skladba přestala zajímat. Když jsem ji přehrál, přestala mě zajímat. Měl jsem spoustu nápadů na jiné věci a tak jsem její napsání odkládal. Nakonec ta skladba vybledla, dneska už bych ji dohromady nedal. Dneska už ne.

Ne, při tom mém prvním vystoupení jsem od tebe růže nedostal. Tenkrát ne. Tenkrát v Osvobozeném. Ještě na Slupy. Přiběhl za mnou. Musíš na scénu. Proč? Poděsil jsem se. Vypadlo nám číslo. Musíš improvizovat. Zahraješ nějakou písničku a pak podle přání diváků to předneseš v pojetí nějakých skladatelů. Kterých? Zeptal jsem se. To oni řeknou sami. A koukej, jít už je to ohlášený.

0: Vy moji krásní volové, vy si myslíte, že je to těžký. Je to těžký jen pro toho, kdo to neumí.
1: C, fis, gis, d.
0: Pane Bože, C, fis, gis, d. Ten slavný motiv smrti ze Sukova Raduze a Mahuleny. Co tady dělám? Neměl jsem poslechnout, já vždycky tak blbě nalítnu. A aby toho nebylo dost.
1: Foxtrot!
0: Co se dá dělat v takové chvíli? Nic se nedá dělat, jenom sednout ke klavíru a pokusit se o nemožné.

0: Prosím vás, ale Vypek. Všechny jsem vás Vypek.
1: A nakonec vám předvedu, jak by to asi zahrála dcerunka pana domácího.

0: Dolehalo to ke mně ze všech stran. Bylo to báječné, báječný pocit. Tenkrát jsem se divadlu zaprodal, ještě dnes, když si na to vzpomenu. Připadalo mi to, jako by mě unášely nějaké vlny, vlny báječného moře, Bůh ví kam. Ještě jednou burgundské, ještě jednou.
1: Já vím, pane profesore, takhle to nemůže jít dál. Maminka taky říká, že musím pamatovat na zdraví. Ano, na ty ledviny, na ty především. Ano, pane profesore, nepromarním svůj talent. Vždycky jsem chtěl být skladatelem, nic jiného dělat nechci. Tohle všechno je jenom malé odbočení, to skončí, určitě. Pane profesore.
0: Ten smích, ten potlesk, to nadšení, dolehalo to ke mně ze všech stran, bylo to báječné, jako by mě unášely nějaké vlny. Vlny báječného moře. Bůh ví kam.
2: Tohle přece nejde. 3 týdny do premiéry a vy si teprve přijdete s texty. Víte vůbec, co to je přijít na melodii, napsat to, naskoušet? To mám zas být zavřený v orchestru u klavíru 3 týdny? Zbláznili jste se?
1: Tak čím mohu posloužit, mistránkové? Měli bychom tu nějaké apartní rumbičky, čistě španělské zboží? A nebo by tu byl z brusu nový pochůdek?

0: vše promptně dodáváš upřímný vůl.
1: Děvčata, děvčata, konec legrace, teď jde do tuhého a dneska jste mi ten nástup, ať jsme ty 3 týdny nešíleli nadarmo.
0: Mistránkové jsou natření na bílo, ale řekl bych, že pod tou bílou jsou úplně zelení. Kluci.

premiéra. Sláva, nadšení, potom báječný flám. Už jsme si to zasloužili, 3 týdny jsme skoro neslezli z jeviště. Teď do vinárny, červené víno, víno burgundské. Tady piju whisky. Tady je vůbec všecko jinak. Po tom prvním vystoupení před krajany. Místo modrých růží $500. Žít se chce. 500 obědů, 800 večeří. Ale stejně měly ty dolary modrou barvu naděje. Kolonie krajanů je tak malá. Cleveland, Chicago. To je ta pravá barva emigrace. Modrá barva naděje. Cleveland, Chicago. Nic se nerozjelo. Byli příliš dlouho z rodné vlasti. Naši krajani. Už nám nerozuměli. Nakonec opuštěný sál. Jediný divák. Otrávený výčepní. Dali jsme si aspoň pivo. Všichni dohromady. Taková smutná radovánka to byla v tom prázdném sále. S těmi opuštěnými židlemi, s tím osamělým klavírem na pódiu. Třeba bylo dobře, že nikdo nepřišel. Na ten klavír se skoro nedalo hrát. Co dělat? Mám plno melodií. Nikde je nevezmu. Nejsem členem odborového svazu skladatelů. Utekl jsem z Evropy před Hitlerem, ale tady rozhodují razítka. Štemply, povolení, ustanovení, sekretářky, úředníci, agenti, tajemníci, místopředsedové, ctihodní předsedové. Kdybyste byl imigrant, všechno by se dalo zařídit, ale vy jste jenom emigrant. Nikdy jsem netušil, co všechno může způsobit rozdílná samohláska. Ale z čeho mám žít, vážení? Jestli skutečně máte dobré nápady, můžete je prodat. Takový agent se vždycky najde, ale anonymně. Tak to ne, vážení. Tohle já nedokážu. S kumštem já nekšeftuju. Nedá se nic dělat. Chtěl bych vidět mámu. Tolik se bojím, že umřu dřív než ona. Leda, že by se našel někdo vlivný. Frim. 5 milionů za jedinou melodii. Mně by stačil jeden štempl. Mohl byste za mě ztratit slovo? Vždycky se mi protivilo někoho o něco žádat. Co tak blbě kouká, je slepej nebo co? Slyšel jsem to. Tohle jsem zaslechl docela dobře. Ale už se nedalo couvnout. Vstoupil jsem do arény, věděl jsem, co mě čeká, a už vůbec nevím, co jsem hrál. Potom jsem se ani nemusel otočit, abych poznal, co muselo následovat. Veliký Cezar sklonil palec. Nic neumí. To bylo všechno, co řekl. A zvedl se a odešel. Ani se nerozloučil. Vlastně jsem měl být grogy po tom úderu na solar, ale mě se najednou dýchalo volněji. Najednou jsem si uvědomil, že bych ponížil sám sebe, kdybych od něho něco přijal. I kdyby to byla jen přímluva. Stojím prostě na jiném břehu. Tam on nepatří, nikdy tam patřit nebude. Přes ty svoje miliony nemá šanci tam stát se mnou.

milá, moje milá, chtěl bych být u tebe. Chtěl bych ležet vedle tebe, bdít vedle tebe celou noc a hlídat tvoje neklidné sny a čekat, až nastane svítání. Svítání v mém modrém pokoji. Kdybys jen věděla, jak se mi stýská po mém modrém pokoji, po tvých modrých růžích, kdy mi je přineseš? Mě teď hrozně bolívá hlava. Pořád se cítím unavený. Jako bych stále víc ztrácel sluch, co se to se mnou děje. Někdo říkal, že prý musím do nemocnice. Kdo to říkal? Někdo ti prý řekl, že jsem umřel. Nevěř tomu. Není to pravda. Někteří lidé rádi roztrušují špatné zprávy.

Vlastně mi pomohl. Vlastně mi ten Frimmel pomohl. Ukázal mi cestu k tomu klavírnímu koncertu, na který jsem už pomalu zapomněl, k té sonátě. Zadal jsem jí do mezinárodní soutěže, byla to anonymní soutěž, tam jsem se mohl přihlásit, tam ano. Nejsem tak špatný skladatel, když jsem tohle dokázal napsat. Porota mou skladbu ocenila, uvedli mne na plakátech, pozval jsem přátele, měl to být můj velký večer, uvedli mne na plakátech. Ale hráli skladbu kohosi jiného. Tak to skončilo. Nikdo nevěděl, o čem hovořit. Pršelo, o čem taky hovořit. Zase jedna naděje vyprchala. Potom jsem se dozvěděl, že jeden z odmítnutých skladatelů si došel za předsedou poroty. Na plakátech uvedli mne, ale hráli jeho skladbu. Konečně žít se dá všelijak. Učit děti hře na klavír. Nikdy jsem nebyl dobrý pedagog. Dirigovat pěvecké sdružení krajanů. Ještě, že mohu dirigovat. Aspoň to, že mohu.

0: v lepších časech.
1: Chtěl bych být u tebe, má milá. Chtěl bych být u tebe. Nic jiného už nechci.
2: Berete si zde přítomnou za manželku?
1: Ano.
2: Berete si zde přítomného za manžela?
3: Ano.
2: Co Bůh spojil, člověk nerozděl.
1: Když jsem odcházel z konzervatoře, pan profesor Suk mi řekl, z vás by mohl být druhý Beethoven. To myslíte tak hluchý, pane profesore? Nikoli, tak geniální, mladý příteli.

Jednou byl jsem docela malý, šel jsem s maminkou na koncert. V sadech hrála hudba, nikdo si ničeho nevšiml, až když jsem stál na pódiu a dirigoval jsem. A kapelník se pak ke mně naklonil a řekl: z tebe jednou bude veliký muzikant. Ty růže mě neposílej, má milá. Premiéra nebude.

ne toliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu, trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak.

0: melancholickým pozoroval svět. Tmavo modrý svět.
1: Co to je?
2: To napsal Jaroslav Ježek.
1: Toho bych rád viděl.
2: To nepůjde, pane Gudmene. On umřel.
1: Škoda. To je moc dobrá hudba.
3: Dramatická koláž o životě a díle Jaroslava Ježka. To byl Tmavomodrý svět, pořad jehož autorem byl Jaromír Ptáček a jehož premiéra byla v Československém rozhlase odvysílána v roce 1989. Autory stereoscénáře byli Jiří Fůrman a Ivan Holeček, dramaturgie Marie Říhová, osoby a obsazení Jaroslav Ježek, Viktor Preiss, Publius, Alois Švehlík, Sempronius, Martin Stropnický, zpěvačka Marta Vančurová, řečník a další hlasy Pavel Rýmský a dále účinkovali František Husák, František Fröhlich, Vlastimil Bedrna, Karel Hábl, Richard Marley, Martina Adamcová, Oldřich Vlach a například v roli 11. hlasu Jiří Lábus. Režie Ivo Holeček. Ivan Holeček samozřejmě. Technická spolupráce, zvuk Jiří Fůrman, záznam a střih Věra Fuxová, zvukové efekty Jiří Binek, zvuková spolupráce Radislav Nikodem a režisér hudby Pavel Nikl. Asistentkou režie byla Květoslava Straková. Tuto hru jsme dnes uvedli na stanici Český rozhlas Vltava ke stému 20. výročí narození Jaroslava Ježka a právě při této příležitosti vám ještě připomenu, že 30. září, tedy ve středu, jste zváni do Verichovy vily, kde se také koná vzpomínka na tohoto skladatele. Tmavomodrý Ježek, chvíli, ještě malou chvíli, to je název tragikomické divadelní reví o životě Jaroslava Ježka, kterou je možné navštívit ve Verichově vile v Praze. Jsou 2 minuty po 16. hodině a tak vám krásné pondělní, navíc sváteční odpoledne přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Viktor Láně. Zároveň vás zveme už k jednomu z našich večerních pořadů.
4: Dům bez závor, bez žaluzí, jen málo kdy se zamyká. Kdo dávno zemřeli, tam žijí. V tmách potkávají poutníka, jen s věčnou oklikou se vrací pohledání a bloudění. Bloudily větry, letí ptáci, hnízd bludičkami vedení.
3: Vlaštovek modř teď bolí, to je název dnešního večerního souzvuku, který uvádíme na stanici Český rozhlas Vltava. Bude to literárně hudební pásmo z básní a dopisů tohoto básníka, grafika a také překladatele a doplněny budou textem Jiřího Reinka. Před 55 lety, 28. září 1971, zemřel v Petrkově na Vysočině básník, grafik a překladatel Bohuslav Reinek. A ač byl rozličnými rodinnými a politickými okolnostmi ze svého nejvnitřnějšího petrkovského hnízda nucen výjíždět, stalo se mu místem nejdůvěrnějším. Poslouchejte jeden z našich večerních pořadů dnes v 10 hodin večer. A byla-li už řeč o Verichově vile, pak připomenu v této souvislosti také to, že tento pátek 2. října se tamtéž, tedy ve Verichově vile, koná pořad, který je poetickou divadelní inscenací a nadepsán je Reinek, Renaud, snění z Petrkova. A teď necháme zaznít ještě Ivu Bytovou.

13 písní na Bílém infernu, na dvojalbu z roku 1997. Na němž dali dohromady Iva Bitová a Vladimír Václavek řadu textů a několik z nich bylo s hudebněním básní Bohuslava Reinka, jako v případě právě odvysílané K doule. Čímž ještě jednou připomínám, že večer na Vltavě vysíláme v 10 hodin pořad věnovaný Bohuslavu Reinkovi. A to proto, že dnes je to 55 let, co zemřel. Teď je přesně 16 hodin a 10 minut a to je dnes o dnešním svátečním odpoledni čas na pořad nadepsaný Alternativní Václavové. Připravila je i pro vás Anna Marie Šorm.

Dobré sváteční odpoledne. Následující necelou hodinu vltavského vysílání věnujeme nositelům jména Václav, kteří se nejrůznějším způsobem pohybují v české alternativní hudební scéně, ale vlastně nejen tam. Začneme písničkářem Václavem Koupkem, jehož píseň Rozjímání z alba Každej pes z roku 2004 mi vytane na mysli pokaždé, když si jdu sama sednout do některého občerstvovacího podniku. Jen tak zírat do prázdna spoza skleničky nebo šálku a nechat plynout myšlenky naštěstí už není vyhrazeno jen pro muže.

U tvorby Václava Koubka, jehož umělecký záběr sahá od osobitého písničkářství přes literární tvorbu až po divadelní herectví a režii, ještě zůstaneme. Vrátíme se zpět do roku 1999 a pustíme si písničku Lítám ze stejnojmenného alba.

Václavem, který měl na českou hudební scénu opravdu zásadní vliv, je básník Václav Hrabě. Jeho texty mají neobyčejnou schopnost vzbuzovat touhu po jejich zhudebnění. Asi nejznámější je variace na renesanční téma, jaký na albu označeném číslem 2 z roku 1980 zachytili Vladimír Mišík a ETC. Dnes si ale nebudeme porovnávat různá zhudebnění této básně. Ze stejného hudebního alba si totiž pustíme píseň

Kapela Buduár staré dámy s frontwoman, zpěvačkou, kytaristkou a výtvarnicí Martou Kovářovou letos vydává nové album s názvem V úplně pitomé době, kde už tradičně kombinuje zhudebnění českých básníků s vlastní textařskou tvorbou v lehce makabrózních, temně poetických hudebních zákrutech. Báseň Náměsíčná Václava Hraběte zhudebnili Buduár staré dámy už v roce 2005 na desce My o vlku.

a roztřesevá zima. To pole by se loudá, můj miláček má kruhy pod očima.

A teď následuje ten na začátku avizovaný úkrok stranou z Alternativy, i když vlastně jak se to vezme. Václav Neckář, na kterého dnes též velmi myslíme, na závěr svého 6. studiového alba s kapelou Bacily Podej mi ruku a projdem Václavák z roku 1980 zařadil též píseň s hudebnící text Václava Hraběte. Skladba s názvem Báseň skoro na rozloučenou začíná téměř jako rozverné disco, ale kontrast se skoro renesanční slokou a poetickým Neckářovým přednesem je pak o to překvapivější.

Poetika Václava Hraběte oslovila dále třeba písničkáře Vladimíra Vajta, Miroš Birku nebo Moniku Načevu, jejíž hlas a hudební záběr znáte i z vltavského vysílání z pořadu Sedmé nebe. My si dnes ale pustíme jiný sedminebský hlas, a to slovenskou zpěvačku a hudební producentku Katarzii. Na svém albu Celibát z roku 2020 si vybrala báseň Václava Hraběte Déšť a zhudebnila ji pod názvem Blues o dešti.

Teď se podíváme trochu dál za nejexponovanější pozice kapelních frontmenů a frontwomen. Dva Václavové, jejichž skladby si za okamžik pustíme, působí nejen jako muzikanti v několika kapelách, ale také jako skladatelé a producenti pro další hudební projekty. První z nich, bubeník a absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka, Václav Švestka, na sebe výrazně upozornil mimo jiné jako nový člen kapely Něco Něco. Tu jinak tvoří autorská a partnerská dvojice Alžběta Tkáč-Trusinová a Tomáš Tkáč. Pro spolupráci na nové desce s názvem Majonéza oslovili Něco Něco právě Václava Švestku, který přispěl nejen specifickým a nejazzově minimalistickým zvukem bicích, ale také kreativními producentskými nápady. Z alba Majonéza si teď pustíme píseň Mám ráda.

Pod uměleckým jménem Chalupsky s měkkým i na konci se skrývá hráč na klávesové nástroje a hudební producent Václav Chalupský. Kromě vlastní tvorby a produkování hudby pro další interprety se věnuje tvorbě scénické hudby pro představení současného tance nebo komponování filmových či herních soundtracků. Vltavské posluchačstvo mohlo zaznamenat jeho skladbu také na vinilové kompilaci Moderna, kterou Chalupsky spolu s dalšími autory a autorkami pokřtil letos v březnu v rámci živě vysílaného koncertu z Atria Žižkov. Jeho skladbu Elia z alba Moderna si nyní pustíme.

To byl výlet směrem k soudobé vážné hudbě a teď už zase zpátky do alternativní scény. Václav Chalupský alias Chalupsky se autorsky a producentsky podílel mimo jiné i na albu Songs with the Acoustic Band, dnes už legendární táborské kapely Kale. Uslyšíme skladbu Tigers.

Posledním dnešním Václavem, jemuž přejeme vše nejlepší k svátku, je kytarista, zpěvák a hudební skladatel Václav Havelka. Jeho tvorbu můžete znát nejen z mnoha divadelních inscenací, ale také, nebo především, z environmentálně dark kytarové kapely Please the Trees, která je podle mě jednou z našich nejúspěšnějších kapel, co se týče přesahu do zahraničí. Z jejich tvorby, zachycené na 4 studiových albech, vybírám skladbu Missing Feeling Nothing.

Letos v květnu vydal Václav Havelka své první solové album s názvem A Snake Crawling Up a Broken Ladder. My si z něj pustíme aktuální single Sky Feathers. Všem Václavům, nejen těm alternativním, tímto přeji vše nejlepší k svátku. Od mikrofonu se loučí Anna Marie Šorm.

0: pořad zaměřený na alternativní Václavy pro vás připravila Anna Marie Šorm. Hodiny ve studiu Českého rozhlasu Vltava už naznačují, že je na čase, aby se dostal ke slovu host pro sváteční odpoledne, protože je tady 17. hodina. V tomto případě ještě doplním, že jsme vděční rozhlasovému archivu, díky kterému můžeme s úctou vzpomenout na člověka, který odešel před pár týdny. Legendární botanik a dlouholetý ředitel botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Václav Větvička zemřel v posledních červencových dnech letošního roku. K jeho aktivitám v oblasti popularizace vědy, k jeho osobité vlídnému a vnímavému pohledu na prosté věci a přírodu kolem nás patřila také spolupráce s československým a posléze českým rozhlasem. Na jeho příspěvky se desítky let těšili posluchači Meteoru, později působil na stanici Leonardo. V říjnu 2006 si Václava Větvičku pozvala k mikrofonu Eliška Pilařová. Jejich rozprávění doplňují příběhy z knihy Moje květinová dobrá jitra, která zazní v autorské interpretaci.
1: Vraceli jste se někdy v noci nebo v zimě už v podvečer autem do svého města a cesta neubíhala, jen kužele reflektorů si prorážely tmu a svítící hodinové ručičky na palubní desce se líně vlekly, všude kolem tma tmoucí a najednou se kdesi na obzoru objeví záře, jako by mraky svítily. Tenhle zvláštní jev mám, na rozdíl od astronoma pana doktora Grigara, nesmírně rád. A jedu-li noční krajinou a tu a tam se objeví taková záře, tak pokaždé uvažuju a hádám, cože to je za město. Třeba cestou ze Strakonic do Prahy, najednou ze zlátnou mraky, takhle šikmo napravo, a to už vím, že se tam odráží písek. Dál cestou k severu se nalevo nejdřív objeví v mracích Blatná a pak Příbram, ačkoliv Strakonická silnice jimi přece vůbec nevede. Hned za oblačným přízrakem Příbramy čtete nad silnicí Dobříš, ale ta už moc šance nemá, protože celá severní obloha je rozzářená stověžatou matičkou, jak říkávali dřívější literáti. Jindy, cestou ze Štiřína, jsem se zastavoval na onom malém návrší a rozvodí nad Želivcem. To je na staré Benešovské silnici. Za jasných podzimních dnů tam máte Čechy jako na dlani. Úplně vlevo modravé pásmo Krušných hor, pak kužel Milešovky a Bochník Řípu a všechny další a další. Večer právě odtud nabývá Praha, přelidněná a zasmogovaná, přece jen ličtější rozměr. Pod tím narůžovile zlatavým baldachínem odrazu města v mracích svítí tisíce světýlek. Jako Betlém, říkávala naše maminka. A já se tam na chvilku zastavím a civím a v hlavě mi běží film o lidských osudech spojených s každým tím světýlkem. Každou žárovku nebo zářivku přece někdo udělal, jiný zašrouboval, další se musel postarat, aby se rozsvítila. A pak přijdou jiní lidé, setkávají se u takového světýlka, jedí, hašteří se i milují a k půlnoci ta světýlka začínají řídnout, až svítí jen rovné nebo pokroucené řady po uličních světel a i ten zlatavý odraz města v mracích trochu stmavne, ale nikdy ne úplně. Když někdy v noci pojedete krajinou a uvidíte ozářená břicha mraků, vzpomeňte si, kolik lidských osudů se v nich odráží.
2: Když jsem se dozvěděla, že vy jste Modřaňák, tak jsem se zaradovala, protože jsem vyrostla na té druhé straně, na Zlíchově, na tom levém břehu Vltavy. A okamžitě mi naskočily třeba dymnivky v Prokopském údolí. Když si jich byla záplava fialových, bílých, nádherný oblak vůně, když se prošlo tím uzoučkým hrdlem Prokopského údolí. A tak se ptám, máte vy takovou vlastivědu květinovou?
1: Nemám, oni mě lidé považují za botanika právě snad proto, že jsem ředitelem botanické zahrady, ale já se za botanika nepočítám, ani se tak necítím. Pro mě to je objekt obživy, mám-li to přímo vulgarizovat, anebo obdivu, když se na kytky koukám. Já se nezajímám o to, jestli má pampeliška 4 chlupy doprava a 3 doleva a tím pádem je to jiný druh, než ta, za kterou se dosud měla. Nemění jména kytek, jako někteří kolegové. Mě víc zaujme, když přes obilný pole foukne vítr a ona tam přeběhne taková ta vlna. Nebo když kvete bramborový pole. To je pro mě správná botanika. Možná, že to trochu souvisí i s názorem na zahrady, který měl Miroslav Horníček. Když jsem u něj jednou byl, tak jsme procházeli zahrádkou jejich tehdy v Kytlici a on mi vyprávěl, že správná zahrada musí vypadat tak, že on ráno vyjde z té své pracovny, kde lepil koláže a tady utrhne jahůdku, tady rybízek, tady si strhne třešinku, pak si vytáhne mrkvičku, omeje si ji pod vodou, schroustá, počká si na letní jabka a tak celou vegetační sezónu. Tak má vypadat správná zahrada. A já se k němu přikláním a někdy dokonce jsem tak radikální, že nejlepší kytky jsou přehnaný přes prase.
2: Dobře, tak ne květinovou, ale řekněme rostlinopisnou vlastivědu máte, protože vítr nad pšeničným polem a brambořiště, co to je jiného?
1: Já nejsem fytogeograf, pokud jsem se pouštěl do fytogeografie, tak jedině monotematicky, když jsem mapoval na celém území tehdejšího Československa a možná přilehlých států plané růže. To byly úžasné výjížďky spanilé jízdy s doktorem Ivanem Klášterským, což byl vynikající český botanik, který byl dlouhá léta až do 48. roku kustodem botanického oddělení Národního muzea a vedoucím jeho. A dalo by se říct, že ho vytvořil. To byl člověk, který objížděl evropské antikvariáty a udělal úžasnou historickou botanickou knihovnu, která samozřejmě stavěla na dědictví Štemberkovi a dalších předchůdců, ale do té poslední podoby to udělal doktor Klášterský. A společně jsme jezdili tedy po republice, vyjížděli jsme z toho centra, kde jsme byli ubytováni prvním ranním vlakem, který teprve měl svážet dělníky třeba do práce. Potom jsme od 5 hodin od rána chodili terénem, vykopávali plané růže, já jsem je tahal na zádech, pan doktor herbářoval a večer jsme se vrátili do hotelu, já jsem růže připravil, zabalil, odnesl eventuálně na poštu, poslal do Průhonic, kde byly za další dny vysazeny do rozária, pak jsem si šel lehnout a v noci mě budilo takové jako šustění a to pan doktor Klášterský celou noc překládal ty herbáře z předešlého dne, narovnával je, lisoval, no a v ty 4 hodiny mě zbudil, udělali jsme si čaj a šli jsme zase na vlak. Tím způsobem já jsem prochodil a prohlédl, doslova prohlédl jako kotě naši zem. Zjistil jsem, že netřeba jezdit na Kanárské ostrovy a na Havaj. A jinam samozřejmě třeba to patří i ke kulturnímu rozhledu, jestliže stanu na Akropoli v Athénách. Ale já jsem si řekl, že nejdřív tedy musím dobře poznat svou zem a využil jsem někdejší nabídky doktora Tejkala a dobrojitřního vysílání Českého rozhlasu 2 stanice Prahy. A tam jsem tuhle tu svou vlastivědu, kterou jsem do sebe natáhl, sděloval posluchačům, protože to bylo živé a jak to odeznělo, tak to zmizelo, tak potom na nátlak veřejnosti doslova jsem si sehnal nakladatele, Rádioservis to odmítl, že by to nikoho nezajímalo, sehnal jsem si nakladatele a s jeho pomocí jsem ta svá dobrá jitra vydal, moje růžová dobrá jitra. Právě proto, i když v knížce o růžích nebude, abych vzdal hold těm planým růžím, které mě vytáhly za humna a ukázaly mi, co všechno tady máme.
2: Když mluvíte o těch planých růžích, samozřejmě, že vidím okamžitě úvozy a to šípčí na mezích, které tak valem mizí, ale napadá mě taky i ta balbínová roza bohemika, protože on vlastně nad tou mapou Čech rozvažoval, že vlastně má úžasný tvar plané růži.
1: No, jak se to vezme? Ona skutečně existuje, Rosa bohemica, ovšem je to fosilní růže, která na našem území rostla někdy tak začátkem Třetihor. Její otisky se zachovaly například v severočeských Bechlejovicích, jinak je uložena v paleontologických sbírkách Národního muzea, tam ji můžete vidět. A ta balbínovská je dost problematická, protože se týká jenom Čech. A já tu naši zem vnímám nejen v historických souvislostech, to znamená i dalších historických zemí, markrabství moravského a vojvodství slezského, ale dokonce i se odkojen svými československými rodiči, tak mě to Slovensko pořád ještě chybí, takže tam ta růže by byla poněkud s takovou ostruhou, jako mají třeba stračky nebo ty vámi zmíněné dýmňivky.

0: Vy jste říkal teď o té prastaré růži. Samozřejmě pořád se dá nacházet, všichni myslíme, že už tedy všechno je uzavřeno. Nedávno jsem byla v Malých Svatoděvicích a na zahradě pana inženýra Lokvence jsem objevila nádhernou metasekvoj a uvědomila jsem si, že to je vlastně strom, který jak pak dlouho známe, dlouho to nebude.
1: No to je zvláštní kapitola. Theodor tam má nádhernou metasekvoj. Vůbec celé Malé Svatoňovice jsou taková malá dendrologická zahrádka u Studánky, bych měl říct, protože Malé Svatoňovice se jmenují původně Studánka a teprve posléze byly na rozlišení od vlastních Svatoňovic, pak nazvaných velké, nazvány malými. Byl jsem se tam podívat i na ten geologický profil úžasný, který vznikl díky blbosti našich nedávných předchůdců. Tam měl být ten bunkr a tím se profil objevil. Ale metasekvoje. 5. září jsme měli v botanické zahradě malou slavnost. Tady byly desítky kamer a fotoaparátů. Pan David Millark, což je americký zahradník, firma, která existuje snad v 5. nebo 7. generaci, nám totiž přivezl darem jednu z nejvzácnějších rostlin tohoto světa v současné době. A sice pan David Millark si umanul před časem a založil projekt na ochranu starých a památných stromů, nejprve ve Spojených státech. Dneska už to je projekt mezinárodní, už přesáhl hranice Spojených států. On se souhlasem orgánů ochrany přírody a správních orgánů Spojených států odebírá se starých a památných stromů rouby, řízky, vrcholy na tkáňové kultury, případně i semena. Ve svém zahradnictví je ošetří, namnoží a pak ty semenáčky nebo naklonované rostliny jako bezprostřední pokračovatele té genetické informace toho památného stromu nabízí americké veřejnosti a za stržené peníze pomáhá financovat ochranu těch původních stromů. Úžasný projekt. Skutečně klobouk dolů. Dostal mimo jiné také povolení, aby odebral diaspory z nejstaršího žijícího stromu na světě. Jímž je jeden exemplář borovice dlouhověké, rostoucí v Bílých horách, White Mountains, z komplexu Rocky Mountains, skalistých hor, na hranicích Nevady a Kalifornie. Posléze dostal lidový nebo pracovní název Metuzalem, po americku Metuzelach, a tomu byly přepočteny několikrát na vývrtu letokruhy a poslední počet byl 4789. V současné době ten strom ještě žije, od toho měření uběhlo asi 5 let, takže počítejte se mnou, že to je 4793 let starý strom, protože ani roubovat, ani řízkovat, na to tkáňové kultury, takže z toho pan Millark se souhlasem tedy patřičných orgánů odebral semena, vzešlo 10 semenáčků, z nichž 9 je rozmístěno po Spojených státech za poměrně velké sponzorské peníze, třeba jedno z letišť, kterého tam má jako takového vítacího trpaslíčka, tak to dokonce zaplatilo $1 000 000 ve prospěch starých památných stromů. A orgány Spojených států dali souhlas, že jeden z těch exemplářů, 10, smí opustit území Spojených států. A pan David Millark se rozhodl pro Prahu, kterou uznává jako takové historické centrum, jako muzeum architektury s množstvím starých budov ve všech slozích, které na evropském kontinentě kdy existovaly, a že by se slušilo, aby v Praze rostl tedy přímý potomek s genetickou informací nejstaršího žijícího stromu. Vložila se do toho i jedna americko-česká organizace, která se rozhodla, že to od pana Millarka zakoupí. Když ovšem shledala výši hodnoty toho stromku, tak od toho ustoupila. Jenomže to bychom nebyli v Čechách, kde jsme se složili na Národní divadlo před léty. A tak po více než 100 letech se čeští zaměstnanci oné firmy složili. Pan David Millark velkoryse nám sazenici přenechal zdarma a oni se složili na cestu a ubytování jeho a jeho manželky v Praze. Takže skutečně se to zdařilo, pan David Millark přijel 1. září do Prahy, pobyl tady v areálu botanické zahrady v její ubytovně těch 5 dní a na závěr svého pobytu nám slavnostně předal malého Metuzalémka, kterého teď tady hýčkáme. Podobná situace nastala krátce po druhé světové válce. Během ní v roce 1942 Číňané objevili ve střední Číně porost zvláštních opadavých dřevin, bylo jich tam snad 1000, ale nikde jinde na území Číny nerostly. Byly zprvu považovány za absolutně nový druh a posléze se ukázalo, že jde o rostlinu do té doby považovanou za vymřelou, známou jenom z fosílí, která se nazývá Metasequoia glyptostroboides. České jméno nemá, uvádí se to jako Metasequoia čínská. V roce 1949 americké Arnoldovo arboretum uspořádalo expedici do Číny a se souhlasem čínské vlády tehdejší odebralo velké množství semen z tohoto porostu původního, převezlo je na západ a rozdalo nejvýznamnějším světovým botanickým zahradám. Mezi nimi v naší republice to byla botanická zahrada přírodovědecké fakulty, naše zahrada a Průhonický park. Dnes Metasequoie měří zhruba 25 metrů. Jsou to úžasné statné stromy, dokonce už plodné. My jsme v loni s jeřábem očesali tu naši Metasequoie a máme několik set, ne-li tisíc mladých Metasequoií. Počítáme, že budou vysazeny z velké části v plánovaném a v nejbližší budoucnosti vznikajícím arboretu v Mostě, kde bychom chtěli vysadit stromy podobné nebo bezprostředně příbuzné těm, které kdysi dávno tvořily třetihorní sloje hnědého uhlí. A znova podotýkám, že šlo o akci bezplatnou. To více po druhé světové válce byli lidé na sebe hodní, měli toho zla za sebou dost a do zkomercionalizovaného světu současnosti chybělo ještě mnoho let. Ale letopočet 1949, když trochu přeházíte, vznikne 1994. Tehdy na své obchůzce v jeho východní Austrálii v Národním parku Volemi strážce tohoto parku, pan Nobel, se dostal do jemu dosud neznámé prokle, hluboké, bezpřístupné a tam objevil neskutečně vyhlížející stromy s takovými boulemi na kmeni, stromy evidentně jehličnaté s šišticovitými plody. Vzal malý vzorek, prozkoumali ho a zjistili, že to je bezprostřední potomek opět nahosemených, dalo by se říct, jehličnatých dřevin jižních polokoule, příbuzných třeba s araukáriemi nebo s rodem Agathis damaroň, které dodnes tedy na té jižní polokouli rostou. A teď nastoupila moderní doba. Já jsem se to dozvěděl poměrně záhy, hned v tom 94. roce a požádal jsem své australské kolegy v botanických zahradách, ba dokonce i své australské příbuzné, zda by podobně, jako v tom roce 49, kdy botanická zahrada univerzitní pražská byla vybrána mezi těmi, kteří takhle vzácnou žijící fosílii mají, tak zda by nám to semeno neposlali. Bylo to vyloučeno, bylo vysloveno velké embargo na jakýkoliv kontakt s touto rostlinou a Austrálie se rozhodla, že tedy sama se postará o to, aby ty porosty byly zachovány, chráněny a aby se nestaly předmětem obchodu. Šli na to moderní technikou, helikoptérou,

0: objednal pro botanickou zahradu nějaké takové semínko nebo semenáček mladý, ale když mi přišla konkrétní nabídka, že asi 60 cm sazenice stojí 2300 euro, to je zhruba 65 tisíc korun, tak jsem se odporoučil a řekl jsem, že tedy počkám, protože si představte ten ohromný řetězec od těch pěstitelů přes překupnické podniky, které to dovážejí do Evropy. V Evropě je distribuční firma, která má další distributory pro Vyšegrádskou čtyřku, je pověřena jedna slovenská firma. Každý na tom si pokryje svou režii a každý si něco přidá. Jsem zvědav, kolik z těch 65 tisíc korun by se dostalo na podporu a posilu původní populace té rostliny. K jejímu jménu jen malou poznámku, byla nazvána na počest toho národního parku Volemi Volemia, to je rodové jméno. A druhové jméno je úžasné, protože on je to steplý, nádherný, vznešený strom, tak se jmenuje Volemia nobilis, Volemia vznešená. Jenomže on ji objevil pan Nobel a takto své jméno, i když v přesmyčce, má navěky zachováno ve jméně této krásné rostliny.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí, přece míti svou.

0: ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Od malička miluju mašinky, tedy dráhy, železnice. Možná to je tím, že můj pradědeček pracoval na dráze a dokonce na té, která vede kolem zahrady Vladimíra Komárka. Na té z Turnova dopak, staré a nové. V celé majestátnosti z Liberce do Pardubic. Ale na tomto úseku se až do Semil proplétá s Jizerou v jejím údolí a od Semil s Oleškou a u jedné její zastávky, kde mezi průjezdy dvou vlaků možná stačí místní přednosta, výpravčí a Bůh ví, kdo ještě v jedné osobě poorat políčko, tak u jedné takové zastávky je zahrada, obehnaná bílou zdí s černými tepanými mřížovými vrátky, která jsou málo kdy zamčená. Jen místo svatého Vojtěcha, který hlídá vstup do chalupy pana Nepila ve Stradonicích, tu je u branky bronzová cedulka, jen krátká návštěva potěší. A za tou bílou zdí a černými mřížovými vrátky je zahrádka snů. Alespoň na mě tak zapůsobila. Žádné výpravné květinové záhony, žádná exotika. Trávník, pár věčně zelených kytek, jako jsou jehličňany a břečťan a třeba bergénie, nebo několik stébel bambusů a jiných vysokých a vysoce výtvarných trav a něco kytek, které mají v sobě trochu sochařiny, jako je pokroucená líska, a kameny. Kameny všech velikostí, oblázky od oblých ke kulatým, moře oblázků, moře kamenů. Co byste taky čekali v kraji, kde snad v každé rodině mají něco společného s kameny, když je nelámali, tak je brousili, i u Komárků. A balvany málem

0: Bludné. Hned jsem si přitom vzpomněl na herce Jana Pohana a na to, jak mu nějakej blbec z Prahy nakukal, aby si dal do zahrady na šumavské Kvildě taky pár balvanů a jak tam tehdy ten nakladač i s balvanem uvízl v měkké půdě. Nevím, jak zabloudili bludné balvany do zahrady Vladimíra Komárka, ani nevím, kdo mu to poradil, ale musel to být blbec ještě větší než já, který to nakukal panu Pohanovi. Ale řeknu vám, a připadám si vzhledem ke svému dlouhému působení v botanické zahradě jako vandal, křivopřísežník, odrodilec a neznaboch. Teď řeknu vám, nejhezčí kytky v zahradě jsou kameny. Dokonce je nemusíte ani zalejvat. Ten nejkrásnější Komárkův kamínek, bude mít možná 2 kila, sedí jako rehek na hnízdě nebo boží oko v takovém malém okénku v oné bílé svítící zdi a vidí na všechny i ty nejmenší vláčky, které kolem kdy prosupěly a prosupí.
1: My jsme mluvili o stromech všeobecně dnes už známých a po světě slavných, ale já jsem si vzpomněla na nejvýše položený sad v republice, kde jsem před asi 20 lety povídala s člověkem, který už dnes nežije. A povídali jsme si pod třešní, která se jmenovala Kareška. A on mi tam vyprávěl o úherkách, o kalvilech, o růžových hranatých jablíčcích. A já jsem si říkala, co tak asi s tím jeho sadem bude, až ten pan Pohořalý odejde. Naštěstí v Holovousích byli rozumní lidé, kteří právě za ním do toho sadu ještě za jeho života zajeli a právě takovéhle rouby nebo zkrátka materiál, ze kterého se potom dá vycházet, který se dá použít, tak zachránili, protože ten sad už dneska neexistuje. Ale to jsou ta místa, ty styčné body, kde člověk tak protáhne ruku těmi staletími a sáhne si na něco, co bylo kdysi dávno.
2: Pokud jde o ty historické ovocné dřeviny a sad pana Pohořelého a podobně, tak nejen Holovouští, ale také Průhoničtí měli takový grant, s jehož pomocí objížděli nejen staré stromy okrasné, jako třeba duby památné, podobně jako ten pan David Miller ve Spojených státech, ale také ovocné stromy historické. A u Průhonic, v části zvané Chotobus, založili plantáže a na těch plantážích tu genetickou informaci těchto starých kultivarů a starých stromů udržují nadále. Já jsem v roce 1999 v botanické zahradě naší uspořádal výstavu o památných stromech s paní profesorkou Marií Hruškovou, výstavu kreseb a maleb Jaroslava Turka, nejlepšího malíře stromů, který kdy u nás byl, a přizval jsem ještě sochaře Martina Patřičného s jeho dřevěnými artefakty. A když ta výstava končila, tak nám bylo líto, že to zase všechno zanikne a přemýšleli jsme, co bychom v té věci měli podniknout. A má dobrá přítelkyně Hana Hegerová mě svého času taky poňoukala ve prospěch nějaké akce stromové a tak jsme se dohodli, že bychom na přelomu těch tisíciletí, ale ještě v roce 2000 tedy, obnovili tu tradici, jako dítě pamatuju, sázejí stromky pro potomky, nebo každý pořádný chlap má zasadit strom, postavit dům a splodit syna. To tady bylo zvykem v této zemi. A tak jsme se rozhodli, že bychom obnovili tradici výsadby takovýchto památných stromů. A že ten rok 2000, jako končící jedno století a blížící se další, nejen tedy století, ale i tisíciletí, že by k tomu byl vhodnou příležitostí. Já jsem vymyslel, že by to měl být pro tu výsadbu některý podzimní den a nejlépe třeba pátek, aby v sobotu mohli ještě odjet lidi na chalupy a na chaty, aby se mohli zúčastnit takovéhle akce. A tak jsme si plácli, rozešli jsme se. Večer mi ten Martin Patřiční telefonoval s tím, že to bude v pátek 20. října, protože když si to namaloval a začal dělat plakátek na to, tak to 20.10. tečka, teď zase 2000 a zase 2 nuly, bylo takové grafické datum. A že teda navrhuje pátek 20. října. A já jsem to hned zavolal paní Hegerové a ona jenom zavejskala, protože ona je narozená 20. října. A tak jsme skutečně v předvečer tohoto dne, 19. října, s dětmi z Jedličkova ústavu vysadili Praze na Vyšehradě v takzvaných Karlachových sadech, to byl starý ovocný sad někdejšího opata Karlacha tady, tak v Karlachových sadech jsme vysadili, považte, hrušeň. Krásnou hrušeň, protože to byl ovocný sad, ale představte si, že ta hrušeň pochází tedy z té genofondové banky průhonické a že je to klon de facto hrušně, která roste v části Turnova, která se nazývá Hruštice. Tam je 200letá hrušeň a to jsem netušil, dozvěděl jsem se až po 5 letech. Našel a objevil ji a těm průhonickým ji dodal můj synovec v té době vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Český ráj. Takže máme na Vyšehradě rodový strom. S těmi dětmi sázel také pan ministr zemědělství tehdejší, takže v Lidových novinách vyšel druhý den ohromný článek, že to je tradiční světový den stromů, který se slaví vždycky 19. října a tak dále a tak dále. Od té doby se to chytlo spousta institucí a to je dobře, protože my jsme chtěli pustit sněhovou kouli z kopce a s tím, že se na to nabalí další a další. Chytla se toho nadace partnerství, ta brněnská každoročně vyhlašuje stromy roku. Takže to jenom k tomu, že ty staré stromy, ty staré odrůdy a tak dále, díky partě nadšenců a grantovým prostředkům žijou dál a jsem tomu rád.
1: Je to zvláštní, ale stojí hruška v širém poli. Oni se otvírají stavidla té dědičné paměti, když se o tomhletom začne mluvit. Třeba můj dědeček byl ovocnář a už jako dítě se měla zafixována jména stromů, protože to byla obrovská zahrada a u nás to byly pomístní názvy. I v té malé zahradě, které tedy dávaly stromy, takže já jsem věděla, kde je u mramorového jabka, kde je české růžové. Ano, je to zvláštní, co všechno v nás staré stromy vyvolají. Já jsem třeba nevěděla, že v Jindřišské ulici, tam, kde je dneska asi pošta, tam za Karla IV. Byl nějaký úžasný sad, kde se začaly pěstovat první karlátka, je to tak?
2: Určitě ano. Když bylo zakládáno Nové město pražské, tak osvícený panovník, já říkám, že měl ohromný štáb ekologů, protože mimo jiné taky zadal stavu rybníků a podobné věci, že jo? Tak také povolal z Florencie lékárníka, který se jmenoval De Angelo a pověřilo, aby při hradbách toho Nového města založil zahradu, kde by byly pěstovány léčivé a užitkové rostliny. Konečně nebylo by to daleko, dvůr zpravidla sídlil nedaleko Prašné brány a na hrad se správa této země stěhovala daleko později. Ta zahrada, považovaná za první botanickou u nás, skutečně byla založena, byla dědičná, českou zem převzal Václav IV. A botanickou zahradu na Novém městě převzal mladý De Angelo. V 18. století ji zakoupil hrabě Špork, známý svým kuksem anebo zámkem v Lysé nad Labem a tamními úpravami, známý mecenáš vědy také. A ten ji dále provozoval jako takovou botanickou zahradu, ovšem jen do chvíle, kdy na jejím území dal zbudovat pro svou dceru abatyši kláštera Celestýnek klášter. A stala se tedy klášterní zahradou. Zanedlouho tedy Josef II. Ruší kláštery a je tam vybudována na tomto pozemku továrna na zpracování tabáku. Ta tam vydržela až do druhé poloviny 19. století, kdy kolem roku 1870 tam byla vystavěna budova hlavní pošty a celý ten areál z rohu Václavského náměstí, Jindřišskou ulicí, Opletalovou, celý tento areál je zastavěn a má jen malé dvorky uprostřed. Byla to sice první botanická zahrada, historická, ale nebyla jediná. Za druhou u nás lze považovat královskou zahradu na hradě mezi Belvederem a Lvým dvorem. Ta se datuje do roku 1526, do nástupu císaře Ferdinanda, který pro svou manželku vystavěl Belveder, ten letohrádek královny Anny.
3: Tak zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Anninky zvoní.

0: Pane doktore, už vám někdo někdy řekl, že jste podobný Kašparu ze Šternberka?
1: Já celou tu dobu, co se na vás teď dívám, tak vidím ten obrázek. Mně to napadlo, už jsme povídali o těch žacerských slojích, protože on byl jeden z prvních, který tam bádal a jemu tedy patří ta zásluha i o to objevování těch vzácností, které tam jsou. A teď si říkám, sbírka lomy kamenů. Už vám to někdo řekl?
2: No, sbírku lomy kamenů jsem měl přece. To víte? V Černolicích.
1: No jistě, Kašpar ze Šternberka ji měl taky, jenomže ten ji měl v Řezně. A bohužel mu ji zničil Napoleon.
2: Ten ji měl v Řezně a pak napsal nádhernou knížku. Mám ji, osobně ji mám. Samozřejmě byla by to pro mě veliká podsta, ale podoba by byla jenom vizuální. Do velikosti Kašpara ze Šternberka mám daleko, ale ta čeština je úžasná a tak já to zneužiju. Můžu vám ukázat, mám doma žákovskou knížku a v té je zápis, stížnost na mě, váš syn dělá Kašpara celé třídě.
1: No ale já jenom tím chci podotknout, jak jsou takovéhle věci velice křehké a jak musí být člověk obrněný dopředu, nic nepředpokládat, protože se může velmi snadno stát, že úsilí dlouho a dlouholeté věnované takhle křehkým věcem najednou přijde vniveč. Musí se s tím nějak umět vyrovnávat?
2: No, já už to umím skoro odmala, protože já vím, že kdybych měl trpaslíka, tak mě vyroste. Takže bohužel do tohohle toho krásného kulatého mikrofonu nemohu říct to, co mám pod sklem o životě. Když se to trošku zesluší, tak je to, že život je nepřetržitá řada nesnází nepravidelně po sobě jdoucích. Tam je to řečeno natvrdo. Je to tak, svého času jsem dokonce nad čajem s panem doktorem Klášterským, on nás pravidelně k sobě zval, snad po vzoru pátečníků a seznamoval nás s různými projevy rostlin, včetně těch skapálněných a jak se a k čemu se mají pít a podobně, tak jsme meditovali o tom, jestli existují nějaké trvalé hodnoty a došli jsme ke velmi skeptickému názoru, že neexistují. Že i třeba ta obdivovaná Mona Lisa tady je jenom do času a že třeba jednoho dne schoří, zanikne nějakým způsobem a že je třeba s tím být srozuměn a očekávat to, že sebevětší snaha nemusí být korunována věčností nebo trvalým výsledkem, ale že člověk tak jako boj s blbostí nesmí nikdy vzdát, tak nikdy nesmí přestat se o něco snažit. Snažit se něčeho dosáhnout nebo se snažit někomu pomoct. Třeba mám úžasné dojmy z toho, a je to zase záležitost krátkodobá, já čas od času buď provázím slepce botanickou zahradou, nebo jim chodím vyprávět, anebo se jim své knížky načetl. A zjišťuju, že když tou zahradou provázím ty slepce, tak si musím dávat pozor, abych neříkal tam vedle té červené rostliny, ale vedu je po hmatu od kytky ke kytce a od vůně k vůni a zjišťuju, že ta botanická zahrada má ještě třetí, čtvrtý a já nevím kolikátý rozměr. A když se něco takového povede, tak je to docela příjemný pocit a vím, že v té chvíli zase skončil a že to nebyl žádný pomník nebo něco, co budou obdivovat ještě generace po nás.

0: Řeka Vltava, matka českých řek, je jako zlatá šňůrka vetkaná do naší země. Na ní jsou jako korálky navěšeny mlýny, samoty, vesničky a města i místa nevšedních přírodních krás a hodnot. Musím přiznat, že můj obdiv ke Smetanově Vltavě je až nekritický, i když kdo ví, jak to s ním a řekou bylo. Nicméně, kdykoliv zaslechnu její tóny, přinejmenším každého 12. května, tak to nějak nezvládnu a zvlhnou mi oči. Říká se, že Smetana snad tu řeku musel celou projít a já jsem si myslel, že jsem byl po něm druhý. Ale ne, že bych v ní a kolem ní opravdu znal každý kamínek, to ne. Ale uměl jsem jí z paměti dost a při té Smetanově Vltavě jsem si řeku vybavoval po svém, intenzivně a možná nostalgicky. Ostatně jsem na tom stejně jako Mirek Horníček, taky jsem rád dojatej. Když jsem o Vltavě vyprávěl do Dobrého Jitra, tak jsem si tehdy sebou vzal malý věneček. Nebyl z květin ani z rozmaríny. Byl z ostnatého drátu. Byl odstřižen z pověstného oplocení naší země v roce 1990, jen kousek od pramenů Vltavy. A teď si představte, že díky tomu, co se pár měsíců předtím přihodilo, jsem poprvé v životě uslyšel na vlastní uši ty první tóny spěchajících potůčků, které později splynou do ústředního motivu Vltavy, a mohl jsem sáhnout do prvních kapek řeky, jejíž vodou jsem byl před mnoha lety pokřtěn. Patří to k mým nejhlubším životním zážitkům. Ten kousek ostnatého drátu by měl mít každý z nás před sebou na stole, abychom nezapomínali.
1: No, lidé od vody, to jsou takový lidé trochu zvláštní. Většinou všude, tam, kde ta voda není, tak jim velice schází. No a vy jako Modřaňák, kde vy jste vůbec doma? Pořád ještě Modřany?
0: Já bydlím v Modřanech. Nechci říkat jako Voskovec, že doma jsem tam, kde si pověsím klobouk, ale někdy mi to tak připadá. Do těch Modřan se vracím, protože tam mám pracovnu a knížky a dneska své počítadlo, u kterého píšu, ale doma jsem různě. Já když vyjedu po těch Čechách nebo po té Moravě nebo kdekoliv, tak si tam doma připadám. Bude to znát ještě právě víc z té třetí mé knížky, kde jsou ta Dobrá Jitra úplně tímhle prosycená, kdy třeba jsem sedět na takzvaném Liščím kopci, to je takový pahrbek nedaleko rybníka Nesita, koukat na toho spícího veleještěra na Pálavu, no a čučet, civět, no a koulej se mi slzy. Zrovna tak já přijedu třeba na Vysočinu, do vesničky Brtničky, kam zajíždím velmi často, teď se tam zrovna chystám, no a já tam vyjdu, kousíček za ní, ona je taková schoulená, jenom pár střech je vidět, a je to to samý, jsem tam doma a ve mně je takový věčný spor Žuly a Pískovce, tatínek byl z Pískovcového kraje, maminka z Žulovýho, ať přijedu tam či tam, tak si myslím, že jsem se odtamtud ještě neodstěhoval, že jsem tam pořád, jo, trosky. Na Kozákov, tuhle jsem měl, ještě žil chudinka za panem Komárkem, tak jsem si vylez nahoru na Kozákov a čuměl jsem, opravdu čuměl, na jedné straně byly vidět ty baráky, které trčí do světa a na druhé straně ještě Bílé Krkonoše a tak jsem si to všechno přehrával. V Peci jsem chodil do obecní školy v Krkonoších, tak jsem tam doma, že jo. Ve Špindlu jsem působil jako lyžařský instruktor, tam jsem doma. Můj tatínek opustil svět komínem semilského krematoria, tak tam jsem doma. Narodil se v Pacericích, tam jsem doma. Když jsem v botanické zahradě Liberecké, tak až na to, že ji nezřízeně obdivuju jako mnohem lepší, tak si připadám jako ve vlastní zahradě. No a takhle vám můžu oblézt celý ten český kvadrant. Třeba jedno to dobré jitro jsem projel celou Svratku, Černou řeku, naše Rio Negro. No a tam jsou lokality, kde prostě ne se vám zatají, prostě ztratíte dech. Tam nahoře nad Černvírem je vesnička, kde končí cesta, tam už dál nevede nic. Sochař Macháček tam bydlí a jeho paní tam má galerii z ruky, Křížovice. No to je něco tam, ať se podíváte, kam podíváte, nikde nevidíte žádnou chalupu z toho vršku. Nebo je cesta z Humpolce do Želiva. To jsem v té knižce zachytil taky. Tam jsem musel zastavit, protože tam ty pásma, jak portály na divadle do sebe zasahovaly, a vždycky to další bylo o něco modravější, až úplně. No a tam mě napadlo, že tam někde muselo vzniknout to pohádkové za devatero horami a za devatero řekami. Nebo každému doporučuji, ať vyjede do Havlíčkovy Borové. Tam má nad sebou kostrýček svatýho Víta. Tam si sedněte a koukejte směrem k západu. No a to se zahýkáte normálně.
1: Pekelské údolí. Můj dědeček vždycky, když se tam zastavil za Novým městem nad Metují, tak říkal, a tady máš srovnáno, o čem zpívá česká hymna. I to v sadě skví se Jara Květ, ta zahrádka tam skutečně byla. Jan Neruda jednou napsal, že česká země je jako loktuška našich babiček, kterýkoliv cíp rozmotáš, najdeš ukrytý dukátek.

0: Ale já jsem netušila, že vy jste chodil v peci do školy. Kde jste se vzal v peci pod Sněžkou?
1: Já jsem se tam dostal krátce po druhé světové válce, konkrétně hned v srpnu v 45. roce. Maminka byla učitelka, já jako 6-7leté dítě jsem vážil 19 kilo, to mají dneska 3leté děti. A ona měla známého, který byl vedoucím v dětské ozdravovně v peci. A on si mě tam vzal, tam mě trošku přikrmovali a samozřejmě, že bylo třeba tedy někde chodit taky do školy, takže zatímco ostatní děti v té ozdravovně se různě poflakovali a hráli si, no tak já jsem ráno byl vytažený na snídán a uháněl jsem do školy teda, dá to jednotřídka pochopitelně, sedal jsem v druhé lavici s několika dalšími dětmi, byly to lavice pro 5 dětí, vidím to jako dneska, a dělali jsme všelaká alotria s místními a třeba jednou, to bylo v červnu 46. roce, jsme takhle s klukama šli ze školy, obloha modrá, vymetená, teplo, už byli jsme v krátkých kalhotech a říkali jsme, pojďte kluci, pojďme na lajšnerky. A tak jsme vylezli nahoru na lajšnerky, no a teď ten vršek té Sněžky před náma na dosah ruky, no, trošku byl ještě zasněžený, ale tak jsem si říkal, no to přece to tam vylezem, ne, teď máme ještě hodinu čas, než se máme vrátit dolů. No tak jsme tam lezli a teďko, když to tam fouká, ale hodně fest, že se nenadechnete. Tam nahoře to foukalo tak strašně, že my jsme lezli po břiše, prostě už jsme se nemohli vrátit, ale protože tam před náma chodili lidi, když byla Sněžka vysněžená víc, a jak šlápli, tak zmáčkli ten sníh pod sebou a ten byl stužený. Tenhle ten ostrý vítr, který foukal, odvál všechen ten sníh a zůstali tam vlastně jako negativní otisky těch nohou, suky takový. A já se pamatuju, jak jsme se plazili a chytali těch suků a doplazili jsme se až nahoru do České boudy. To ještě vidím před sebou, jak jsme vešli. Oni všichni, ty kluci, byli starší, to byli páťáci, já byl druhák jediný v těch krátkých kalhotech, v omrzlejch. A já jsem snad ztratil vědomí, probudil jsem se. V kuchyni České boudy na Sněžce jsem seděl na peci, tam jsem roztával a teď jsem viděl ty vyděšený kluky, jak na mě koukají nahoru, jestli už jsem přišel k sobě nebo ne. Nás tam nechali a pak, když přestalo foukat, tak jsme slezli dolů. Samozřejmě dostali jsme do kožichu a potom, když jsem byl na gymnáziu a na vysoké škole, tak vždycky jsem měl v zimě problémy se zkouškama, protože jsem v prosinci odjel na hory a byl jsem tam 3 měsíce. A vracel jsem se s tajícím sněhem, ale to už jsem se zase vracel rád, to už se mi líbilo, když jsme vyjeli takhle okolo Zálesní Lhoty nahoru takhle, naposledy se ohlídnete, vidíte celý panoráma krkonošský, a pak už koukáte do vnitrozemí a tam už byl ten Kanafas. Ty červeno-bíle pruhované stráně, červený tou permkou a bílý v té brázdě ještě ležel sníh a to už ten vzduch voněl, byl takový teplý a bylo slyšet, jak s žuchnutím sjíždějí ty sněhové peřiny ze smrků a to já už jsem tehdy nikdy děti moc do lyžování nehonil, to jsme dali lyže v kozly, lehli jsme si na ně klistr, neklistr, tehdy samozřejmě žádný umělý skluznice. Cívili jsme na sluníčko a cítili ten ozon a bylo nám neskutečně dobře.
0: Vidíte, to je recept na štěstí. Tohle třeba. Jednoduchý.
1: Nebo mě fascinují všechny ty boudy, jako byla chata Andula nahoře, myslím na Frýzovkách, že jo. My jsme tam totiž měli s maminkou chalupu na Pláních, jak je ta zvonička takzvaná. Tak to byla moje a maminka ji koupila s panem ředitelem Bránické školy. Dali jsme ji dohromady, jezdili jsme tam dlouhý léta, ale pamatuju se na tyhle ty raný začátky třeba v peci. Jsme jednou takhle s klukama vyšli směrem na Bodnvísky a okolo dnešní Žižkovi a Husovi. A tam bylo spousta těch chalup, ještě neobydlených po Němcích. A ty chalupy byly čerstvě opuštěné. Psal se podzim 45. A to mám taky před očima. Byla to hned ta první, když se vyjde od takzvané Karkulky, od někdejšího Zeleného potoka, tou levou cestou, když se vyšlo přes ta les a byla ta enkláva těch luk horských a tam byla první chalupa nad lesem vlastně. A my jsme tam do ní vlezli a tam jenom chyběli lidi. Tam bylo úplně všecko a my jsme byli na půdě, a na té půdě byl nádherný vyřezávaný betlém. Vidím ho jako dneska, mě bylo těch 6,5 roku, 7 let a já jsem prostě nedovedl pochopit, proč ty lidi odešli. Černý důl dneska by mohlo být těm stromům, co jsem tam sázel, takových 20, 25 metrů.
0: Že ty Krkonoše se vám linou úplně od malička přes ty lyžařské věci, přes les, Krkonošský park?
1: Když jsem v tom Vrchlabí, tak Morzínovský park zakládal a udržoval zahradník Jan Mrázek. To byl můj strejček z maminčiny strany.
0: No, jak je vidět, tak nejenom hrušně. To je právě ta rostlinopisná vlastivěda, o které jsme mluvili.
1: No, v mé pracovně, kolik 10 metrů odtud, co natáčíme, visí portrét jisté lékárnice Josefiny Kablíkové. Takže to je další vazba, že jo?
0: Samozřejmě i ten Steinreich, jak říkají Němci, i ta kamenná, i ta žulová záležitost. Arabovi se orosí oči, když vidí poušť. Samozřejmě, že krajina je osud, určitě.
1: No, s tím můžu jedně souhlasit a pokud jde tu poušť zmíněnou, i mému synkovi se orosili oči a 2 noci strávil v poušti. On jako vítěz nějaké študentské soutěže jel na světové kolo do Kuvajtu a utrhl se od té společnosti a přenocoval v poušti, protože říkal, že to je nesmazatelný věm, stejně jako kazašská step. To samý třeba povodí Dněpru, Dněstru, ta Rus evropská, to je krajina s tak fantastickou melancholií. Polsko je úžasná věc. Co já jsem se ho jenom namaloval. Když nad tou rovinou západopolskou zapadalo to rudý slunce, který bylo prostě neskutečně veliký, 10-metrový stromy byly po kolena tomu slunci. To mě fascinovalo zrovna tak jako jezera polský, ty glaciální relikty. A zrovna tak můžete zavítat do Provence, můžete zavítat do Normandie, do Anglie, ne, že bych tam někde byl, ale je mi to naprosto jasný, že všude platí Votrubcova věta. Pan Votrubec je starý brusič kamenů z Kozákova. Když jedete na Kozákov těma serpentínama, tak on tam má takový muzejíčko. A pan Votrubec vyslovil větu, které já říkám tedy Votrubcová, je dobře, když od někud jsme.

Uznávaný botanik a dlouholetý ředitel botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Václav Větvička zemřel letos 30. července ve věku 88 let. Zvukovou stopu po sobě v archivu Českého rozhlasu zanechal nenapodobitelnou. Desítky let spolupracoval s pořadem Meteor. Působil také na jedné z prvních digitálních stanic u nás, Český rozhlas Leonardo, a je autorem řady knižních titulů. Za všechny můžeme jmenovat Moje květinová dobrá jitra. Z těchto pořadů jsme některé pasáže v rámci dnešního vysílání citovali. V říjnu 2006 si Václava Větvičku pozvala k mikrofonu Eliška Pilařová. V audioarchivu na stránkách Českého rozhlasu najdete také Hosta do domu s Václavem Větvičkou. Tento pořad moderoval Jiří Holoubek. Taková tedy byla vzpomínka na člověka, který svoji životní pouť prokazatelně nepromarnil. A když už Václav Větvička hovořil také o Smetanově symfonické básni Vltava a o tom, jak si při jejím poslechu intenzivně a nostalgicky vybavuje tuto řeku i on sám, mám pro vás jedno pozvání. Pro případ, že by se někdo z vás chtěl dojmout při poslechu Vltavy už dnes, můžeme mu toto přání splnit. Stačí se přiblížit k rozhlasovému přijímači, případně kliknout si pro Český rozhlas Vltava na počítadle, jak říkával pan profesor Větvička, osobnímu počítači, nebo si zkrátka najděte v chytrém telefonu aplikaci Můj rozhlas. I tam už je vám k dispozici vysílání Českého rozhlasu Vltava. A večer Vltavu a mou vlast uslyšíte v 8 hodin.

0: Louis Armstrong nám na Vltavě zpíval o tom, jak je svět nádherný. Je to už nějaký ten pátek, co tuto nahrávku natočil. 18. hodina je tady, stejně jako Český rozhlas Vltava, a teď si poslechneme jazzový podvečer Davida Brady.
1: Jazzový podvečer.
2: Příjemný sváteční podvečer, dámy a pánové. Za okny panuje teprve podzim, ale dnešní jazzový podvečer vás posune v kalendáři dopředu, až do zimy.

Právě dozněla první skladba, nazvaná prostě One, tedy číslo jedna, z alba Winter Songs. Dnešní jazzový podvečer bude patřit americkému skladateli a jednomu z klíčových hlasů moderního jazzu, Steveu Swallowovi. Jeho jméno je spojené hlavně s elektrickou baskytarou. Na začátku kariéry sice hrál na kontrabas, ale od roku 1970 se soustředí výhradně na elektrickou baskytaru a je jednou z osobností, které její zvuk v jazzu zásadně proměnily. Swallow hraje velmi melodicky, často hraje trsátkem a má takový jemný a zpěvný tón. Jeho basa proto nebývá jenom rytmickým základem, ale je taky výrazným melodickým hlasem v kapele, který reaguje na jiné solisty a posouvá celkovou náladu a vyznění jednotlivých skladeb.

Dozněla druhá skladba, nazvaná prostě Two, tedy dvě. Steve Swallow na své nové album napsal celkem 9 krátkých originálů, záměrně pojmenovaných prostě One až Nine, tedy 1 až 9. Nechce nám v těch názvech jednotlivých skladeb dávat nějaké konkrétní obrazy, které bychom při poslechu měli vidět nebo si je vytvářet v hlavě. Winter Songs je první skutečně autorské album Steve'a Swallowa po více než 10 letech. Navazuje na desku Into the Woodworks z roku 2013. Zároveň jde o jeho první nahrávku pro label ECM od roku 2020, kdy se na téhle značce objevil na projektech Johna Scofielda a své někdejší manželky Carly Bley. Tahle vynikající americká jazzová skladatelka a pianistka zemřela 17. října roku 2023 ve věku 87 let. Album Winter Songs nahrál Steve Swallow krátce poté, v září roku 2024 v Sheer Sound v New Yorku a vyšlo letos 26. června. Je to hudba, skrz kterou se vyrovnává se ztrátou, pamětí a dalším pokračováním, ale nebojte, není to smutné, elegické album.

dozněla skladba Four, tedy číslo 4. Steve Swallow patří ke generaci hudebníků, kteří v 60. a 70. letech otevřeli jazz novému zvuku, aniž by přitom opustili jeho melodickou, improvizační a swingovou podstatu. Významnou část své kariéry spojil s vibrafonistou Gary Bartnem. Jako hráč i skladatel spolupracoval také se svojí ženou Carlou Bley, s Johnem Scofieldem a s řadou dalších velkých jazzových jmen. Jeho skladby jsou často úsporné a velice pečlivě vystavěné. Jeho melodie zní přirozeně, někdy až písničkově, ale při detailním poslechu zjistíte, kolik jemných harmonických posunů, rytmických detailů a kolik prostoru dokáže Swallow schovat do několika minut hudby.

Posloucháte jazzový podvečer na Vltavě a album Winter Songs. Steve Swallow na téhle nahrávce hraje na elektrickou baskytaru v sextetu, který vedle něj tvoří trumpetista Mike Rodriguez, tenor saxofonista Chris Cheek, pianista Gil Goldstein, kytarista Steve Cardenas a bubeník Adam Nussbaum. Swallowova basa je tady nejen rytmickým základem, ale taky výrazným melodickým nástrojem. Jeho charakteristický tón je měkký, je kulatý, místy až takový průzračný, čirý, bez rockové tvrdosti, bez efektů. Spíš zní jako taková klidná linka, která propojuje rytmus, harmonii a melodii na celé desce. V názvu Winter Songs se má odrážet jakási tichá a soustředěná zimní atmosféra. Ale není to chladná nahrávka. Je to spíš takový příjemný zimní večer v newyorském jazz klubu. Tlumené světlo, hodně těsně blízko hráči na pódiu, prostor pro detail a několik melodií, které vám zůstanou v paměti ještě několik dní. Na závěr si pustíme skladbu číslo 8, 8. Naslyšenou za týden se těší David Brada.

0: O všem novém v jazzu se dozvídáte v pořadech Davida Brady, jehož dnešní jazzový podvečer, to sváteční vydání, ten už skončil, sváteční vydání odeznělo, před námi je četba na pokračování a zdaleka ještě neskončil životní příběh číšníka Jana Dítěte. A připomenu, že hned potom v 19 hodin vysíláme Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou a potom ve 20 koncert klasika. Bedřich Smetana má vlast, to je náš program. Hrát bude Socher pod taktovkou Petra Popelky.
1: Četba na pokračování.
0: Bohumil Hrabal, obsluhoval jsem anglického krále. Dnes po 14. pro rozhlas připravil Jiří Červenka, v režii Markéty Jahodové účinkuje Ladislav Mrkvička. Upřesňuji, 13. část.

Dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Seděl jsem před myslivnou a pak přišli dva lidé a já jsem viděl, že jsou to jistě ti, kteří tady bydlí a ti, se kterými budu sdílet tady celý rok a možná víc. Řekl jsem, kdo jsem a kam mě poslali a mužský se šedivými vousy a jedním okem mi řekl, spíš to zabručel, že je profesorem francouzské literatury a ukázal na hezkou dívku, na které jsem hned poznal, že to je jistě dívka z polepšovny nebo ta, které stávaly za Pražnou bránou, které chodili k nám, když bylo po burze. Dokonce z jejich pohybů jsem si představil, jak vypadá nahá. A shledal jsem to jako dobré znamení, že tahle zrzavá dívka ve mně vzbudila po tolika letech touhu jí zvolna svlékat a když ne ve skutečnosti, tedy alespoň očima. A řekla mi, že je tady za trest za to, že ráda v noci tančila a že se jmenuje Marcela a že je vyučená v čokoládovně u Maršnerů Orionce. A měla mužské kalhoty a ty byly plné smoly a jehličí, ve vlasech měla jehličí a celá byla nalípaná jehličím. A ten profesor, taky jako ona, měl gumové holinky, ze kterých vyčnívala onuce a taky byl celý zalípaný borovou a smrkovou smolou a oba voněli jako nějaké louče, jako polínka. A vešli do hájovny a já jsem vešel za nimi. A takový bordel jsem neviděl ani v těch rozbitých staveních po Němcích, kde sekirkami hledal někdo poklad nebo páčil zámky, aby se dostal do skříní a truhel. Profesor mi řekl, že budu spát v prvním patře. A hned mě tam odvedl. A otevřel kliku tak, že ji otevřel gumovou podrážkou, nohou. A já jsem byl v krásné jizbě, celé ze dřeva, s dvěma okénky, kolem kterých se lísaly větvičky a úponky vinné révy. A když jsem otevřel dveře, vešel jsem na pavlač, taky dřevěnou. Kolem dokola jsem mohl jít, na všechny světové strany jsem viděl, pořád se ošleháván větvičkami z divočelého vína. Posadil jsem se na vypáčenou truhlici a složil ruce do klína. A chtělo se mi jásat. A chtělo se mi něco udělat. Otevřel jsem kufřík a na počest toho, co jsem viděl a co na mne čekalo, jsem si připnul tu modrou šerpu a na bok saka jsem si připnul zlacenou hvězdu. A tak jsem sešel do světnice. Profesor měl nohy na stole a kouřil, a ta dívka si česala vlasy a naslouchala tomu, co jí ten profesor vyprávěl. Oslovoval jí slečno a opakoval to slečno skoro pořád, až z toho, co bylo ukryto ve slově slečno, se celý chvěl. A tak jsem vešel, prošel jsem teatrálně se zdviženýma rukama jako na přehlídce, ukázal jsem se ze všech stran. A profesor se zasmál, měl krásné oči a řekl: potomstvo zlé, blbé a zločinné. A jako by si nevšiml toho řádu, pravil, že půjdeme za hodinu do práce. A pokračoval v hovoru s tou slečnou. A já jsem se nedivil, že jí říkal francouzská slovíčka. Le table, enchère, maison. A ona to opakovala a dávala přízvuk obráceně a on jí s ohromnou laskavostí říkal: náno blbá, já odepnu pásek a dám ti přes hubu, ne tou koží, ale tou přaskou. A znovu jí něžně opakoval ta francouzská slovíčka, trpělivě a očima i hlasem, jako by jí hladil, tu holku z čokoládovny Orionky od firmy Marschner, která asi znovu vyslovovala ta slovíčka špatně. Zdálo se mi, že ta Marcela trucuje, že se nechce učit, že to zná, ale že schválně to říká tak, že profesor jí něžně nadává potomstvo blbé, zlé a zločinné. A když jsem zavíral dveře, řekl pan profesor za mnou: děkuji. A já jsem strčil hlavu do veřejí a řekl jsem: obsluhoval jsem habežského císaře.
a přejel jsem dlaní modrou šerpu. Museli mi půjčit rezervní gumové holinky, protože tady byla krajina tuze mokrá. Ráno bylo tolik rosy, že se trhala jako záclony. V takových růžencích padala na každé stéblo, na každý list. Stačilo zavadit o větvičku a rosa kapala jako přetržený náhrdelník. Moje práce hned prvního dne byla ohromná. Vrátili jsme se ke smrku, krásnému smrku, který už byl do poloviny obestlán borovými a smrkovými ratolestmi, a sekali jsme ratolesti další a vrstvili je výš a výš, až přišli dva dělníci s ruční pilou. A pan profesor mi řekl, že tohle to není jen tak obyčejný smrk, to je smrk rezonanční. A na důkaz vytáhl z aktovky ladičku, uhodil jí o kmen a nastavil mi ladičku a ta krásně zvučela a vydávala světlé zvuky plné soustředěných barevných kruhů. A pak mi doporučil, abych položil ucho na ten kmen a naslouchal těm rajským zvukům. A tak jsme stáli, objímali ten smrk. Dívka seděla na pařezu a kouřila a tvářila se nelhostejně, ale jak jí to všechno nudí a čílí. Obracela oči k nebi, jako by tam žalovala. A já jsem se svezl, v kleče jsem objímal ten kmen, ve kterém to dunělo víc než v telegrafním sloupu. A potom, když dělníci poklekli, aby jej uřízli, vylezl jsem si na ty větve narovnané do polovičky smrkového těla a poslouchal jsem, jak pila se zařezává a jak smrkem stoupá hlasitý nářek, jak to ladné, co jsem slyšel, jak je neustále zvukem pily mařeno, jak kmen naříká, že se mu zařezávají do těla. A pak pan profesor na mne houknul, abych šel dolů. Svezl jsem se a za chvíli se smrk naklonil, zaváhal, chvíli nakloněný stál a pak rychle s nářkem ve dřevu kořene padal a jako rozepjatými náručemi byl v pádu zadržován těmi vyrovnanými větvemi, které tak zpomalily jeho pád a zabránili, jak řekl pan profesor, zabránili tomu, aby se nerozbil, aby nestratil tu hudbu dřevěných smrkových sfér. Protože takových smrků, jako je tento, je po skrovnu. A že na nás teď bude, abychom jej oklestili opatrně a podle plánu, který má sebou, rozřezali a zase opatrně na peřinkách, jako v bavlnce smetví, jej svezli do továrny, kde se ten smrk rozřeže na prkna, na prkínka, na tenké destičky, ze kterých se v továrně dělají housle a čela, hudební smyčcové nástroje. A tak jsem byl tady již měsíc, pak měsíce dva. Připravovali jsme smetve, aby hudební rezonanční smrky, jak když maminka klade dítě do peřinky, aby si lehly a nepřerazily si tóny uvězněné v jejich akustickém kmeni. A každý večer jsem naslouchal, jak nám pan profesor hrozně nadává, všemi sprostými jmény nadává nejen té dívce, ale i mě. Všichni jsme byli idioti a blbci, hyeny skvrnité a skunkové vřeštiví, aby nás potom učil francouzská slovíčka. A zatímco jsem vařil večeři v kachlových horských kamnech a rozsvěcoval jsem petrolejky, naslouchal jsem krásným slovíčkům, které trvale špatně vycházely z úst té dívky, kterou dali na brigádu z čokoládovny proto, že se ráda bavila, že ráda spávala pokaždé s jiným hochem. A druhý měsíc začal pan profesor přednášet francouzskou literaturu 20. století. A teď se stala taková změna, že jsme se radovali oba dva. Marcela začala jevit zájem. Pan profesor ji celý večer vykládal o surrealistech a o Robertu Desnosovi a o Alfredu Jarrym a o Rimontu de Senézovi, o krasavicích Paříže a krasavcích. A pak jednou přinesl originál. Veřejná růže se to jmenovalo. A každý večer přečetl a přeložil jednu básničku. A při práci ji rozebírali,
obraz za obrazem. Všechno bylo tak nejasné, avšak když to rozebírali, tak se dobírali obsahu a já jsem naslouchal. A i já jsem začal číst knížky. Těžké básničky, které jsem nikdy neměl rád. Četl jsem a rozuměl jsem jim tak, že často jsem podal výklad a pan profesor řekl: vy vole, vy idioté, jak to tak víte? A mně bylo, jako bych byl kocourek a někdo mě škrábal pod krčkem. Tak uznalé to bylo, když pan profesor někomu nadával. Asi mne začínal mít rád, protože mi nadával zrovna tak jako Marcele, se kterou při práci už hovořil jen francouzsky. Ale já už jsem si stačil sám. Přítomnost lidí mi začala být na obtíž. Cítil jsem, že nakonec musím mluvit jen sám se sebou. Že to bude ten nejmilejší a nejpříjemnější společník, ten můj druhý já, ten můj pobádatel a ten můj vychovatel ve mně, s kterým jsem začínal s chutí větší a větší dávat se do řeči. Snad to bylo i tím, co všechno jsem slyšel od pana profesora, který nám vykládal o všem, co zajímalo i jej. Vykládal taky, co je estetika a co je etika, a o filozofii a filozofech. Vždycky o těch filozofech vykládal tak, Krista pána nevýjímaje, že to je banda raubířů a syčáků a vrahounů a darebáků, že kdyby nebyli, bylo by lidstvu líp, ale lidstvo, že je potomstvo zlé a blbé a zločinné. A tak snad ten profesor mne utvrdil v tom, že je třeba být sám, že večer jsou vidět hvězdy a v poledne, že jen z hluboké studny. A tak jsem se odhodlal, jednou jsem vstal a podal jsem všem ruku, poděkoval za všecko a odešel jsem naspátek do Prahy. Už jsem to tady přetáhl skoro o půl roku. Avšak profesor a ta jeho dívka už spolu hovořili jen a jen francouzsky a pořád si měli co říct. Dokonce profesor hovořil i ze spaní, kudy chodil, tudy se připravoval, jak nejvíc by vynadal zkrásnělé dívce a aby jí víc a víc překvapil dalšími podrobnostmi, které si musel připravovat, protože, jak jsem viděl, byl do ní zamilován v téhle pustině na život a na smrt. A protože jsem kdysi obsluhoval habežského císaře, poznal jsem, že ta dívka bude jeho osud, poněvadž ona jej jednou opustí, až bude vědět všechno to, co věděla a proti své vůli se naučila, a co jí najednou posvětilo a čím se stala krásnou. Jednou taky opakovala v docela jinačím významu, nebo v tom pravém, to, co jí pan profesor jednou řekl. Nějaký citát Aristotela, kterému vytýkali, že vykradl Platóna. A Aristoteles řekl, že hříbátko, když vycucá kobylu, tak do ní kopne. A taky ano. Když jsem si vyřídil poslední formality mého posledního zaměstnání, o kterém jsem myslel, že bude poslední a ono asi poslední bude, protože jsem sebe znal, poněvadž jsem obsluhoval habežského císaře, tak jednou jdu podle nádraží a proti mě jde Marcela. Zamyšlená, s vlasy staženými v copeček a ten culík měla převázaný fialovou mašličkou. Šla zadumaná a já jsem se na ní díval, ale ona kráčela kolem mne nepřítomná, chodci se za ní otáčeli jako já. Pod paží měla knížku, ta bývalá holka z čokoládovny Marschner Orion. Stačil jsem přečíst pokroucenou hlavou, že název té knihy je Histoire du surréalisme. Kráčela a já jsem se zasmál, s chutí jsem vykročil. Viděl jsem tu vzpurnou a sprostou dívku, která mluvila s profesorem, jak byla zvyklá z těch jejich košíř a kterou ten dobrý profesor naučil všechno tak, jak se na vzdělanou dámu sluší. Teď šla kolem mne, přešla jak univerzitní barbarská část knihovny a já jsem přesně věděl, že tahle dívka nebude šťastná, ale že její život bude smutně krásný,
že život s ní bude pro muže trápením a naplněním současně. Tak celou cestu vlakem jsem myslil na tuhle dívku. Usmíval jsem se, stával jsem se jí. Na všechna nádraží, na všechny pohybující se stěny vagónů, jedoucích nebo stojících na vedlejších kolejích, jsem vylepoval její plakát.

Když jsem vystoupil v poslední stanici, ještě jsem jel autobusem krásnou krajinou, která se tolik podobala té, ve které jsem kácel rezonanční smrky. A pak jsem vystoupil z autobusu v Srní. Vyptal jsem se na správu silnic a hlásil jsem se, že já jsem ten, který bude dělat celý rok cestáře někde daleko a skoro v horách, na úseku, kde nikdo nechce být. A odpoledne jsem vyfasoval koníka a vůz, doporučili mi, abych si koupil kozu a darovali mi vlčáka. A tak jsem vyjel s koníkem, na vozíku jsem měl svoje zavazadla, vzadu u vozu na provaze kozu a vlčák se mnou zpřátelil, koupil jsem mu salám. A jel jsem cestou neustále pozvolna vzhůru. Otevíraly se v krajině mohutnější smrky a vysoké borovice, střídané mlázím a porostem v rozpadajících se plotech oplocenek. Laťové ploty rozpadající se jako perník, brlinky zvolna tlející a měnící se v humus, ze kterého vyrůstaly maliny a dravé chaluhy ostružin. Já jsem kráčel podle kývající hlavy koníka. Byl to takový koníček, jakého mají v dolech. Myslel jsem, že ten koníček musel být někde pod zemí, protože měl takové krásné oči, jako jsem vídával utopičů a lidí pracujících ve dne pod světlem žárovek nebo kánů. Oči, které vyfárali nebo jen tak vyběhly od ústředního topení, aby se podívali vzhůru, jaké je krásné nebe. Protože pro tyhle oči bylo každé nebe krásné. A tak jsem dostal nápad. Otevřel jsem kufr a vytáhl jsem skřínku s tou zlatou hvězdou a přes prsa manchesterového kabátu jsem se přepásal světlemodrou šerpou a znovu jsem vyjel. Hvězda se mi blištěla na boku a já jsem kráčel v rytmu kývající se šije koníčka, který se každou chvíli natočil a podíval se na tu moji šerpu a zařechtal a koza zamečela a vlčák na mne radostně štěkal. Skoro dorážel na tu moji šerpu. A tak jsem se zase zastavil, odvázal jsem kozu a šel jsem se podívat na další stavení. Byla to nějaká hospoda, bývalý hostinec v lese s ohromným sálem, který ku podivu byl suchý a s malými okénky. Všechno tady bylo tak, jak asi to bylo. I půl litry zaprášené na rechnách a sud na fošnách s pípou a palicí na narážení. A když jsem vycházel, cítil jsem nějaké oči. A byla to kočka, která tady zůstala. Zavolal jsem na ní, zamňoukala, vrátil jsem se pro salám a v podřepu jsem lákal tu kočku. Chtěla, abych jí pohladil, ale opuštěnost a nezvyklost na lidskou vůni jí vždycky odstřelila. Položil jsem salám a ona jej lačně jedla. Vstáhnul jsem ruku, ale kočka odskočila a ježila se a syčela. Vyšel jsem do světla, koza se napila z potoka, vzal jsem kbelík, nabral vody a podal koníčkovi a když se napil, vyjeli jsme. A v zatáčce, když jsem se podíval nazpátek, abych viděl, jak krajina vypadá zezadu, jako jsem nechával přejít krásné ženské a ještě jsem se za nima otočil, viděl jsem, jak kočka z té hospody jde za námi. A shledal jsem to dobrým znamením. Zapráskal jsem bičem a zahalekal jsem. Taková nějaká radost se mi uvolnila v prsou a z ničeho nic jsem si zaspíval. Zpíval jsem nesměle, protože jsem nespíval celý svůj život. Celý život mi nepřišlo, celá ta desetiletí mi nepřišlo na mysl, že bych chtěl zpívat. A teď jsem zpíval. Vymýšlel jsem si slova i věty, kterými jsem doplňoval díry v textu těch písní. A já jsem cítil, že tím zpíváním vysypávám ze sebe škatulky a zásuvky plné propadlých směnek a zbytečných dopisů a pohlednic. A tak jsem dojel podle hromádek štěrku a štětu k velikému stavení. Obešel jsem to stavení a viděl jsem, že tady, při téhle cestě, mi bude dobře.
Řekli mi sice, že budu štětovat silnici a udržovat ji. Avšak zatím nikdo po téhle silnici nejezdí a ani nebude jezdit, protože silnice se udržuje jen proto, kdyby se něco stalo a když je v létě potřeba svážet dříví. A pak jsem uslyšel takový lidský nářek, hudbu houslí a zase takový zpěvavý pláč. A vydal jsem se po cestě za tím hlasem. A ani jsem si nevšiml, že koník, kterého jsem odpojil a po straňky mu dal nachomout, že ten koník a koza a vlčák šli za mnou. A já jsem došel ke skupině tří lidí. Byli to cekáni. To byli ti, které jsem měl vystřídat. A viděl jsem, a co jsem viděl, to bylo zázračné, kterak neuvěřitelné se stalo skutkem. Stará cigánka seděla u ohýnku v podřepu jako všichni nomádi. Klacíkem míchala v kastrolu, ouškama opřenýma o dva kameny. Jednou rukou míchala a druhou se loktem opírala o koleno a v dlani držela čelo a na hřbet ruky jí padal provázek spletených černých vlasů. A starý cikán seděl na cestě s roztaženýma nohama a mocnými údery kladiva zatloukal do cesty vyrovnaný štět. A nad ním byl nakloněn mladý muž v černých kalhotách, těsných v bocích a do zvonu nohavicích a ten hrál na housle nějakou vášnivou dunku, takovou cikánskou píseň, která zvyšovala asi nějakou situaci starce, že jajkal a kvičel dlouhým tesklivým pláčem a vytrhl si pod dojmem té hudby přehoušli vlasů a hodil je do ohně. A zase tloukl kamení, zatímco asi jeho syn nebo synovec hrál na housle a stařena vařila nějaké jídlo. A já jsem před sebou viděl, co mne tady čeká. Že já tady budu sám. Nikdo mi nebude vařit ani hrát na housle. Jen tady budu s koníkem a kozou a psem a kočkou, která pořád šla v úctivé vzdálenosti za námi. A pak jsem zakašlal, stařenka se obrátila a dívala se do mne jako do slunce. A stařec přestal pracovat a mladý muž odložil housle a uklonil se mi. A já jsem řekl, že já tady začínám brigádu. Ale stařec a stařena vstali a klaněli se mi, podávali mi ruce a řekli, že už mají všechno připraveno. A já jsem teprve teď uviděl, že mají v houští rakošánek, ten lehký cikánský vozík s vysokými koly vzadu a řekli mi, že jsem první člověk v tomhle měsíci, kterého viděli. A optal jsem se, vážně? Ale nevěřil jsem tomu. A mladý muž vzal z rakošánku futrál, otevřel jej a jako dítě do kolébky tak pečlivě uložil housle a ještě pečlivěji na ně položil sametovou dečku s vyšitými iniciálkami, zdobenými notami a vyšitými písmeny s nějakou písní. Podíval se na ty housle, pohladil dečku a zavřel futrál a pak vyskočil na ten rakošánek, vzal opratě a starý cestář se posadil taky a vedle sebe vzali stařenu a vyjeli z rozbité a spravované cesty a zastavili představením, odkud vynášeli ještě deky a peřinu, několik hrnců a kotlík. A já jsem je lákal, aby zůstali ještě přes noc, ale oni pospíchali. Už se nemohli dočkat, jak říkali, aby zase uviděli aspoň člověka, aby viděli lidi. Povídám, a jak to tady bylo v zimě? Ajajajaj, zajajkal starý cikán. Zlé, snědli jsme kozu, pak psa a kočku. A zvedl ruku a dal tři prsty k přísaze a řekl, 3 měsíce tady nebyl člověk a zasypal nás panie sníh. Stařenka plakala a opakovala, a zasypal nás sníh. A dali se do pláče. A mladík vytáhl housle a hrál tesklivou píseň. A starý cikán trhl opratěmi a i ten koník se opřel do popruhu. A mladý cikán hrál ve stoje
a rozkročen mocnými pohyby a s unilou tváří cikánskou romanci. A babička cikánská a cikánský stařec tichonce plakali, jajkali, kývali na mne obličej plnými utrpení a vrásek, kývali na mne a pohybem ruky mi dávali najevo, že mne litují, dokonce že mne zatracují. Oběma rukama mne odhazovali ne od sebe, ale od života, jako by těma rukama mne zahrabávali, pochovávali. A na kopci se stařec vstyčil a zase si vytrhl chomáč vlasů a Rakošánek sjížděl za kopec a jen ruka vyhodila ten chomáč vlasů na důkaz asi velikého zoufalství a lítosti nade mnou. Vstoupil jsem do veliké jizby opuštěného hostince, abych se rozhlídnul, kde budu bydlet. A tak jsem se procházel stavením, obešel jsem chlévy, dřevník, seník a ani jsem si nevšiml, že jak jsem šel, tak za mnou kráčel koník, koza, pes a nakonec i kočka. Když jsem šel k pumpě pro vodu, abych se umyl, kráčel za mnou vážně koník, koza, vlčák a kočka. Otočil jsem se a díval jsem se na ně a oni se dívali na mne a já jsem viděl, že mají strach, abych je tady nenechal. Usmál jsem se a jednoho po druhém jsem pohladil po hlavě. Kočka taky chtěla, ale síla plachosti jí doslova odstřelila. Stačí vám to? Tím dneska končím.

Bohumil Hrabal, obsluhoval jsem anglického krále, 13. část. Pro rozhlas tuto četbu na pokračování připravil Jiří Červenka a v režii Markéty Jahodové účinkoval také dnes Ladislav Mrkvička, hudební spolupráce Jiří Litoš. Pokračování příště zítra v 18 hodin a 30 minut, přičemž připomenu i možnost poslouchat tuto rozhlasovou četbu také na webu na stránce vltava.rozhlas.cz. Hledejte hry a četbu. Krátce před 19. hodinou, kdy začne 7. nebe se Sárou Vondráškovou, máme ještě smutnou zprávu ze světa literatury. Zemřel v 74 letech skotský spisovatel Peter May, který patřil k významným autorům detektivek. Narodil se 20. prosince 1951 v Glasgow a první knihu vydal ve 26 letech. Předtím pracoval jako novinář a později vytvořil dva seriály pro britskou televizi BBC. Tu opustil v roce 1996 a začal se věnovat výhradně psaní. Tehdy napsal detektivní román Pán ohně, který se stal prvním ze 7 dílů série čínských thrillerů. A ty už známe především díky nakladatelství Host a následně vydavatelství One Hot Book, také jako audioknihy. Jeho texty četli často Jiří Dvořák, Martin Mišička a také Jan Vlasák. Do češtiny knihy skotského spisovatele Petera Maye překládají především Linda Kaprová a Filip Drlík. Tolik tedy zprávy ze světové literatury. Je tady 7 hodin, Český rozhlas Vltava. Připomenu ještě, že za hodinu odvysíláme koncert Klasika, bude to tentokrát Bedřich Smetana a Má vlast. A to proto, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu byl nedávno oceněn Zlatou ladičkou. Co to znamená, se dozvíte za hodinu.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. Dnešní Sedmé nebe otevřeme s projektem Antropocénu. Stojí za ním brazilská hudebnice a producentka Lua Viana ze São Paula, která tvoří také pod jménem Sonhos Tomam Conta. Antropocénu ale představuje trochu jiný svět. Setkává se tu experimentální metal, black gaze, post-rock a elektronika s brazilskou lidovou hudbou, afrobrazilskými tradicemi a především se zvuky samotné krajiny. Její nové album No Ritmo de Terra, tedy V rytmu země, vyšlo letos v březnu a album pracuje přímo s terénními nahrávkami z amazonského pralesa, tedy se zpěvem ptáků, vodou a hustou zvukovou strukturou místního ekosystému. Tyto zvuky ale nejsou jen atmosférickou dekorací. Viana je propojuje s postrokem, psychedelií, avantgardním metalem a elektronikou. A podstatná je také myšlenka celé desky. No Ritmo de Terra je druhou částí plánované trilogie, inspirované brazilským domorodým myslitelem, spisovatelem a ekologickým aktivistou Eltonem Krenakem. Lua Viana pracuje s jeho myšlenkou Ancestral Future, ancestrální budoucnosti. Budoucnost podle této představy nemusí znamenat pouze technologický pokrok, ale cestu dopředu může hledat člověk také v poznání kultur, které nikdy nepřestaly chápat člověka jako součást země. A album otevírá právě krátká skladba Avamunha. A hned tady se ukazuje jedna ze základních myšlenek celé nahrávky. Hranice mezi přírodou, lidským hlasem, tradicí a elektronickým zvukem se začínají rozpouštět. V Janadesce pracuje s portugalštinou, jazyky Tupi a Yoruba a reinterpretuje zpěvy spojené s candomblé a capoeirou.

Luaviana a futuro ancestral, neboli ancestrální budoucnost a lehká kritika antropocentrismu, představit člověka jako středu světa, odděleného od ostatních organismů a od země samotné. A proto je zajímavý už i název jejího projektu Antropocénu. Hudba Luaviany se ptá, co se stane, když přestaneme zemi vnímat jako kulisu lidských dějin a začneme ji znovu chápat jako živý systém, jehož jsme pouze jednou součástí. Přesuneme se za Kajtarou a Aguas Pasadas. Tuto skladbu, nebo tento název této skladby můžeme přeložit jako minulé vody. V portugalštině má ten výraz podobný význam jako naše co bylo, bylo. Text pracuje s představou řeky jako obrazu, času, ztráty i vztahů. Objevují se v něm břehy, eroze, vysychající země, umírající květiny, ale zároveň dva lidé, kteří kdysi byli milenci a sdílejí spolu domov. Kajtara, další naprosto osobitý brazilský projekt. A za tímto projektem stojí hudební Caio Lemos z Brazílie. A jestli se jeho hudba někdy označuje jako atmospheric black metal, je to vlastně velmi takové hrubé přiblížení, jelikož on propojuje black metal s brazilskou akustickou a lidovou hudbou, perkusivními rytmy, opět i terénními nahrávkami a zvuky a velmi silným svým vztahem ke krajině. Letos se Kajtara vrátil album Caminhos de Agua, tedy Cesty vody, vydaným 24. dubna 26. A je skladatelem, producentem, textařem i hlavním instrumentalistou tohoto alba. A voda je opravdu principem celé té desky, není jen tématem textu. Hudba se chová tedy podobně jako voda, mění směr, proudí mezi akustickými, elektrickými pasážemi, občas se rozleje do takových dlouhých, skoro meditativních kompozic. Ale mu se tu vlastně ptá, co dělat, když nás proud unáší někam směrem k propasti a voda se třeba postupně může stávat něčím mnohem větším než jenom přírodním elementem, ale například pamětí, časem i nějakým způsobem loučení. Poslechneme si skladbu Caminhos de Agua.

Kataira a Remanso de Maria. Velmi osobní okamžik celého alba. Maria v názvu je Lemosova babička, Dona Maria, a její skutečný hlas se objevuje přímo v nahrávce. Písnička je postavena kolem loučení. Lemos zpívá o člověku, který ho naučil, co je láska, jak milovat, jak mít rád sám sebe a jak nakonec i najít sám sebe, ale nenaučil ho, jak říct s Bohem. Skladba Remanso de Maria.

Catayra a Rio San Nome. Nakonec zůstaneme v Brazílii, ale dostáváme se k mnohem výbušnějšímu zvuku papangu, které si poslechneme, pocházejí z Joa Pessoa v severovýchodní Brazílii a patří k nejzajímavějším současným brazilským progresivně rockovým a metalovým kapelám. Její hudba je velmi široká, progresivní rock, avantgardní metal, jazz rock, black metal a také severovýchodní brazilské rytmy jako foro nebo ciranda či ciranda, teď nevím, jestli to čtu správně. Jejich třetí album Celestial vyšlo 7. srpna 26. Kapela ho popisuje jako desetidílné konceptuální album o pověře, pochybnostech a sebepotvrzení. Hudebně na něm můžeme slyšet odkazy od brazilských jmen jako Lo Borges, Alceu Valenca nebo Hermeto Pascual až ke King Crimson, Gentle Giant nebo Magma. Poslechneme si jejich krásnou skladbu Afirmácava a určitě doporučuji k poslechu celé jejich album. Ráda bych se s vámi rozloučila touto skladbu, děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Ondráškou a těším se na vás opět za týden. Hezký večer.

Sara Vondrášková nám dnes dopřála sedmé nebe a řeknu už to, že za pár minut se ocitneme díky Bedřichu Smetanovi na Vyšehradě, a to díky nedávné úspěšné nahrávce Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kterou kompozici Socher takto úspěšně natočil, už nejspíš tušíte, ale dozvíte se to za chvíli.

0: Romance Josefa Suka dozněla. Den české státnosti trávíte i s naším speciálním programem s jednou ze stanic Českého rozhlasu, kde pro klasiku není nikdy daleko.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Den české státnosti se proměnil ve večer, milí posluchači, a tak vám Lenka Novotná ze studia a Viktor Láně z režie teď už přejí nikým a ničím nerušený poslech Českého rozhlasu Vltava. Kdo si chce připomenout osobnost Bohuslava Reinka, bude mít ideální možnost ve 22 hodiny, to bude v souzvuku nadepsaném Vlaštovek Motř teď bolí. Tento pořad v roce 2011 připravila Jana Doleželová a účinkovat budou Jana Franková, Ivan Martin Jirous a také Ladislav Mrkvička v režii Markéty Jahodové. Předtím okolo 9:45 večer si poslechnete koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll Antonína Dvořáka. Solistou bude Tomáš Jamník a symfonický orchestr Českého rozhlasu povede Tomáš Netopil. Ovšem Sočr, ten bude hrát i teď.
1: Koncert Klasika.
0: Dnešní pořad pro vás připravil Vojtěch Babka. A tak ráda řeknu, že v roce 2024 natočil symfonický orchestr Českého rozhlasu z brusu nový snímek kompletního cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. V zápětí vyšla nahrávka na kompaktním disku a netrvalo dlouho a nosiče si všimla i zahraniční odborná veřejnost. Smetanovo dílo v nastudování dirigenta Petra Popelky získalo na sklonku loňského roku prestižní francouzské ocenění Diapason d'Or aneb Zlatá hladička. Tak si toto provedení dnes poslechneme.

Vyšehrad, Vltava, Šárka, z Českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. Těchto šest symfonických básní Bedřicha Smetany z jeho známého cyklu Má vlast znělo v den české státnosti na stanici Český rozhlas Vltava jako část hlavního večerního programu, o který se v tomto případě postarali členové symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky. A to na zvukovém snímku, který získal za rok 2025 prestižní francouzské ocenění Diapason d'Or, tedy Zlatá ladička. Do vltavského vysílání v rámci koncertu Klasika nahrávku do dnešního svatováclavského večera vybral Vojtěch Babka. Vážení posluchači, bylo 9:45 večer. Bedřich Smetana není pro dnešek jediným zástupcem české klasické hudby na našich vlnách. Máme pro vás i Antonína Dvořáka a jeho koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll. Hrát budou Tomáš Jamník, solo pochopitelně, a symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Tomáš Netopil.

Koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll opus 104 Antonína Dvořáka jste vyslechli v nastudování violončelisty Tomáše Jamníka a symfonického orchestru Českého rozhlasu, který dirigoval Tomáš Netopil. Mimochodem, kdo z vás by rád navštěvoval komorní koncerty z projektu Vážný zájem, který společně uvedli do světa domácí komorní hudby, řeklo by se právě Tomáš Jamník a klavirista Ivo Kahánek, pro toho máme dobrou zprávu. Letošní sezóna už začala, minulý týden se konal první komorní koncert a hostem byl jihokorejský klavirista a mistr Hang Seo Park. Sledujte facebookový profil Vážný zájem a choďte také na komorní koncerty a muzicírujte také doma jen tak pro radost. Když hraje pro radost Ivo Kahánek, vypadá to například tak.

0: Vím, že já zemřu jako Mozart v 35 letech, řekl v posledním roce svého života Jaroslav Ježek své ženě, s níž se ovšem oženil až na smrtelné posteli. To je ovšem, milí posluchači, jen jeden střípek z odvysílaného radiodokumentu, který jsme vysílali minulý týden, a najdete jej na stránce vltava.rozhlas.cz. Poslechněte si radiodokument, v němž na Ježurovu veselou povahu i zběsilé tvůrčí tempo vzpomínají vedle manželky a sestry také Jan Werich, František Filipovský nebo Miloš Nedbal. Bugatiste Jaroslava Ježka právě teď dohrál Ivo Kahánek.
1: Souzvuk.
0: Básnické i výtvarné dílo Bohuslava Reinka se rodilo a rostlo po celý život v ústraní. Jeho osamělost v české poezii nebyla dána jen hluboce křesťanským vnímáním skutečnosti, ale též bytostnou dispozicí pro život v samotě rodného dvora se zahradou, knihovnou, zvířaty a krajinou. Sám o sobě napsal, že se cítí jako blázen ve své vsi. Dnešní souzvuk je nadepsán Vlaštovek Modř teď bolí a pořad připravila v roce 2011 Jana Doležalová. V režii Markety Jahodové účinkují Jana Franková, Ivan Martin Jirous a Ladislav Mrkvička. Hudbu vybírá Vanda Dobrovská.

Doma. Dům bez závor, bez žaluzí, jen málo kdy se zamyká. Kdo dávno zemřeli, tam žijí, v tmách potkávají poutníka, jen s věčnou oklikou se vrací pohledání a bloudění. Bloudili větry, letí ptáci, hnízd bludičkami vedení. Noc doma, bez hvězd, bez měsíce a přece ještě zářivá. S plamenem v kamnech místo svíce, co se nás náhle ohřívá. Nemluví nikdo, jen se dívá, když nový stín se objeví. A rodná stěna zdá se živa pod ohnivými úsměvy. Co obrazu již na ní bylo, co stínů, jaká zrcadla, co ran, jak hřebů pusté dílo, jak jasná náhle povadla. Zemřelí, oni dvakrát spící, procitlí v dvojím úsilí. Práchnivé archipoustevníci těl krkavce už pustili.

z textu Jiřího Reynka. Na otázky, co je tohle za ves a co je tohle za dům, ten nahoře s věžičkou, dá se stručně odpovědět. Na ty další, které by rády v rychlosti složili obrázek dvou nezvyklých osudů, se odpovídá hůř a vlastně dost nerado.

Těch domovů bylo ostatně víc, některé jen vysněné. Přesto to bývá ten Petrkovský, který poutá veškerou pozornost a přisuzuje se mu génius locí. Tenhle Petrkov tedy, stará tvrz, která se po vyhoření dočkala v dalším století obnovy a přestavby, spolu ve skromné míře s několika maličkostmi a atributy panského sídla. Klenutými vjezdy, konírnami, věžičkou, salónem a parkem. Majitelé se věčně střídali, ale pro Petrkov to byl jednoznačně zámek. Ještě za dob básníkova otce to bylo označení nespochybnitelné a teprve básníkovo hospodaření mu dodalo jistého přídechu. To jsou ovšem věci dost vedlejší. Malý Bohuslav se tu narodil v posledním květnovém dni roku 1892 a měl tu prožít největší část svého života. Ale ne tak úplně. Takzvaný Petrkovský samotář strávil dlouhých 8 let v Jihlavě, kam se rodiče stěhovali kvůli studiím. Horší dárek snad pro něho neměli. Pak tu jsou ještě jeho četné a dlouhé pobyty v Grenoblu, přes všechny smíšené pocity také domov. Ale převážná část jeho let patřila skutečně otcovskému domu. Jeho dlouhé průčelí bylo zároveň předělem dvou světů. Na straně příchozího je to dvůr, prostor trochu prestižní s monumentálním hnojištěm, s pilným provozem vypřahání i zapřahání, s vůní chlévů, sklením, svrkáním holubů. Také ovšem svět lidí s jejich prostotou i přízemností, trápením i neumaleností. Něco z toho se ozývá v jedné zimní básni Zasněženého dvora. V řadě stojí tuhé vozy, těžké štěstím. Nehlomozí, ani šklnutí jim hrozí. Svět lidí je tu často usvědčován, ale i zachraňován světem zvířat. Příkladů je v básníkově díle nepřeberně. Zde je jen jeden z téže básně. Plaché kočky v mrazu vonou průsvitnou se kápy halí. Dlouho bděli, záhy vstali. Tím druhým světem, který se rozkládá za domem, je zahrada. Svět ve všem odlišný až opačný. Tatínek ji nikdy nenazýval parkem, tak jako nenazýval svůj domov zámkem. Byla to tedy zahrada a nějakým řízením se stalo, že se v ní nenašel jediný strom zvaný parkový, ale jedině běžné, pěkně urostlé domácí dřeviny vysázené v náznacích řad či krůhů, s podrostem selských jasmínů a modrého bezu, s houfci večernic, zvonků a poměnek. Jen prastaré keře růží stolístek naznačovaly jakousi snahu o reprezentaci. Zahrada jakoby maně či proti vůli dávných majitelů připravovaná pro oba básníky. V odlehlejším koutě zahrady si tatínek nechal, to ovšem až po letech, stlouct svůj dřevěný altánek, který ho ze všeho nejlépe chránil před dotěrností světa, a v určitých hodinách býval každému zapovězený, i nám dětem, i Sizán, a tím spíš ostatním. Ani hosty tam zvlášť rád nebral, spíš jen na vlastní žádost. Nerad poslouchal nějaké úvahy o tom, že by se mohly vymést pavučiny i jakékoliv nabídky v tomto směru. V pozdnějším odpoledni jsme tam už směli. Vonívalo to tu ovocem nebo jen tak dřevem a létem, po zimě za myšinou.

0: Takový byl tedy jeho domov, ten základní, ten na desítky let. Většinou se však zapomíná na jiný jeho domov. Ne dobrovolný sice, ale léta trvající pobyt v domku Polní ulice v Jihlavě. Navíc v zákresu nejcitlivějších let mládí. Jeho aklimatizace v tehdejší ponuré Jihlavě byla jistě více než svízelná. Snad jen skutečnost, že rodiče se s chlapcem usadili na samém okraji města, mu mohla jeho osud ulehčit. I tak trávil vlastně celé dny, rok za rokem, mezi zdmi nenáviděné reálky, ponuré budovy s krajně mu cizím osazenstvem, které se jednou, po desítkách let, objeví na grafickém listu bičování. Jinak mu možná jeho každodenní život nadlehčil dobrý vztah k babičce, která se od těžko komunikujících rodičů lišila věcností a přirozeným chováním. Hrávala s ním karty a měla nesmělý a půvabný vztah k židovskému řezníkovi. Nosívala mu v zástěře padaná jablka výměnou za výsek. Pozdější léta jihlavského pobytu mu ještě ulehčilo pochopení jediného profesora, přátelství dvou, tří spolužáků, jistě živých lidí, a pak ovšem seznámení s Josefem Florianem a cesty do Staré Říše. Teprve po letech se někdy zmínil o Jihlavě už přátelštěji, o výjimečnosti či naopak cizotě jejich kostelů, o jejím tehdy tak různorodém obyvatelstvu, zvláště chudších vrstev, v podivné směsi vídeňského, českého, židovského, ba i vlašského živlu. A ještě po desetiletích se rozesmál při vzpomínce na nápis křídou Křivochcánek, Švimšulgase. Tady se dalo docela právem mluvit o géniu locí. To, co ho v Jihlavě tolik tížilo, nemuselo být ani tak samo město, jako spíš dusno tehdy vševládného majetnictví, kterému se mohli jen s obtížemi vyhnout. Jeho vzpomínky se nemohly nevracet do Petrkova. Košatých stromů v oteckých, na bílé sedím zdi, a tělo i bázlivá duše má, bolestnou plní se sladkostí, stezku sladkostí. Asi po 8 letech se nakonec do Petrkova vrací, zprvu jen sám, a v prázdném domě prožívá nejlepší léta svého života, aspoň to říkával. Ovšem postupně se petrkovské jeviště plní postavami a přízraky, kterým uhýbá, ale neuhne. Na zdi košatých stromů sedím zářící a bělostné a čekám bolest. Nová, veliká, až ostrým, tenkým, do srdce mi tne. Zrušený, málem bolestínský tón jeho prvních dvou sbírek asi není odkoukaný, jakkoliv nepůvodní je většinou jejich jazyk. Určitě je to ženi nesnadných, ne-li hořkých let jeho jihlavského mládí. Ale je něco platné dávat vinu Jihlavě. Asi tolik jako později Grenoblu, kde přes nepoměrně živější kulturní proudění, nezapomeňme také, že jeho dokonalou franštinu mu dala jihlavská reálka, a velký okruh výjimečných přátel také nenachází klidu. Protipólem jeho lásky k domovu není nutně odpor k městu. Jejím základním rysem však také nikdy nebude silná vazba na grunt. Představa básníka hrdě stojícího mezi vraty statku je zcela nemístná. Domov je pro něho darem z hůry. Jeho hranice tu jsou jen pro pořádek. Ale domov téměř přestává být domovem, je-li znásilňován a znesvěcován postavami, pro něj už sotva lidmi, s kterými je komunikace už tak neschůdná. Řečeno s Holanem, jsou nestrom, nedub, nejíva.
1: Tušení jeseně. Zas září nastává a zas mi sládne krev, jak hroznou šťáva. Tichý žalospěv se v srdci rodí. Keře šípků rudnou z ty sedéček. A na duši mou bludnou by spočinula po bolestech žní, se snáší ohně závoj zamžený, jak potný roucho z pavučin. Tvář nítí se mi tichem úsvitu a ústa prahnou rána hluboká a prosím. Bože, zdajš v tomto podletí, jak modrá vlaštovka, má duše rozletí se, v novou zemi rozletí a napojí se cestou v moři pokoje a krev má každým slovem sládne.

0: Tereza Sumová, dcera hudebníka Otto Alberta Tichého a vnučka francouzského spisovatele Léona Bloa, přijela do Petrkovského domu básníka Bohuslava Reinka poprvé o prázdninách v roce 1951. Šli jsme hrabat seno a mně, takové práci nezvyklé, se udělalo špatně. Sedla jsem si a sbírala maliny. Vybavuje si své první setkání s Bohuslavem Reinkem Tereza Sumová. Získala jsem si Bohuslava Reinka asi svou naivitou. Společnou jsme měli i lásku ke zvířatům. Pan Reinek se mnou někdy i filozofoval. Bylo ale jasné, že veselo mu není. Snad jsem ho někdy dokázala rozveselit. Z příležitostné návštěvy se vyvinul intenzivní vztah, který až do Reinkovy smrti provázela na petrkovské poměry nebývale obsáhlá korespondence.
1: 13.11.1951. Milá Teresko, srdečný dík za opatření vstupenky na koncert 4.10. Přijede tentokrát jen Daník. Snad také zastihne výstavu Rembrandtových leptů, která dnes byla ohlášena v novinách. Jiří má velké množství chovanců, tak zatím nemůže. Ta druhá vstupenka se snad někomu hodí, totiž přijde vhod, abychom nemluvili dvojsmyslně. Pěkné pozdravení tobě i panu otci, ty desky si Daník odveze. A mnohý dík. B.R.

jeřáby. Opět z lesů do polí stěhují se hejna vran. O trny a o stvoly léta háfy rozedrán. Opět jiní na střeše stříbrem krásy vyrůstá, k opuštěných útěše údiv tiskne na ústa. S nejistoty zámrazy popel dávna rozhrabu. Z jisker snad zas vyrazí svatá sláva jeřábů, láska lesů, klenba cest, oheň v tmách, krev daleká. Duši pomůže mi nést těžkou duši člověka. Září. Zas vlasy krvavé si suší vrchů témě, na unavených březích slzí otavy, mlh ruka studená se dotýká mne jemně. Zda štvané srdce mé se v tichu zltaví. Snad jeseň dobrotivá na mne vzpomene si a tichým pohledem mi dívku vyšle vstříc, jež vlasy tmavé má jak večer lesy a paže zlatisté jak válce kukuřic. Snad vyšlehne má radost pod oblohou při vodě stříbrné u božích nohou, až teplá usedne si ke mně na drny. Na měkkém listí líbezno jest zpátky. S poslední hvězdou nevěsta se ztratí, jen znovu zažehši můj smutek chatrný.

Petrkově 1. ledna 1959. Milá Teresko, nechtěj příliš vědět. Kdybychom všecko věděli, nebylo by už víry. Víra je základem naděje a lásky. Co by nás potom těšilo? Jsme-li z ráje na čas vyhnáni, není tím řečeno, že ráj už není. I když nevidíme do sebe ani na cestu, světlo je a ukáže se. Je psáno, že trpělivost chudých nezahyne na věky. Tohle si připomínám a pomáhá to. Zkus to také. Nésti kříž není žádná zábava, ale je to vždy lepší, než nenést nic nebo jen napité útroby a bát se smrti, jak to dělá většina těch, které dnes potkáváme. Je-li někomu víra k smíchu, je mu k smíchu vše, i vlastní zoufání.

Ale rád bych pomohl. Věř, že všecko dobré roste z víry. Krása, touha, pokoj. Pokoj máme stíhat, jak radí svatý Petr. A kameny ze srdce házet dolů na Hospodinova, aby se neutopilo v krvi. Tak sursum corda do nového roku a ještě milou vzpomínku. BR

0: Stopy. Jsou stopy. Stopy neznámé. Jdou, jdeme. S nimi hledáme, led míjíme a úskalí. Pat jamky, prstů obrysy. Kříž stop. Už nikdo nevisí. Spadaly rány, zčernaly. Zapadly rány do bláta. Je stezka stop. Je zavátá. Váhavé kroky utonou. Jsou jiné. Nové, nenové. Je hvězda. Jdou tři králové pod Herodovou oponou.
1: V Petrkově na svatého Lukáše 1963. Milá Teresko, kocourek ti posílá svůj první portrét a vzkazuje, že s cestou do Prahy nespěchá. Píš zatím kocourek, protože má na programu několik jmen a ještě není rozhodnuto. Ezau, Bronzino, to je renesanční malíř, Zrzavý, Bauch, které se ti zamlouvá. Jemu spíše to poslední, protože bříško nezanedbává a má tři kojné k dispozici, nehledě k potravě masité. Bauch je také malíř a pořádný. Jak se ti líbilo u básníka? Pan Vokolek v neděli přijede a bude vypravovat. Daník s ním už mluvil v Pardubicích. Posílám ti fotografie Anik ze dnů loučení. Obrázky z neděle, kdy jste u nás byli, jsou na jejím filmu. I ty, kde se vyskytuješ, které krášlíš. Dostaneš je urychleně. Anik je už v Paříži. V Grenoblu po návratu hned objela čtyři rodiny přátel a dala jim za dveře jablka a švestku z Petrkova. Naschledanou, Teresko. Tvůj BR.

V září. Čistí se husté veder víno. Vlaštovek moc teď bolí. S bohem bílých statků domovino, rybníků, luk, polí, usychají na tě. A jdu a ruce si stápím v nehnutém zlatě pani na dne a doufám. S úsměvem jenž chápe, co šeptám chrobákům, vosám, malátným mouchám. Pěvci již umkli v háji, straky jen si povídají tytéž vždy zkazky. Na prsa těžce břemeno lásky doléhá dnes, ale nebudá. Myslím si, plná síť, myslím si, požehnaná úroda. A podél potůčku jde, chlapce vidím, okouna mají na udici, znachu a stříbra překrásného, a rozpomínám se na svou duši a prosím Boha, pak-li lze, aby sňal ji z hrozné udice z matku a posléze ji vpustil do vod vyslyšení širých a čirých.

0: Petrkově 13. listopadu 1963. Milá Teresko, přiložené peroutky nejsou pro tebe, ale pro Pavlu, která kreslí brkovými pery a zde se ptala po materiálu k jejich výrobě. Chvíli to trvalo, než je Jiří přinesl z hladového mlýna. Byl tu pan Vokolek a říkal, že tě nezastihl doma, když jste měli jít k Holanovi. Škoda. Ale nezapomeň a čti si zatím básně. Právě mu také děkuji za noční hlídku. A tak mi z dnešního bdění v kuchyni pro tebe zbyla jen chvilka na pár slov. Ale je za nimi mnoho vzpomínek minulých i budoucích. Bohuslav Rejnek.
1: Sluná chvíle. Na strništi bílé hejno husí, za šípkovým keřem u nich v černých šatech dívka zlatých lící. Rád bych k ní, než nevím, co jí říci. Modravé nebe pavučinu sílá babího léta. Dýchám na ní vzlétá, mléčně bílá, o zlaté jí otáčí se hrdlo. A zavál větřík probudil úsměv na rudém lůžku rtů. Pohledy vytryskly, hebité rybky čirých od jeseních pod bledým plamenem vlasů.

Na silnici. Na silnici z Herálce do Radňova roste Jeřábová alej. Jinak tam nikdo nechodí. 26. srpna 1931 stály tři černé kozy pod jeřábem plným plodů, dvě letošní a jedna stará, vedle nich malé dítě. Ve stromě seděl větší chlapec, lámal větve s jeřabinami, házel na zem a kozy požírali. Byla mlha před deštěm. Kopce byly zahaleny a lesy tmavé. Dýchali vůní už jesení a ornice byla zobracena. Linie připomínaly fresku Giottovu. Černé kůzle kousalo trpký trs jeřabin a byla to podivná podívaná. Černí kozlete byla teplá a červení jeřabiny v jeho ústech jako nerost chladná v srstnaté živočišnosti. Leckdo by řekl, že to ďáblík hltá nebo plije oheň. Ale koza není skřet a purpur jeřabiny nemá podstaty žhavé. Koza je černá a horká, ale je sestrou chudých a živí je mlékem, tedy nic nemá s mocnostmi zla. Mléko je pramenem z hor dobroty. Jeřáb je trpký a chladný. Jeřabiny mají barvu a krásu úst zimy ve sněžné tváři. A kůzle přece zas bylo jak velký uhel, který začíná doutnat, jako začazelý pařez stromu, jenž na jednom kořeni hoří. Byla modravá mlha, obrysy málo jasné, a červeň trsů jeřábových svítila mezi zuby kos. Plody podzimní byly trpké a drsné na jazyku. Kozy v mlze a větříku byly jako temné pahýly pařezů, vyvrácené a postavené na kořeny. Sotva znatelná gesta se nořila z tvrdosti země a chudoby kraje, jako pohled z neutuchající tesknoty. Nebylo možno zaměnit je s démony a bát se už proto, že u nich důvěrně stál hošík a ukazoval prstem k čelu. Snad to byl pozdrav pocestnému, ale patrně znamení hlouběji zavazující. Vše bylo přímé a prosté, skutečné a neúchylné. Dárce ve stromě byl neviditelný a beze slova uděloval nejmenším. Bylo to více než hlt vody. A jeho drobný druh jen gestem na to upozornil, aby neubylo plnosti. Ticho se prostíralo v podjeseních porybech, v ústech kos děsila sražená krev léta. Dála se tu skrytá oběť. Ozval se pták. Stařeny mlh se choulily a jich roušky vlhly na čelech a prsou. Za Herálcem na silnici jsou velká boží muka, pak rudá opona tajemství za portálem hvozdu, u Radňova mlčelivé štěpnice.

0: Petrkově 27. října 1966. Milá Teresko, jsi už asi doma z toho myšího kraje. Tak aspoň několik slov, než se v listopadu uvidíme. S těmi myšmi mám také zkušenosti. Je tomu už dávno, hned za první války. Byly zde v Petrkově prázdné světnice, tak jsem se tam nastěhoval. Sám. Rodiče bydleli v Jihlavě. Krásně se to poustevničilo. Mám na ta léta vzácné vzpomínky. Podzimní večery byly navštěvovány myšmi. Chroustání pod podlahou bylo idylické. Ale když se setmělo, myši vylezly a nastal rej. Podsvětní, chlupatý, skandovaný prudkými pády a drápkatou kresbou po prknech. Směs strachu, půvabu, menetekel vousatých hubiček s bílými zoubky. To byla také doba, kdy jsem začal chodit do Staré Říše. Tehdy jsem se tam setkal s vaším tatínkem a panem Střížem. To byla ještě Stará Říše Blojovská a Ruotovská. Pěkná. Později pan Florian už příliš s lidmi hospodařil, odhadoval, uvazoval, odvazoval, zapřahal a dojil. Ovšem vybudoval dobré dílo a tomu nikdo nevezme. Tedy čest jeho památce. Zmiňuješ se o Jarmilce. Občas si píšeme. Je zdravá, v hlavě se jí nic neplete. V dopisech jistě ne. Jen únavu je cítit. Věž číslo 1, to je opuštěnost ve smutné společnosti, ne samota. Když si chce Jarmila něco přečíst, schovává se do koupelny. Má ráda svatou Kateřinu Sienskou a svatého Františka. Na tu četbu na okraji ráje se moc těším, na cestách a mezi ploty. O tom jsme už také kdysi s Jarmilou diskutovali. Tak, milá Teresko, zatím naschledanou, Bohuslav Rejnek.
1: Dušiček. Ti, kteří hráli nás, ti, jež jsme potkávali, se nyní scházejí na naše pěšiny. Ti, kteří zemřeli, své staré nesoužali, a usedli by rádi na práh hostiny. Snad upomínají nás ve skřehotu ptáka, jenž kolem oken přeletá, snad vůní vábí větev křivolaká ty, kteří odešli už ze světa. Když jejich touhy jsou již prozářeny, snad útěchou jim bude rudý list, a pohled oknem na kříž rodné stěny, stín oblaku, jdou mrtví k nám, jdou číst, co máme psáno na dlani a tváři, my živí, vzešlí z mrtvých života, zda jméno jich jest v srdce kalendáři, zda památkou jich krev nám šepotá.
0: V Petrkově 8. prosince 1966. Milá Teresko, Léon Blois napsal, už nevím v které knize, že jediná nesmrtelná duše má cenu neskonale větší než celý neživý vesmír. To by tě mohlo vyvést z pochybností, o kterých jsi se zmínila. Jiří Němec ti to pěkně vypsal po svém, ovšem v řeči lidem filozoficky neškoleným tíže srozumitelné. Sám bych ti na utvrzení pokoje doporučil číst si v evangeliích. Svatý Lukáš se čte zvlášť lahodně. Také by nevadilo podívat se do svatého Marka. Jsou tam kapitoly obecně opomíjené, jako ta, kde se evangelista zmiňuje o tom, že vlastní příbuzní Krista Pána o něm říkali, že je blázen. Ti příbuzní to byl svatý Jakub Menší, Juda Pomocník a Simeon, tedy později také svědci. Tak a ještě díky za papriku a za vše. Byly zde dvě dámy z květů. Bude prý tam článek s reprodukcemi asi kolem konce ledna. Vzpomíná a pozdravuje B.

Nevím. Vše se modlí u mne, okna zavřená i otevřená, dveře zavřené i otevřené, podlaha prostřená tvrdě, sinné zdi holé, vzepjatá střecha. Vysoko visí hrozny mých tužeb, vysoko Bůh jest, výše než slunce a měsíc, pokojně v dlaních svých drtí hrozny mých tužeb. Dívám se, nevím, kdo bude píti víno vyslyšení.

0: Petrkově 12. září 1969. Milá Teresko, s tím krmením sírou na vyléčení svrabu tomu nevěřím. Máme v Mo u Paříže známou rodinu lékárníků, tak se pozeptáme na něco lepšího. Snad se tam něco najde. Včera právě od těch, že přátel přišla kniha dosud nevydaných článků Bernanosových, mezi kterými je skvělá studie o Léonu Bloise. Myslím, že to je nejlepší, co jsem kdy o tvém dědečkovi četl. Nevím dobře, proč by Charita neměla vydávat kvůli tiskárně. Nedávno tu byl Jiří Němec a scháněl něco na překládání z frančiny právě pro Charitu. Snad by bylo možno zeptat se v nakladatelství Růže v Českých Budějovicích a poslat jim nějakou ukázku, spíše snad ze Starého zákona, kvůli obrázkům tvé přítelkyně. Tam jsou ještě duchovním věcem přístupnější. Vracím kapitolu o Jidášovi, v které je několik drobných připomínek. Je to tak jednodušší. Farizeové nebyli bohatí Židé a nic s nimi neměli. Bohatí to byli publikáni a farizeové jimi pohrdali. Farizeové to byla duchovní elita, ovšem zkostnatělá a příliš si o sobě myslící. Měli literu, ale ne ducha. Kristus Pán o nich řekl, že se má plnit to, co učí, ale ne dělat, co oni dělají. Byli zmatky tehdy. Teď jsou jiné. Teď se lecjaké psině říká ekumenismus. O tom snad ještě ústně, až se uvidíme. Těšíme se všichni na shledanou v Petrkově. Měli jsme tu v létě dost zajímavých lidí z domova i z ciziny. Cizina je hloupé slovo. Duše hřejí i na dálku. Tvůj Bohuslav Rejnek.
1: Únavou podzimní traviny lehly, úsvitu krůpě motýly skřehlí bíjí. Zdvíhají křídla svá, ale již nevzletí, na květech zavřených zelenou perletí planou. Také jdu unaven, žampion u cesty, bílý a křehunký jako šat nevěsty, sbírám. Žampion loupám, ruka jim voní. Srdce mám těžší, než se mě loni, láskou. Žampion loupám, voní. V tom stáda bílá zřím v duši, jesení je mladá, pase. Přečistá, dobrá jeseň tu stojí, ledovou roušku na hlavu svoji váže.
2: Psaní dalších dopisů zabránila Bohuslavu Rejnkovi vážná nemoc. Korespondenci s Terezou Sumovou převzal jeho syn Jiří. 6. září 1971 píše: Tatínek operaci dobře překonal a pomalu se to všechno lepší. Byl to nějaký písek ve žlučníku. Tatínek pomalu dostává lepší barvu. Ještě ho živí injekcemi. Je hodně unavený, ale zajímá se přece o všecko. Včera ho prvně brali na malou procházku. V následujícím dopise z 27. září už však Jiří předjímá tatínkův odchod ze světa následujícího dne. Milá Teresko, otevřel jsem váš dopis a vidím, že ještě nevíte, jak je tatínkův stav vážný. Je mi velice líto, že vám to musím psát, ale přidružují se nějaké komplikace s ledvinami a nemyslím, že by se s tím dalo něco dělat. Tatínek teď stále spí a nic ho zvlášť nebolí. Květa byla jeho velkou radostí a bude Daníkovi posilou. Daník ještě celou pravdu nezná, spíš tuší. Pozdravujte všechny, zvlášť Jarolímkovi, a pomodlete se. Váš Jiří.

Podzimní modlitba. Bože, kol tvých dávných zdí má duše chodí syrá, patří toužebně a nikdo neotvírá. Neotvírá oken, neotvírá dveří. Zlaty, teplý jsou tvé stany, ale zde se záhy zšerí a v mé duši záření chladne, pohasíná. K svému světlu pusti smutní syna a bojí se zimy. Vys, jak mouchy, brouci, v pokoj spánku chystají se. Láska vroucí tvá je sečteny má. Přece méně není duše má než oni, ale čím jich snění jest mi. Nechci, Bože, otevři mi, Bože, pust mě k teplu, bojím se zimy. Jdou všichni v tebe, děti tvé, ne hosti. Jen já jsem venku, draví, tiší jdou a prostí. Bože, otevři mi, a ne v spánek, do radosti. Bože, otevři mi do radosti.

0: Bohuslav Rejnek, Vlaštovek modř teď bolí. Tak byl nadepsán vltavský souzvuk, literárně hudební pásmo z textů tohoto petrkovského samotáře, od jehož úmrtí právě dnes uplynulo 55 let. V roce 2011 z textů Bohuslava i Jiřího Rejnka tento pořad připravila Jana Doležalová, která také s Ivanem Martinem Jirousem a Ladislavem Mrkvičkou účinkovala. Klavírní skladby Henriho de Thieze hrál americký soulista Robert Levin a režii pořadu, do něhož hudbu vybrala Vanda Dobrovská, měla Markéta Jahodová.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: A v našem živém vysílání najdete za půl hodiny osudy, rozhlasové vzpomínky člověka, který vám teď přichází zaspívat jednu písničku s hvězdičkou a potom už bude četba s hvězdičkou.

0: Jonáš a Tingle Tangle. Představení divadla Semafor mělo premiéru a ví se to přesně 19. června roku 1962. Dnes je 28. září 2026 a tím, že Jiří Suchý dospíval píseň Modré punčochy na hudbu Jiřího Šlitra, dnes na Vltavě ještě nekončí. Zhruba za půl hodiny bude vzpomínat na svůj život a běh a možná, že se dostaneme ještě mnohem hlouběji než do roku 1962.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Dětství, normalizaci, navzdory s excentrickou matkou v bytě čtvrté kategorie, kde se potkávají básníci, šílenci, muzikanti, opilci a samozvaní proroci. To už je četba z knihy Marie Zelbové Táňa, Praha 3, Žižkov. Dnes uslyšíte druhou část, a to z textu, který v režii Jakuba Doubravy čte Karolína Knězů. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje pořad expresivní výrazy. Část druhá.

Michalem Stupkou měla Jekaterina Alexandrovna vůbec velmi zvláštní vztah. Možná i proto, že nemohla mít svoje děti, a tak si ho tak trochu adoptovala. Oslovovali jí Niso a nikdo vlastně nevěděl, co ta přezdívka znamenala. Každopádně Míšovi i jeho přátelům projevovala ve svém úctyhodném věku obrovskou důvěru. Legendární byl jejich společný výlet do Bratislavy. Jelikož vdovská penze madam Maximovičové činila celých 700 kčs a samorost a umělec Michal, který programově odmítal chodit do práce a živil se brigádami, také zrovna neoplýval penězi, rozhodli se, že pojedou stopem. Řidiči však na 80-letou babičku a mohutného týpka z vizáží starozákonního proroka střihnutého tatranským medvědem neměli dost odvahy a tak jejich výlet skončil už v Kolíně. Jekaterina kapitulovala a svůj skromný důchod investovala do jízdenek do Blavy. Protože ale vlak jel až o půlnoci a Jekaterina byla z celodenního stopování už dost unavená, šli si zdřímnout do nedalekého parku na lavičku. Příslušníkům veřejné bezpečnosti se však tato dvojice zřejmě příliš nezamlouvala a museli se legitimovat. Příslušník: paní, vy nemáte kde spát, nebo co tady děláte? Jekaterina: já jsem si tu jen trochu zdřímla, čekáme tu na vlak do Bratislavy. Příslušník: a to vy běžně takto cestujete? Jekaterina: ano, já jsem Ruska a jsem na to ze Sovětského svazu zvyklá. Další velká cesta, kterou Jekaterina podnikla, byla v roce 1985 s výtvarnicí Anou Daučíkovou do Moskvy. Jekaterina se velmi zajímala o geopolitické dění, a když se doslechla o perestrojce, nechtěla tomu věřit a rozhodla se přesvědčit na vlastní oči. V Moskvě nikdo z jejich známých neměl televizi. Za to v tu dobu v Sojuzu fungovaly půjčovny, kde jste si mohli půjčit úplně cokoliv. Od televize přes ledničku až po příbory, když jste čekali návštěvu. Anna postavila na kuchyňský stůl malou černobílou televizi z půjčovny, kterou Jekaterina viděla poprvé v životě. Sledovala Gorbačova ze vzdálenosti 10 cm, jak na ní řve svůj projev z televize puštěné na maximum, a když kamera zašvenkovala na poslance a Gorbačov se jí na chvilku z obrazovky ztratil, zklamaně ho hledala za televizí. Gorby mu každopádně uvěřila, takže mise do Moskvy nebyla zbytečná.

Ve třetím patře v bytě Jekatěriny Alexandrovny bylo pro všechny vždy otevřeno, neboť Michal zrušil zámek a zavedl kliku. Na pověstných jugoparty se setkávali rodilí Dejvičáci jako třeba Světlana Glázrová, Jirka Vnouček, Fáfa Jablonská, mámina rusko-italská spolužačka Marcia Ferrari, Eva a Václav Matějčkovi a Jana Jonáková, dále jak kamarádi z Bratislavy, například Anna a Katka Daučíkovi a Gusto Dobrovodský, tak i přátelé z Itálie. Krásnou Italku, Martu Angeru, si později vzal Michal Stupka za ženu. Tragicky však zahynul při autonehodě, když se v noci vracel z Bratislavy. Celá událost byla o to smutnější, neboť s Martou v tu dobu v Dolomitech už vychovávali malého Eliáše. Michal však i tak stihnul za svůj krátký život zplodit 4 krásné děti se 3 různými ženami. U Jekatěriny se scházeli i další potomci ruských emigrantů, například Michalova máma Olga Petrovna. Její otec, Petr Semjonovič Bobrovský, který pocházel z rusko-židovské rodiny, v Praze po nucené emigraci pracoval v ruském zahraničním historickém archívu. V červnu roku 1946 ráno odešel do práce a už se nikdy nevrátil. Byl unesen Rusy do Moskvy, kde o rok později zemřel.

Výjimečná osobnost byl i Michalův bratr a mámina velká láska Boris Stupka. Byl to spíš opačný typ, mlčenlivý introvert s hlubokýma modrýma očima, z duší dítěte. Rád četl, hrál na klavír a nádherně maloval. Doma mám od něj portrét mámy a mě. Později si Boris vzal za ženu Martu Angeru po svém zesnulém bratrovi a žil až do své smrti v Itálii. Miloval italské světlo, krásu žen, rychlou jízdu autem a alkohol, takže Martě pár aut úspěšně sešrotoval. Alkohol a cigarety se na něm bohužel podepsali, takže zemřel na rakovinu slinivky. Do poslední chvíle se o něj obětavě starala jeho pozdější dlouholetá přítelkyně, italská malířka Irma Bisol. Přiletěla jsem za ním do Itálie do nemocnice v Montebellone, protože se chtěl rozloučit. Tajně se mu do nemocnice propašovala pivo, které jsme před sestřičkou schovávali pod postelí. Dali jsme si spolu ještě poslední kopeček pistáciové zmrzliny a Boris bilancoval, že v životě neudělal dvě věci. Za prvé ho mrzelo, že nemohl mít děti, v čemž ho bohatě zastoupil jeho bratr Michal, a za druhé, že nikdy nikomu nerozbil hubu. Tak s tím se taky nedalo nic dělat, protože na to byl prostě moc hodnej. Ciao e grazie mio Boris. PS. Velký dík patří Aně Daučíkové a Martě Angheře, bez kterých by tyto řádky těžko vznikly.

arabisky z otcovské dočasky. Osmdesátky. Mezi mnoha máminými kamarády a amanty, což se místy překrývalo, vynikal Pepa Ištván, který nebyl se svým příjmením moc spokojený, tak se nechal přejmenovat na Josefa Steinera. Stejně mu pak všichni říkali Pepa Ištván. Byl to talentovaný bluesman. Hral na foukací harmoniku. Slyšela jsem ho hrát jako malá na folkovém festivalu v Ondřejově. Často se vyskytoval na Novém Městě v legendární hospodě u zpěváčků neboli u zpěvců, jak familiárně oblíbenou hospodu nazývala máma. Byl to dost svérázný člověk a Táňa říkala, že to je tím, že je napůl Žid a napůl Rom. Nevím, která jeho polovina zrovna vítězila, když u nás v noci na Žižkově v náhlém amoku v kamnech pálil listy vytržené z Bible nebo z okna do Koněvovy ulice házel sekiru. V lepším případě čajovou konvici. Jinak měl však Ištván srdce ze zlata. Jednou, to jsem byla ještě hodně malá, se mě máma zeptala, Maruštíku, nechceš jet s Pepou do Bratislavy? Všichni tenkrát jezdili do Bratislavy a máma se tam dokonce vdala za Mariána Krnáče, s kterým měla mého mladšího bratra Krištofa. Manželský svazek však bohužel neměl dlouhého trvání, jelikož poté, co Marián začal s mámou žít v Praze a došlo jim maslo, rozuměj marihuana, máma prohlásila, že už si nemají co říct. S paní Krnáčové se tedy záhy po rozvodu nechala přejmenovat zpět na Leixnerovou. Tu situaci si vybavuji úplně přesně. Neváhla jsem ani minutu. Strčila si dudlík do pusy, svou věrnou plyšovou, značně olisalou lišku vrazila do podpaží a odhodlaně prohlásila jedem. Samotnou Bratislavu z této mise mám celkem v mlze. Asi se tam nic zásadnějšího neudálo. O to zajímavější byla cesta vlakem, neboť i cesta může být cíl. Pepa měl asi tenkrát zase psychické problémy. A tak se před cestou nafutroval nějakými prášky. Dávkování zřejmě úplně neodhadl, protože pořád usínal s hlavou položenou na vyklápěcím stolečku v kupé. Já seděla s liškou a dudlíkem v puse naproti a pozorovala, jak spí. Vadilo mi, že nekomunikuje a chtěla jsem ho vyprovokovat k nějaké akci. Občas jsem ho poklepala po pleši. Pepo, ty spíš? Pepa pokaždé vyděšeně nadskočil a vypadalo to, že za chvíli dostane srdeční kolaps. Nakonec ho skutečně dostal. A pak už si pamatuju jen to, jak nebohého Pepu nakládají na nosítka nějací pánové v bílých pláštích a jak si v nádražní kanceláři hrají s hodnými příslušníky veřejné bezpečnosti. Naštěstí mi byl Pepík druhý den navrácen a my jsme mohli v klidu pokračovat v cestě do Prešpurku.

Někdy kolem roku 1986 Táňa chodila s Martinem Věchetem, který měl slabost pro Indiány a po revoluci založil slavný Trutnovský festival. Jednou vzal Martin mého tříletého bratra Krištofa na výlet k přátelům disidentům v severních Čechách. Když se blížili k domku, viděl Martin, že je zle a rojí se tam tajní. Dostal spásný nápad, totiž bleskově schovat samizdatové výtisky Krištofovi pod oblečení. Krištofe, teď mě dobře poslouchej. Nesmíš nikomu prozradit, co máš pod svetrem, jinak půjdeme oba do kriminálu. Věcheta dle očekávání opravdu sebrali. Krištofa se mu však ještě podařilo předat přátelům přes plot. Můj bratr, vědom si závažnosti situace, nehnul ani brovou a mlčel jako zařezaný, i když se ho vevnitř nějaká paní ptala, jestli nemá hlad nebo žízeň. Teprve, když mu náhodou na břiše nahmatala schované dokumenty, spráskla nad hrdinstvím malého chlapce ruce a Krištofovi spadl kámen ze srdce, že nepadl do rukou nepřítele. Ostatně, máma mi vyprávěla, že podobný kousek se povedlo i manželce evangelického faráře Tomáše Kopeckého. Když jim estébáci v Nuslích dělali šťáru v bytě, jeden z tajných je doprovázel s kočárkem na procházce kolem domu. Zatímco samizdatové tiskoviny mezitím celou dobu v kočárku statečně prochcávalo jejich miminko. Návštěva u tety Boži v Lelekovicích. Druhá polovina osmdesátek. Jedeme vlakem na trase Praha-Brno-Lelekovice. V Lelekovicích měla tenkrát dům také Iva Bitová. I když teta Boža, která byla majitelkou koloraturního sopránu a zpívala v místním kostele, říkala, že sa to její hékání nedá poslouchat. Máma se k tomu radši nevyjádřila, i když jsme doma měli její desky. Teta Boža si vzala za muže svého bratrance, stréce Jaru, a protože stejně nemohli mít děti, nikomu to nevadilo. Fascinoval mě její smích, když ze sebe v mírném záklonu vydávala chrčivý zvuk a znělo to, jako když smrká. Bylo to vlastně docela nakažlivé a umím to taky. V domě na návsi měla v přízemí kadeřnictví a všechny ženy z Lelekovic, zejména ty 50+, které nechtěly vážit cestu do Brna, se chodily stříhat k ní. Teta jim na hlavě standardně vytvářela jeden typ účesu, který bych nazvala květák. Když už jsme se měli vracet do Prahy, teta mi tajně v kuchyni nabídla 500 KČS, což tenkrát byly slušné peníze. Já je ale bohužel s rozpaky odmítla a teta si dala 500 zpátky do peněženky. Za tuto osudovou chybu jsem druhý den dostala od mámy velmi vynadáno. Nastal čas odjezdu a Táňa čekala, že jí teta jako obvykle dá peníze na cestu. Teta Boža jí však nedala nic a tak máma za poslední drobné koupila aspoň jízdenky z Lelekovic do Brna a vydali jsme se na zpáteční cestu úplně švorc. Na brněnském hlavním nádraží po pár neúspěšných pokusech vysomrovat peníze na vlak, Táňa vyhodnotila, že pojedeme na černo. Úkol zněl jasně. Až do našeho kupé nahlédne průvodčí s obligátní otázkou přistoupili, budeme dělat nejen, že jsme nepřistoupili, ale také, že všichni už hodně dlouho spíme. Což o to, já jsem se svého úkolu zhostila celkem bravurně a máma se navíc ještě šikovně přikryla záclonkou s logem ČSD. Jedinou trhlinou v našem dokonalém plánu byl můj o 5 let mladší bratr Krištof, který nejenom, že nedokázal předstírat, že spí a běhal po vlaku sem a tam, ale průvodčí ho dokonce aktivně vyhlížel a když se blížil, na celé kupé velmi naléhavě volal: Maruš, průvodčí už jde, dělej, že spíš. Bylo na snadě, že již po druhé zastávce bylo naším spolucestujícím v kupé zřejmé, že mají co dočinění s černými pasažéry. V této napjaté atmosféře, kdy nebylo jasné, jak to celé dopadne, se ukázalo, že zde funguje cosi jako lidská soudržnost. A měla jsem pocit, že nám naši náhodní spolucestující celou dobu drží palce. Dodnes nevím, zda pan průvodčí naši lest neprohlédl. Každopádně se po 4 nekonečných hodinách jízdy z Amplionu ozvalo hlášení, které nikdy neznělo mým uším tak krásně. Praha, hlavní nádraží. Prosíme, vystupte. Vlak zde jízdu končí.

Okno staré paní. Dejte mi chvilku vašeho zbytečného času, co je vám na obtíž, na který naříkáte. Já vyměním vám za něj od 4 do 4:30 kousek svého mládí. Poslouchám vaše vyprávění a jak v pohádce náš společný čas utíká. Je to tak zvláštní, jak lehce se domnělý dárce promění v dlužníka.

Koněvova 73. První polovina osmdesátek. Pokud je váš dům pro všechny otevřen do kořán, při návratu ze školy máte vždycky trochu nervy, zda bude zrovna sloužit jako noclehárna pro neznámého muže bez domova, který vám ukradne poslední tisícovku, filozofická posluchárna či jako čarodějná chýše s degustací záhadných houbiček. Převýchovný ústav padlé mládeže, jak máma náš byt nazývala, se však dokázal bleskově proměnit s ohlášeným příchodem obávané sociální pracovnice. Má vaše dcera psací stůl a mohla bych ho vidět? Ptá se přísně paní z národního výboru, něco si důležitě zapisujíc do notýsku. Časem jí zřejmě máma přesvědčila, že náš byt 1+1 čtvrté kategorie bez koupelny a s jedněmi kamny na uhlí splňuje všechny normy socialistické domácnosti a její návštěvy ustaly. Zvláštní kategorií hostů byli kamarádi z tehdejších spřátelených zemí, s kterými se Táňa někdy seznamovala docela razantním způsobem. Do života 17-letých východních Němců Franka Horence a Tobiase Wernera vstoupila Táňa uprostřed Karlova mostu jako blesk z čistého nebe. Vrazila jim do ruky svou kabelku a začala se procházet po zábradlí. Když Frank, netuše s jakým fenoménem se tu právě setkává, zažertoval a naoko dělal, že jí kabelku hází do řeky, Táňa okamžitě kontrovala a v duchu svého kréda sranda musí být, i kdyby tatu věšeli, vysypala celý obsah své kabelky do Vltavy. Tehdy se zrodilo přátelství, které trvá bezmála 40 let.

po čase se u nás začali východní Němci trochu množit. Vzpomínám si na jeden návrat z letní dovolené, kdy jsme otevřeli dveře do kuchyně a zaskočila nás povodeň z prasklé stoupačky, ve které na zemi spokojeně chrupalo 10 německých pankerů ve spacácích. Mámu ani to však nějak nerozhodilo a Freundschaft jen zkvétal. Frank si jezdil číst do Prahy na západoněmeckou ambasádu George Orwella, který byl v tu dobu na seznamu zakázaných autorů. A s Tobiasem se oba hodně zblížili s Mimodějem, který uměl dobře německy. Účastnili se mnoha večírků v legendárním bytě zasloužilé katolické matky Markéty Hornekové na Petrském náměstí, s kterou se Tobias seznámil tak, že přišel na kalbu a ona šla zrovna rodit. Byli zváni i na divoké mejdany k Marušce Kropáčkové na Žižkov. Jejíž tchán byl mimochodem vyděšený pan Tau a která měla nad manželskou postelí ceduli spolujízda pouze 4 osoby, ukradenou z výtahu. Osudové pro obě strany bylo i setkání s Viktorem Haitem, s kterým hrávali mariáž. Tento vysoký, hubený, dlouhovlasý muž s nezbytnou čelenkou, kterému na obou rukách chřestilo asi 50 náramků, některých dokonce vrostlých do kůže, měl 18 dětí, každé s jinou ženou a papíry na hlavu. Jeho knihu Guláš, tak jak to opravdu je, jsem si jako malá s chutí přečetla. Se stejnou pohostinností, s jakou se setkali v Československu Frank s Tobiasem, nám jejich přátelé a přátelé jejich přátel půjčovali své byty na Rujáně, kam jsme jezdili jak jinak než stopem, máminým oblíbeným přepravním prostředkem, který se jí však později stal osudným. Celé dny jsme nadšeně skákali mezi medúzy do studených vln Baltského moře. Kolem se procházeli dederoni ve větrovkách. Bratr Krištof se tam na půl roku zbavil exému a já byla nadšená, že má Táňa po letech čisté nohy. Máminou srdeční záležitostí byla i Bratislava. Vzpomínám, jak jednou v létě na sídlišti Petržálka začala radostně škubat konopí. Divoce rostoucí podél panelákové zdi, netušíc, že je to konopí seté, které k jejímu velkému zklamání nic, ale opravdu vůbec nic nedělá. V úrodné dunajské nížině naštěstí žili zkušení zemědělci, jejichž pověstné sklizně byly v Praze vyhledávaným artiklem. Jezdili jsme tam za skvělými lidmi. Například básníkem Endym Turanem, malířem Jarem Chudáčikem, Jankem Psotkou či Peťo Oslejem. Jednou mi teta Nina, mámina sestra, vyprávěla, že poslouchala v rádiu koncert nějaké jazzové zpěvačky, když tu byl i její hlas náhle přehlušen zpěvem, ve kterém bezpečně rozpoznala Táňu. Tak o tom ví něco právě Peťo Oslej, který mi tuto historku, jež se odehrála na jazzových dnech, nedávno připomněl. Prožil si asi to, co já s mámou již mnohokrát. Za prvé, je jasné, že kolize je nevyhnutelná. A za druhé, nelze tomu nijak zabránit. Peťo to popisuje takto. S Táňou jsme byli na pražských jazzových dňoch. Pravděpodobně rok 1984 v Lucerně. Stáli jsme vzadu pri bare, keď tu zrazu začala na pódiu zpěvat zpěvačka spolu s kapelou. Táňa sa obrátila smerom k pódiu a po chvíli sa pridala kej zpěvu. Odpovedala na zpěváčkyně frázy, harmonicky, ale so svojím obvyklým akcentom. Pomaly jsme, Táňa zpěvajúc, postupovali s tredom Lucerny k pódiu. Jedna část publika vrčala, pískala, frflala. Druhá pomaly začala chápať situáciu jako výsostné jazzovu, kde improvizácia má svoje miesto, aj keď takto neobvyklá a začali radosně

Marie Zelbová, Táňa, Praha 3, Žižkov, to je rozečtená četba s hvězdičkou z knihy Marie Zelbové a v režii Jakuba Doubravy účinkuje Karolína Knězů. Pokračovat budeme zase zítra hodinu před půlnocí. Český rozhlas je tady pro vás. Předpověď počasí přinášíme na Vltavě obvykle až ráno. A tak to nyní, když už se většina z vás klade ke spánku, trochu zobecníme. Brzy bude potřeba teplé prádlo.

větě. Samozřejmě, když je zima, nese mu triko. Když je větší zima, nese mu dvě trika. Když je ještě větší zima, třeba 7. Já jich mám plnou skříň. Ale nebudu to dělat jako ten můj známej. To byl šílenec. Jak to mohl dělat? Kupoval si kdysi, kde si?

0: Zpátky bavlněné spotky.
1: Píseň z představení Ďábel z Vinohrad s hudbou Jiřího Šlitra a textem Jiřího Suchého dozněla Instrukce jsou jasné. Mimochodem, premiéra tohoto kusu se konala v roce 1966, kdy bylo Jiřímu Suchému, a počítala jsem to poctivě, teprve 35 let. Osud vyměřil tvůrčímu tandemu Suchý Šlitr tehdy ještě 3 společné roky. Do 106 na jevišti pak může přijít stáří. To tvrdil Jiří Suchý v pouhých 90 letech, milí posluchači. Před 5 lety s ním natáčel Tomáš Pilát sérii, v níž se principál Semaforu představil jako divadelník, filmař, výtvarník, sběratel, spisovatel i skladatel. Ostatně do rozhlasového vzpomínání se George Dry, což je jeho skladatelské pseudonym, pustí už za pár minut. Teď si poslechneme text Miroslava Horníčka.

Včera v noci o půlnoci dole na můstku, na dva kroky z nenadání uviděl jsem dámy páni. Včera v noci o půlnoci dole na můstku uviděl jsem dámy páni prapodivnou

smutí a zmatku, přešel šikmo křižovatku. Jelene, jelene, jelene, oči máš zelené, já přešel šikmo křižovatku, což je nedovolené. Jedna láhev nedopitá, druhá dopitá, proto koukám na parohy, proto vidím čtyři nohy. Jedna

0: Píseň Potkal jsem Jelena zaslechlo ucho divákovo poprvé v roce 1959 na premiéře Člověka z půdy. Mimochodem v Divadelním ústavu je k prohlédnutí originální miniaturní program k této inscenaci. Doporučuji k návštěvě. Teď je tady ale odborník na slovo vzatý.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínky herce, zpěváka, spisovatele, textaře, zakladatele i obnovitele divadla Semafor Jiřího Suchého připravil v roce 2007 Ondřej Vaculík. Technická spolupráce Tomáš Kselhofer. Část první.

Každý se nějak jmenujeme. Já se například jmenuji Jiří Suchý a mám tady vydat svědectví o sobě, o svém životě, tak já se pokusím. Narodil jsem se 1. října 1931. Co myslíte, udělal jsem dobře? No prostě už jsem tady. A sice v Plzni. V Plzni ve Vencigově ulici, kde stála porodnice. Musím říct stála, poněvadž ta za druhé světové války vzala za své při náletu na Plzeň. Prostě dostala ten nešťastný zásah, poněvadž jasně, že porodnice se bombardovat nemají, no ale ta moje měla smůlu, naštěstí už, nebo naštěstí, nemůžu mluvit o štěstí, ale pro mě bylo štěstí, že už to bylo po mém narození už řadu let, nevím přesně kolik. V Plzni jsem si moc nepobyl a asi tak za rok jsme se odstěhovali. Já jsem tenkrát ještě neměl pojem o tom, jak se měří čas, takže nevím, kdy to bylo, ale asi tak za rok jsme se odstěhovali do Klatov, poněvadž moje rodina vlastně celá byla z Klatov. Tatínek tam byl syn truhláře Jakuba Suchýho a vyučil se truhlářině u svého otce. Maminka byla jako spíš taková jako ze selského rodu, tam vedle Klatov byl statek, kde jako ona jim patřil nějak. No a pak, když si vzala tatínka, nebo on jí, já už nevím, jak to tenkrát bylo, tak byla v domácnosti de facto pořád. Starala se o mě a musím říct, že se starala velmi dobře. Takže bydleli jsme v Klatovech a zajímavá věc, mě na ty Klatovy utkvělo tolik vzpomínek, ale úplně bezvýznamných, to jsou kolikrát větičky nebo skutky. Třeba si vzpomínám, jak jsem jednou stál jsem u takové zítky, která byla u mojí babičky, ta byla taky z Klatov, takhle na zahradě a dědeček zrovna se sbíral od slepic vejce a maminka mě držela v náručí a povídala si s ním a já jsem hrábil do těch vajec a to jedno jsem vzal a pustil jsem ho. A ono se roztřísklo, samozřejmě rozprsklo se a já jsem se dal do hrozně, do takového smíchu, mě to tak pobavilo a dědeček byl tak nadšený, že mě podával jedno vajíčko za druhým a já je mrskal na zem a on se radoval z toho, jak se směju, tak jsem jich, asi 5 jsem jich pohřbil takhle. Tak to si například pamatuju a to jsem musel být opravdu hodně malej, já nevím, 3 roky, jestli mě byli nebo tak. No, já si pamatuju dokonce i na tak bezvýznamnou věc, jako když jsem pil z dudlíku a ta dírka tam byla taková malinká a maminka v tom dudlíku udělala takový 2 zástřihy a vznikl tam takový nedokončený trojúhelníček a já jsem si s ním jazykem hrával. To mě muselo být, já nevím, 1,5 roku nebo já nevím, já jsem nepil z dudlíku s flaškou do 16. To muselo být opravdu někdy v těch nejranějších letech. A myslím, že to byla vůbec moje první vzpomínka životní. Poněvadž nedovedu si představit, že bych si pamatoval ještě něco dřív.

Já se velice rád vracím teď do Klatov a vždycky si tam zajdu na místa, kde jsem bydlel, kde jsme bydleli. My jsme tam vystřídali dva byty a moje tetička, která tam bydlela na Rozvoji, se jmenovala ta čtvrť, tak to byl třetí takový byt, ke kterému se vížou mé vzpomínky. Tak já vždycky se tak tam jako objevím v těch Klatovech a obejdu si tyhle ty místa a najednou vám mě napadají věci, co se tam stalo. To jsou tak zasunuté věci, že bych si v životě na ně nevzpomněl. Já si vzpomněl třeba jednou, jsem byl takhle před tím naším bývalým barákem a tam byl takový kopec a já jsem si říkal, tam do toho kopce, tou silnicí, jsme chodili k vodojemu. Si pamatuju, tak já se tam půjdu podívat. A cestou jsem přemýšlel, jak vlastně ten vodojem vypadal, jak ho poznám. A teď já jsem došel až na ten kopec a tam jsem ten vodojem našel a byl to taková jako kaplička, to vypadala skoro. A najednou já tam viděl ty vrata a tam byla taková velká klíčová dírka, která předpokládala takový ten veliký železný klíč. A já jsem si najednou vzpomněl, já, který jsem si nemohl vzpomenout, jak ten vodojem vypadal, tak jsem si vzpomněl, jak mě maminka vždycky musela zvednout, poněvadž já jsem se tou klíčovou dírkou chtěl podívat dovnitř. Samozřejmě tam byla tma, viděl jsem úplnej trus, ale chtěl jsem to vidět. A to mě vyvstalo teprve, když jsem stál před tím vodojemem. Tak si říkám, jak ta paměť je vlastně zvláštním způsobem zainstalovaná v té hlavě. Taky jsem si ověřil, že ten Freud měl pravdu, když říká, že jako to, co se v člověku zapíše do těch 5 let, takže to jsou jako vlastně ty zážitky, které ho potom utvářejí. Skutečně ty Klatovy mě poznamenaly vůbec ze všeho nejvíc. To, co přišlo, tak potom, tak samozřejmě taky, ale tady já jsem objevoval svět a život. Jo. Tak si vzpomínám, jak jsme třeba šli, už byl večer, no tak večer, bylo to v zimě, takže mohly být 4-5 hodin, už byla tma a šel jsem kolem kluziště a to už mě byly takový 4 roky asi, nebo možná ani ne. A tam jezdila taková holčička a tlačila před sebou takovou lavičku, to tam měli pro ty začátečníky, aby jako se měli čeho držet. A ona, jak viděla, jak tam stojím s maminkou a koukám, okouním, tak říkala, pojď chlapečku, já tě svezu. A já, který jsem si tehdy ještě říkal ve třetí osobě, poněvadž tu první osobu jsem neznal, prostě mě říkali, když o mě mluvili, tak říkali, on vám je takovej a takovej, tak a já jsem mi říkal, von nemůže, von nemá prusle, jo, takže já jsem si říkal von, takže jsem byl takový jako nějaký takový šlechtický pocity se ve mně, jaksi, ale samozřejmě záhy jsem si to přestal říkat, no ale no a takových vzpomínek, to jsou desítky, které se mě vynořují, ale nebudu tady s tím jako zasekávat tenhle ten program, protože ty dojedou nějak pobavit pouze mě.

Takže v těch Klatovech jsem pobyl do svých 6 let. S maminkou jsme chodívali do biografu a sice brala mě sebou, kdykoliv hrála Shirley Templeová. To ještě nebyla tenkrát velvyslankyní, neměla ani na to věk. A nebo když hrál Laurel a Hardy, tak tyhle ty 3 osoby jsem miloval. To byl můj svět. Vůbec miloval jsem film jako takovej. Doma jsem měl laternu, takovou laterničku na kličku. Tam se dal film, kousek filmu a když se točilo, tak byla tam petrolejka malinká. Taková ta se zapálila a na zeď to dělalo obrázky. A to byla magie. Pro mě obrovská magie, protože na té bílé zdi, kde nic nebylo, jsem najednou si sám pustil obrázky, které se hýbaly a navíc ta laterna, ten lak se vypaloval, jak tam byla ta petrolejčička a mělo to takový pach. Kdykoliv tu dneska třeba někde a oni třeba opalujou lak z rolety u garáže nebo co, jako zavětřím tenhle ten pach spáleného laku, tak mě okamžitě vystanou ty obrázky, které jsem tam viděl. Nebudu vyprávět jaký, poněvadž to zase už zajímá jenom mě, ale mohl bych, poněvadž si je všechny pamatuju. A začal jsem chodit do houslí. Maminka totiž zjistila, že jsem docela nadaný dítě. Já jsem už ve svých 3 letech toužil, nevím, jak jsem k tomu přišel, potom mít harmoniku tahací. A pořád jsem říkal, tatí, kup mu homoliku. Říkal zase ve 3. osobě, kup mu homoliku. Tak mě koupili potom harmoniku a já jsem si s ní zales a nechali mě být, je takovou malou harmoničku. A já jsem si s ní zales a teď jsem si... No a když mě byly 4 roky, tak jsem už uměl hrát Nejkrásnější hvězdy hoří ve Splitu nad mořem. A uměl jsem hrát Zelení hájové, bývali jste. No, několik písní jsem si, sám jsem si našel, takže tatínek, který kromě toho, že dělal tu truhlařinu, tak dělal, taky hrál v takovým kavárenským orchestru. A ten orchestr občas hrál v létě v neděli na kolonádě v parku. Tak mě tam jednou vzal a já jsem tam vystoupil, měl jsem obrovský úspěch, tak mě potom nechali ještě vystoupit na Sokolské akademii. A když mě bylo 4,5, tak maminka usoudila, že to je sice dobrý, že jsem se naučil na tu harmoniku, ale že bych se měl nějak vzdělávat odborně. A dali mě, do houslí jsem začal chodit. A to byly takový malinký housličky ještě, samozřejmě to pro děti jsou takový, čtvrteční nebo co. A k panu Hlinkovi, který tehdy byl v Klatovech a to byl takový muzikant, o kterým ještě budu vyprávět, až budeme v Praze, poněvadž on se ocitl potom taky v Praze. No a ten mě učil. Od mých 4,5 let jsem začal chodit do houslí a chodil jsem tam asi do 13, takže mě to vydrželo dost.

Já jsem byl vůbec zvláštní dítě. Nejenom, že jsem se naučil sám na tu harmoniku, ale naučil jsem se vlastně sám číst. A sice takovým zvláštním způsobem, že vždycky jsem přišel za maminkou a říkal jsem, jak se čte tamhle to písmeno. A ona mě řekla, to je B. B, jo, a zase nic. Ještě odpoledne jsem třeba přišel a tohle to je, ona říká, to je Z. A pak nic. Druhý den zase jsem nějaký písmenko se zeptal, nebo pak po několika dnech jsem se zeptal na dvě písmenka a tak. A tak jsem si to, a vždycky jsem chodil a říkal jsem, to je B, to je Z a tak. A jednoho dne jsem překvapil maminku, že jsem přišel a říkal jsem, maminko, my máme na šicím stroji napsáno Minerva. Ona říká, no máme, no kdo ti to řekne? Říká, já jsem si to přečet. A to ona tak se zarazila. To mě bylo taky kolem necelých 5 let. A ona se zarazila, říkala, počkej. Tak a vzala noviny a říkala, tak co je tady to? Tam byl titulek a já jsem je vzal a obrátil jsem je vzhůru nohama a četl jsem ty písmena vzhůru nohama. Jako, ne svýma vzhůru nohama, jako ne, že bych to stál na hlavě. Jako ty noviny jsem obrátil. Jako, a od té doby se to stala taková atrakce, když někdo k nám přišel, tak mě vždycky strkali do rukou noviny a řekli, no hele, Jiří, tak přečti tohleto. A já jsem si s bravurou prostě vždycky obrátil. A já jsem uměl číst i normálně, ne, že bych uměl číst jenom obráceně. Jako, ale věděl jsem, že tomu se lidi víc divějí, když to čtu obráceně a tak. Jednoho dne maminka usoudila, že jsem dítě celkem nadané a řekla, hele, tady v těch Klatovech nemá nějak moc šancí. Já si myslím, že v té Praze přece jenom se bude moc líp projevit, jestli z něj něco bude a tak. Praha je přece jenom Praha. A protože tatínek tehdy dostal místo na dráze v Praze, a to byla veliká krize totiž a nezaměstnanost a jako truhlařina už vůbec tam by ho neuživila v Klatovech a tak, tak začal hledat práci a dostal místo na dráze, ale vyloženě to nejhorší, jo, že dělal na trati, ale byl vděčný i za to. No a vždycky na neděli přijel domů a zase v pondělí už byl tam, tak maminka řekla, nejdi tam být a odstěhujeme se do Prahy. No tak skutečně jednoho dne jsme zbalili všecko a jeli jsme do Prahy. No to byl pro mě obrovský zážitek, protože to bylo nad mý představy, že jo, teď tramvaj, teď jsme jeli tramvají, teď jsem tam viděl semafory, zelená, červená, jak to tam naskakovalo. Ohromně to na mě zapůsobilo. Otec nás vzal na Václavský náměstí, říkal, že tady náměstí. No já jsem znal Klatovský náměstí akorát, no a to Václavský je, já nevím, 10 klatovských náměstí pod sebou, že jo, takhle, kdybychom se řadili. No tak to bylo obrovský. A teď mě řekl, a my budeme bydlet na Máchově náměstí. Já tak jsem se, jenomže netušil jsem to Máchovo náměstí, bylo na Chodovci, takže jsme jeli na konečnou 19 na Spořilov a potom jsme šli na ten Chodovec, sešlo 1/4 hodiny do kopce pěšky a potom tam bylo takový malý náměstíčko, kde uprostřed byly asi 3 břízky tam rostly a tak. A tak to bylo první zklamání z Prahy, tak říkal jsem, to je náměstí. To bylo zase proti Klatovskému náměstí úplně zanedbatelný. Těchhle těch Máchových náměstí by se do Klatov vešlo 10, do Klatovského náměstí. Takže to bylo takový zklamání. Já jsem totiž všechno tehdy poměřoval těma Klatovama. Třeba věděl jsem, že Černá věž měří 78 metrů. A vždycky, když jsem potom už byl i starší, do dneška, když mě řeknou, že třeba ta raketa měří 120 metrů, tak se říká, aha, tak Černá věž plus ještě skoro 50 metrů. Jo? To, a vždycky všechno poměřuju tou Černou věží, tak proto taky to náměstí poměřuju Klatovským náměstím. No a tak jsme se ocitli, to už mě bylo skoro 7, v 6 letech mě nevzali do školy, poněvadž já jsem byl dost slabý dítě. A já jsem odmítal hodně jíst, to jsem se natrápil rodiče hrozně. No ale tak v 7 mě vzali do školy a to jsem chodil na Spořilov. Ten Chodovec leží takhle hned vedle Spořilova, takže se jenom přejde silnice a byl jsem u Spořilovské školy. No a na tu mám velice krásné vzpomínky. Paní učitelka Roskovcová, já jsem ji úplně vášnivě miloval.
to byla paní učitelka, ve které jsem se viděl, takže poněvadž ona každý den musela přijet na konečnou 19, ona nebyla ze Spořilova, a potom jít pěšky ke škole, tak já jsem jí čekal už na cestě a vždycky jsem jí vyrval aktovku a nesl jsem jí aktovku. Nebyla to podlízavost, nebo nechtěl jsem si tím polepšit nějak, ale prostě jsem pro ní něco chtěl udělat. Ona měla takový kudrnatý drobný vlasy, takový jiskrný oči a já jsem prostě miloval paní učitelku Roskovcovou v 7 letech. Jenomže ona se mi vdala hned, takže v 2. třídě už jsme ji neměli. Ale měli jsme pana učitele Muchku, který se stal nám řidicím, takže pana řidicího Muchku. A k tomu jsem chodil do houslí, poněvadž naši řekli, že musím pokračovat. Tak jsem chodil hrát na housle. A pokud jsem byl na obecné škole, tenkrát byly obecná škola Měšťanka a gymnázium a takový. Na gymnázium jsem se nedostal, poněvadž na to jsem byl blbej. To jsem měl tak katastrofické vysvědčení, že mě tam nevzali. Ale v obecné škole jsem byl primus, tam jsem byl pořád mezi nejlepšíma. Já nevím, jak je to možné, že když jsem potom přešel na tu Měšťanku, za protektorátu se Měšťance říkalo hlavní škola. Nevím proč, ale to do dneška se pořád dělají nějaké reformy a začne se něčemu říkat jinak. Takže tenkrát jsem chodil na tu hlavní školu a tam to šlo se mnou z kopce. Ovšem v té obecné škole jsem byl velice dobrý, pořád samý jedničky ve všem, až do 3. třídy na Spořilově. A do 4. třídy to už začala válka a naši usoudili, že líp než v Praze, že se budu mít někde venku a dali mě do svatého Jana pod Skalou, kde byl učitelský ústav a školští bratři, to byl takový francouzský řád, který založil svatý Jan de la Salle. Nosili takový černý volný hábity a dva takový, jako mají protestanti, takový ten rozeklaný límec do takových těch dvou jazyků. Tak to byl jejich úbor. Tam jsem jaksi trávil rok. Byl bych tam zřejmě i déle, ale pak to obsadila německá armáda a udělala z toho lazaret. Já bych měl říct, že když jsem začal chodit do té školy na Spořilově, tak se začaly velice měnit poměry politické samozřejmě, poněvadž začala, blížila se prostě okupace a válka. No a jednoho dne byla mobilizace. A to jsem děsně prožíval, protože jednak školu nám zabrala armáda naše, z toho udělali dočasně kasárna, takže my jsme neměli kam chodit, ale chodili jsme k té škole a koukali jsme se na všecko. Děsně jsem to prožíval. Já si vzpomínám, jak třeba jednou letěli, jak byla ta mobilizace a manévry všelijaký, tak letěl nad námi, nad Spořilovem, takový roj, veliký roj letadel, ale to byly dvojplošníky ještě takový ty. A bylo jich možná 60. A ti jeli tak pomalu, se tam plazili po tom nebi a já jsem říkal, my tu válku nemůžeme prohrát, když máme takovýchhle letadel. Byl jsem takový vlastenec nadupaný. No ale netrvalo to dlouho, naši vojáci se zase stáhli a my jsme se vrátili do školy a zase to netrvalo dlouho a vyhodili nás, poněvadž se tam nastěhovala německá armáda. A teď jsem zase chodil a koukal jsem, ty měli zase úplně takový jiný, takový ty šedo, takový šedo modrý uniformy, nebo šedo, no ne, ne šedo zelený, taková polní šeď, tomu říkali Feldgrau, a takový čepice jiný a tak a tak. Od té doby vlastně se datuje to, že dneska sbírám přilby, poněvadž mě fascinovaly ty proměny. Pak jsem zažil samozřejmě sovětskou armádu, tedy rudou armádu, že jo, americkou armádu a všechno tohleto. A ty proměny mě fascinovaly a já jsem to děsně obdivoval. Pak jsem jel do toho svatého Jana, tam to bylo celý poklidný, tam se válka nekonala vůbec, tam jsme o ničem takový nevěděli. No a jednoho dne se nám přihodilo, že nás nikdo nebudil, tam se vstávalo dost časně, myslím v 7 hodin ráno se tam byl budíček. Dokonce v prosinci, když byly roráty, tak v 6:30 ráno byl jsem vždycky trošičku otrávený vstávat v 6:30 a šli jsme do takového studeného podzemí, kde byl taková, tam byla taková krypta, vlastně takový kostel v jeskyni a ten byl pod tím velkým kostelem a ty roráty se konaly tam, tam nebyla elektřina, tam svítily jenom svíčky a byla tam zima a tak.
Dneska na to vzpomínám jako na fantastický zážitek. Tenkrát jsem byl takový z toho vždycky otrávený. Říkal jsem už, aby bylo zase jaro, aby nebyly roráty, ale dneska to mělo takovou atmosféru v té kryptě. Tam byly taková krápníková jeskyně, kamenej oltář a jenom světlo těch svíček. A teď se zpívaly ty adventní písně, které jsou... To je zajímavé, zatímco většina písní chrámových, co zpívají lidi, to je spíš baroko a ještě pozdější, že jo, a tak ty adventní se zachovaly, to je 12. 13. století, jo, to je všechno. A ty jsou tak nádherný a takový syrový a hrozně se to hodilo. Oni věděli asi, proč to situovali ty roráty tam dolů, poněvadž to mělo takovou jednotu, to vytvářelo, to vidím teprve dneska, tenkrát jsem... Ale vzpomínám na to jako na obrovský zážitek, který mě možná i trošičku zase posunul nějakým směrem k tomu, jak dneska myslím a co dělám.

potom svatým Janě jsem se vrátil samozřejmě do Prahy a naši mě chtěli dostat na gymnázium, když to tam jsem nějak neuspěl, takže mě dali na tu Měšťanku, která se tenkrát říkala hlavní škola. Učitelům jsme museli říkat pane odborný učiteli. No a tam já jsem dostal najednou takovou absolutní averzi k učení. Jedně kreslení mě trošku bavilo a zpěv, anebo takovýhle ty únikový předměty, ale absolutně jsem nechápal matematiku, přestože ten odborný učitel Čáp se jmenoval, nám to vysvětloval velice trpělivě a tak, ale v okamžiku, kdy místo čísel začal psát na tabuli písmena A na druhou plus B na druhou rovná se A, B na druhou nebo co, tak já jsem nechápal, proč. Že jsem si říkal, že jsme matematici. A prostě to mě nedokázal vysvětlit. A tehdy jsem byl absolutně, naprosto, vždycky jsem dostal 4, nebo vždycky 4 a vedle toho bylo napsáno N, čemuž se říkalo v naší hantýrce napínák, dostal jsem napínáka, to už byl jako náběh na naprosto jako nedostatečnou. Nepochopil jsem nic. Taky když jsem potom bral rozum, bylo mě 18 nebo 19 a najednou jsem si uvědomil, jak ta matematika, co je to za obrovskou vědu a tak, tak jsem to děsně tím začal trpět, že jsem to nepochopil. Tak jsem si koupil Aritmetiku pro začátečníky knihu a začal jsem soukromně si to studovat. Došel jsem ke třetí straně a už jsem nevěděl, o čem to je, tak jsem to musel odložit. Pochopil jsem, že prostě tenhle obor není pro mě a do dneška mě to mrzí, ale nepochopil jsem nic.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Josefa Bohuslava Förstera, Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní sonáta Kvázi Fantazia pro housle a klavír opus 177 Josefa Bohuslava Förstera. Vznikla ve válečných 40. letech a má tři části. Allegro moderato, andante sostenuto a allegro manon troppo. Hrají Josef Suk a Jan Panenka.

Sonátu kvázi Fantazia pro housle a klavír opus 177 Josefa Bohuslava Ferstra hráli Josef Suk a Jan Panenka.

Pohádka léta se jmenuje Hudební báseň pro velký orchestr opus 29 Josefa Suka. Skladatel se tu stále ještě vyrovnával se ztrátou své ženy Otilky a tchána Antonína Dvořáka. Nacházel už ale přece jenom jasnější a útěšnější tóny. Jednotlivé části nazval Hlasy života a útěchy, V poledne, Intermezzo, Slepí hudci, V moci přeludů a Noc. Premiéra, kterou řídil Karel Kovařovic na koncertě orchestrální jednoty 26. ledna 1909, znamenala velký úspěch. Na našem snímku Královskou filharmonii Liverpool řídí Libor Pešek.

Pohádku léta, hudební báseň pro velký orchestr opus 29 Josefa Suka jsme slyšeli v podání Královské filharmonie Liverpool, kterou řídil Libor Pešek.

slavné humoresky Antonína Dvořáka, ze kterých nejslavnější je ta sedmá, mají některé základ v motivech, které si Dvořák jako ředitel konzervatoře v New Yorku tehdy v 90. letech 19. století zaznamenal v Americe. Konečný tvar ale dostali všechny na Vysoké u Příbrami v létě roku 1894. Hraje Radoslav Kvapil.

0: Humoresky opus 101 Antonína Dvořáka přednesl Radoslav Kvapil.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Bedřich Smetana vytvořil základní idiom české hudby. Nekopíroval lidovou hudbu, ale vystihl její podstatu. A ještě k ní přidal ze svého uměleckého cítění. Týká se to nejen většiny jeho klavírních a symfonických děl, ale podobné rysy nesou také jeho opery. Na prvním místě stojí Prodaná nevěsta, která je považovaná za českou národní operu, i když je v ní občas daleko k idylickému venkovu. Komická opera o třech dějstvích na libreto Karla Sabiny vznikla v letech 1863 až 66 a premiéru měla tentýž rok, 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze. To měla jenom dvě dějství a mluvené dialogy. Chyběly tance a slavný sbor o pivečku. Ke konečnému tvaru díla, jak ho známe dnes, to trvalo plných 5 let. Brzo byla opera díky Emě Destinové uvedena také v Metropolitní opeře v New Yorku, kde premiéru 19. února roku 1909 dirigoval Gustav Mahler. A za druhé světové války, 28. února roku 1941, tam operu v anglickém překladu dirigoval Bruno Walter. To bylo zase zásluhou Jarmily Novotné, která tehdy stvárnila Mařenku. Prodaná nevěsta se výrazně prosazovala na zahraničních scénách a neopouštěla česká jeviště ani za první, ani za druhé světové války. V Národním divadle v Praze se objevila hned následující den po vyhlášení samostatnosti Československa a z repertoáru nemizela ve všedních dnech ani při slavnostních příležitostech. Z hračky, jak se o opeře vyjádřil sám Smetana, se stal národní symbol. Jakoby ta svéhlavost Mařenky, hrdost Jeníka a trochu toho humorného podfuku proti nadutosti Kecala byla českému národu vlastní. Na nahrávce, kterou uslyšíme, Mařenku, dceru sedláka Krušiny, která se má kvůli dávnému slibu a dluhu svého otce provdat za syna bohatého sedláka Míchy Koktavého Vaška, zpívá Gabriela Beňačková. Jeníka, se kterým se mají rádi a který prodá za 300 zlatých Kecalovi pro Míchova syna, zpívá Petr Dvorský. Oklamaného dohazovače Kecala, protože Jeník Mařenku prodá vlastně sobě, staršímu Míchovu synovi, stvárnil Richard Novák. Mařenka, která netuší, jak se věci mají, se z trucu a zhrzené lásky rozhodne provdat za Vaška. Toho zpívá Miroslav Kop. Když ale do vsi přijedou komedianti a Vašek se rázem zamiluje do Esmeraldy, tu zpívá Jana Jonášová, a pak přiběhne jako medvěd mezi vesničany, je každému jasné, že je to ještě dítě a na ženění nemá rozum. Takže Krušinovi i Míchovi dají Mařence a Jeníkovi své požehnání. Jediný, kdo má nakonec ze všeho škodu, je Kecal, kterému se všichni vysmějí. A společně se radují, že dobrá věc se podařila a věrná láska zvítězila. V dalších rolích uslyšíme Jindřicha Jindráka jako Krušinu a Marii Veselou jako jeho ženu Ludmilu, rodiče Mařenky. Sedláka Míchu, otce Jeníka i Vaška, zpívá Jaroslav Horáček a jeho ženu Hátu Marie Mrázová. Principálem komediantů je Alfred Hampl a indiánem Karel Hanuš. Pražský filharmonický sbor vede Josef Veselka. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.